smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci.

Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s tremskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní.

0: Pořadu Hop 2-3, který je pojednán jako show, velice záleží na osobnostech showmenů. Je důležité, aby to byli v prvé řadě pohlední lidé.
1: No to právě není u nás splněno tak do puntíku. Pravda, je několik jedinců, kteří na nás dovedou hledět se zalíbením, ale to je jen hrska, s tím nemůžeme počítat.
0: A v tom případě je potom nutné, aby showman byl celkem vybraně oblečen a samozřejmě musí mít také boty. Nemůže přijít showman na jeviště bos.
1: No tak u tebe by to snad diváka ani tolik nepřekvapilo.
0: No ne, tak řekl by si divák, Jiřík byl na pedikýře, zdržel jeho, nechtěl zmeškat začátek, příběh bos.
1: No tak divák by si spíš řekl, Jiřík je blázen, ale co bych ti bral iluze.
0: Tak takové Slávku nechme teorie, sám vidíš, že pořad Hop 2-3 se nám dobře rozběhl, tak musíme
1: no,
0: v tom pokračovat.
1: No když myslíš, mně se to nezdá pořád. No.
0: Nezdá, to nesmíš se tě tak zavile, usměj se trošičku. No, takhle se směš, takhle se mohl smát jako Šimek, ale teď si autor a protagonista pořadu Hop 2-3, tak se podle toho tvář trošku sebejistě, suverénně.
1: Sebejistě, no. Suverénně, mně to nejde, no.
0: Si musíš sugerovat, jsem showman, no, říkej to po mně, jsem showman, Šimek, Slávek, showman.
1: Jsem showman. A nejsem showman, teď já jsem nenaspíval žádný hit, já nemám žádnou popularitu.
0: Slávku, popularitu získáš i jináč, nemusí zrovna zpívat, ale musí se hlavně o tobě vědět.
1: No právě, o mně se neví, o mně se vůbec neví, o mně víš jenom ty.
0: Snadná pomoc, udělám s tebou interview.
1: Co uděláš?
0: Interview.
1: Ze mě dělat nikdo interview nebude.
0: S tebou udělám interview.
1: Ale stejně to něco od medicíny a bolí to.
0: Slávku, interview neboli rozhovor.
1: Tak interview nebo rozhovor, nebudu dělat dvě věci najednou.
0: Interview a rozhovor je to samý.
1: Tak to radši rozhovor, to vím, co to je.
0: No, já s tebou udělám takovej rozhovor, že i hned ztratíš poslední zábrany.
1: Tak,
0: mistře, posaď se. Ťuky ťuk.
1: Co se děje?
0: Klid, přichází novinář.
1: Já jsem se vylekl, já jsem myslel, že mi vlí do bytu datel. No. Měli něco horšího.
0: Neobávejte se, mistře, přišel novinář pouze.
1: No, to jste hodné, ale teď mě nezdržujte. Víte, čekám jednoho muže, jednoho interviewka, který se mnou bude dělat interview, který se mnou dělá rozhovor.
0: No to jsem já, mistře, já s váma budu dělat rozhovor.
1: Vy jste interview?
0: A co blázní, Slávku, interview, to je nesmysl.
1: Hned jsem to věděl, vypadněte z mýho bytu. Člověče, vy jste datel a já jsem showman. Interview by nikdy nepřišel k mistrovi bez ohlášení.
0: Ano, takhle se mi líbíš, showman, to ano, showman. Ano, to je ta správná tvář. Teď si správný. Mistře, já se omlouvám, že jsem padl poněkud. Nevhod?
1: Velice nevhod, jste viděl, že jsem nic nedělal.
0: Ano, přijdu jindy a samozřejmě se včas telefonicky ohlásím.
1: Zkuste to a nevím, jestli mě zastihnete, jsem pořád doma.
0: Ano.
1: Jsem showman.
0: Crr.
1: Je zajímavý, dneska se mnou ještě nikdo neudělal rozhovor. Že by teď?
0: Crr.
1: Že by o mě svět nestrácel zájem?
0: Crr.
1: Miloslav Šimek, showman.
0: Jiří Gros, pane redaktor.
1: Prosím, proč mě rušíte? Právě si tady přehrávám na klavír novej román.
0: Rád bych s vámi, mistře, udělal normální rozhovor pro Tisk, Rozhlas, Televizi.
1: Prosím, přijďte sem v dobrém rozmaru, rozehnal jsem si kýlu.
0: Ano, jste velice laskav, mistře.
1: No to jsem, ale spíš jsem v dobrém rozmaru a dobrý rozmar u mě netrvá nikdy dlouho. Pospěšte si, kde jste teď?
0: Jsem tam v Cukuletu.
1: Hej, komorníče, teď ať mě nikdo neruší. Letí za mnou interview k Cuku. Jsem showman, jsem showman.
0: Tuky tuk.
1: Co se děje?
0: Tuky tuk. Mistře, já jsem redaktor, co vám před chvilkou telefonovat.
1: A vy jste ten interview z Cuku.
0: Ano, ano.
1: Tak si vyberte židli, stoupněte si a ptejte se.
0: Já si radši sednu, jste příliš laskav. Tak, mistře, první otázka. Kdo je váš nejlepší přítel?
1: Nejlepší přítel.
0: Ano, ano.
1: Šimkův naučný slovník.
0: Ano. Páčte, ano. Kdy vyjde?
1: Už vyšel, já rozebrám.
0: A že mi to nějak ušlo, já sleduju.
1: No, mladíče, to se neomlouvejte, to je jasné. Snad vám to připomene, když vám řeknu, že jsem slovník napsal pod pseudonymem Ota.
0: Ano. Otu, paučky, ano. Ano, Ota Šimek, ano.
1: A jistě bude čtenáře zajímat, když tam napíšete, že připravují další díly pod pseudonymem Česká akademie věd.
0: Ano. Víte, mistře, co vy jste u mě?
1: Ne.
0: Showman.
1: Ano, showman.
0: Jsem showman. Tak, druhá otázka, sakra, co jsem se vás to měl mistře zeptat ještě teďka. Jo, ano, kterých současných hudebních skladatelů si nejvíce vážíte?
1: No, kterých? No tak hodně toho Philipsa a Grundyka si vážím. A nadějnej je ten mladý, ten Hifi.
0: Ano. Kde šijete, mistře?
2: U Liprta.
0: Já myslím botičky, kde šijete.
2: Na to pole podle skal.
0: Ano. Děkuji, zelený mužíku. Ano, další otázka. Vaše oblíbená značka vína?
1: Rum.
0: Ano. Jak se vám líbí Velká Pardubická?
1: Vemte to rychle, budu brát koupel.
0: Ano, ano. Jak se vám líbí Velká Pardubická?
1: No, s tím závodem nemám velké zkušenosti. No tak vlastně jsem oběžel jen jednou. A to jsem skončil na vodním příkopu, spadla mě podkůvka, tak to na mě nechtějte, opravdu to nemůžu, ano. Nemůžu.
0: Domníváte se, mistře, že cvičení s dnes tolik populárním kolečkem může vést ke zhubnutí?
1: Samozřejmě, ovšem důležité je hned při prvním cvičení spadnout na bradu, rozbít si ústa, která pak nemohou přijímat potravu a zhubnutí přijde samo. A je toho dosti, dobrá koupel.
0: Ano, mistře na odchodu, prosím vás, před vanou ještě jedna malá otázka. Máte nějaké záliby, koníčky speciální?
1: Samozřejmě, malbu.
0: A nějaké vzory máte?
1: Plnou tašku válečky s hvězdičkama, kolečkama a obilníčkama.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti. Na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od Berouna.

mluv s teddybérem. Vzal jsem teda mikrák do ruky, dělám to tak vždycky, já nemám pověstná fuky. Tak povídám halo, ahoj, volám tě teddybére, z popáku dílku byli a jakým jedeš směrem. Pak bylo ticho a já chtěl vypnout ten krám. Potom uslyšel jsem zas jeho halo a já že poslouchám. Vzal jsem si cigáru a škrtnul benzíňákem a kluk jménem Teddy Bear vyprávěl příběh nehledajaký o tom, že nechodí a žije v kolečkovém křesle. V tom hlase byl smutek, ale vůbec ne tón skleslej. Táta, že se zabil na traku a vlna 1.4 byla jeho značka a jediný, co po něm zbylo, je tahle vysílačka. O tom, že máma přes den pracuje a po nocích jim pláče, že ví, jak je to těžký nedat se neuvláče, že je přes den sám, tak vlny trakerů mačká a jeho jediný spoj se světem je tahle vysílačka. Že když takhle mluví s chlapama, jako by mluvil s tátou a zdá se mu, jako by tátu zachránil před dámou s kosou, před zubatou. Ví, že už na slíbenou trasu s tátou nepojede, chtěli prej daleko jet. A trasa s vozejčkem od okna ke dveří je teď jeho celý svět. Tak jeho smutek za mě můj trak zastavil a nezačít brečet mě stálo spoustu sil. Řekl jsem si kašlu na trasu, já cítil jsem, že to nesnesu. Tak jsem se zeptal tedy Bera na jeho adresu. Pak jsem hned tím směrem svůj trak hnal a když jsem dojel, zdálo se, že se zázrak stál. Šňůra traků stála v řadě v ulici. Ujce hrála všema barvama a já byl snad tisíc. A tak autáky vozili tedy Béra sem a tam. Ta jeho vysílačka byl snad božský telegram. Já jako poslední jsem ho do kabiny vynes. A když na mě svítila jeho šťastná tvář, já byl nějaký jiný. On si hrál s houkačkou, já se matil s klinem. Hlezli na mě myšlenky o věčný pravdě a o věčný vině. Držel mě za ruku a řekl mi, že mě pozná podle hlasu. Já mu řekl, že je dobře a oni měl jsem pod úžasu. Když jsem ho odnes do domu a štval auták, abych nahnal čas, tak z rádia se ozval ženský hlas. Já myslel na to, jak osud všechno zamutá, když říkal a Teddy Bear měl dneska nejvyšší den. Přála mi, aby na cestách byl se mnou Bůh, že jsme dnes prorazili ten její bludný kruh. A já už vím, že ať pojedu kterýkoliv.

svatým kopečku u kostela. Bim bam, bim bam, jo, u kostela. Bouřlivá doba mě zapomněla. Bim bam, bim bam, bim bam. Občas jí zahlídnu někde vpředu. Bim bam, bim bam, jo, někde vpředu.

0: vyrazit na tramp.
1: Kam tak spěcháš, trampe kamaráde, kam tak pospícháš?
0: Že je venku zima, prší, anebo už vám nohy tak neslouží? Nevadí, na více než stoletou historii českého trampingu můžete zavzpomínat s Petrem Třebickým. Už tento pátek po 19. hodině

0: Dnešní doba je vůbec zvláštní. Například mnohý muž nedá flek ani na tu nejlepší kartu. Hostinský pan Bobišut se raduje. Tak nám zasejc přišlo do módy plíze, plizovaný rukávky, plizovaný sedla, zdrhovaný fyžíčko. Hernaj spání, já si letos ženušku oblíknu. Ta musí být samý vsazovaný krajky. A žabot nadechnutý jako sníh, jako pěna.
1: Člověče, jděte do háje se svýma fyžíčkama,
0: praštil kartami pána Forhontě.
1: Vidíte, že vám okazuju žaludy, tak proč je neotočíte? Tohle je taky hraní. Člověk, aby s váma jen platil, tak jsem měl hezky obsazenou desítku a vy mi ji podeberete. Teď jsem kvůli vašemu plizovanému rukávu o trumf kratší. Už aby tady byla milost paní a vzala tu za vás.
0: Ale to byl pan Bobišut. Fyžíčko, plize, žaboty. Jen jak by si ženušku oblékl co nejlépe. Zaplať pámbu, konečně se milostivá zjevila. Hned jí pan Bobišut musel odevzdat svůj list. Prohlédla ho jen letmo. Flek zašveholila. Já vám dám hlesně do zelených. Vedle u stolu, kde seděli manželky hráčů, to zašumělo. Já vím, že dala flek na nic, povídá jistá paní Frtílková. Te je to jedno. Flek, re, ona to stejně nezaplatí. Pan Rada si dal opravdu re. Paní Frtílková pokračovala. Ten jí toho udělal. Dyk ona si na to re čeká. Ona to hraje lehce. Čím více dlužná, tím víc musí oplácet. A to ona oplácí ráda. Ona oplácí vždycky, když Bobišut není doma. No, to vám byl jednou v pivovaře platit pivo a u ní v bytě se sešli hned tři. Tenhle ten Reind měl u ní za betla a nějaký zmatlík za žaludských 107. A hádali se, který mu to dělá víc. Ale on je oba vyhodil ten mladý tausik. On měl u ní za červených 130 s vlekem. No to víte, mladý člověk, ouhletnej. Však mu taky ten flek dala na plonk trufa. A ještě, jak mu potom sama vyčítala, že prej se nevotočil, když to měl tak vyložený. Jo, mi drahý. Končila paní Frtílková. Nesou ženský, že si na ten flek čekaj. Tak to je. Paní Frtílkovou soudili pro drby a odsoudili ji k pokutě nepodmíněně. Ale nejde o tu pokutu. Jde o tu dnešní zvláštní dobu. Mnohý muž nedá flek ani na tu nejlepší kartu. Dnes jsou muži zženštilí. Žena, aby sama flekovala.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: U nás domě říkají mi Franta Šiška, bouž od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. No a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. No a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. A už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. To je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory.

jeden kysli. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká,

Pravdu byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu.

Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

jede cestou, aby potkával lidi. A když je potká, tak musí zas jít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl by jít. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída. Ohlédneš se za štěstím a vidíš.

se zasně.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

v Laponsku jsem žil několik týdnů. Mám tam i mnoho kamarádů, přátel, to teďka si píšem. Jeden z nich je Erky, civilizovaný, kdysi, když jsem se s ním seznámil, tak to byl student. Přesně ten kamarád, jaký já v cizině potřebuju. Člověk, který ví, že není třeba mě vodit po muzeích a galeriích a památkách, že si to najdu sám, že potřebuju takový, jo, prostě laponskou svatbu, laponské jídlo, laponskou školu, třeba sobí spřežení, že jsem mohl sám řídit a tak. Já jsem uměl nějaký laponský slovíčka, už a i zvyky jsem znal. On byl vždycky tak šťastný, když jsem něco jako řekl laponskýho, nebo že jsem něco věděl, on byl jak dítě. A já už potom ve své nadutosti jsem si ani neuměl představit, že bych snad něco nevěděl, tak jsem mi často předstíral, že něco vím a nevěděl jsem nic samozřejmě. A on mi jednou tak nadšeně říká, Peťu, to bylo jako Petře, Peťu, chceš vidět na papíry? Já jsem mu řekl, no samozřejmě, věděl jsem Kulovi, co to je. A řekl jsem, na papíry, kdo by nechtěl vidět na papíry? Když jsem přemýšlel, co to bude. Strašně rychle mi ty oči jako lítaly, jsem si říkal, buď něco vytáhne z kapsy, anebo mě někam odvede, anebo mi představí člověka jménem na papíry, já to brzo pochopím a už budu chytrej. On mě naložil do autobusu, odjeli jsme asi 40 km za město Rovaniemi, kde jsme vystoupili. Autobus odjel a my jsme stáli doslova na místě, kde nebylo vůbec nic. Nekonečná sněhová pláň a on mě vlekl několik hodin tou sněhovou plání k místu, kde prostě zase nebylo nic než sněhová pláň a tam zapíchnutá cedule na papíry. No já tam teda stál jako úplnej kreteň a on mi ještě říká, tohle je na papír. A ukázal na zem. Já jsem řekl, úžasný. No to je něco fantastické. Tak tohle je na papíry. Teď mě to v té hlavě šrotovalo, mě nic nenapadalo. A on dojatej říká, Peťu, málo tvých krajanů, málo lidí na celém světě se může pochlubit, že viděli na papíry. Já jsem říkal, to mě povídej, hele, to mě povídej. To já až budu vyprávět doma, tohle mě nikdo nebude věřit. Na papíry. Úžasný, já jsem tam stál, byste mě viděli v té pláni úplně sám, široko, daleko je mi dva. A na papír. Teď mrzlo, příšerně mrzlo. On mě do toho říká, Peťu, jestli chceš, můžem být tady, jak dlouho chceš. Já jsem říkal, prosím, prosím, ještě chvilku. Abych si to užil, to víš, na papíry. Nemám každý den. Až jsem úplně omrz, ale tak, že jsem měl omrzlý nohy, červený nos, rampouchy tady všude, tak mě zase vlekl zpátky na silnici, tam jsme čekali, pak nás vzal autobus domů. Neřekl mi, já jsem se už nezeptal. Viděl jsem na papíry, neměl jsem šajnu, co to je. Jel jsem domů. I jsem to vyprávěl. Až po letech, představte si to, až po letech, jsem jednou otevřel přírodovědecký časopis a najednou jsem pochopil, co je to na papíry. Představte si to. To je severní polární kruh. Samozřejmě v létě tam je fura stánků, turistů, všichni se tam fotějí, to je nádherný poutní místo. Samozřejmě v zimě tam přijde akorát vůl z Prahy.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

jak ten čas letí, nese to otáčí mou rolí, je být opora a je čas na slova.

vašího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízení je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima

Napsal jsem domů dopis. Udal jsem zpáteční adresu. A čekal, že někdo odpoví. Žádný dopis nedošel.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

své chci domů. Jen s trochou štěstí a taky strachu na cestě otisk pak nechali v prachu. Kožený boty vojenských zborů, tak jako mapu, kde sejdem se spolu. U starých fotek

0: se oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, kdy slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je Shane.

0: Antri počasí.
1: Dnes očekáváme oblačno až zataženo, později místy polojasno, ojediněle musíme počítat s přeháňkami nebo také bouřkami. Teploty vyšplhají na 23 až 27, na Moravě až na 30 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Češi patří mezi štědré národy. Každoročně do různých dobročinných fondů z našich kapes putují desítky miliard korun. Loňská částka se přehoupla přes 20 miliard. Občané ve velkém také dobrovolničí. Bez nároku na odměnu pomohl loni každý třetí dospělý. Aplikace Záchranka oslavila letos 10. výročí své existence. Za tu dobu si ji stáhlo už 3,5 milionu lidí a 220 tisíc z nich ji také někdy aktivně použilo. Od původně jednoduchého tlačítka pro nouzovou komunikaci se z ní stal komplexní nástroj, který může pomoci v řadě situací. Postupně přibyla elektronická kniha tur, propojení s Českým hydrometeorologickým ústavem, lavinová předpověď nebo přímé napojení na tísňovou linku 112. V současné době aplikaci využívá kromě Česka a Maďarska už také Bavorsko, Finsko a Moldavsko. Do jeskyně nás pozve Blanka Holubková, pokud jste soutěživí, je to zpráva právě pro vás.
2: Chýnovská jeskyně na Táborsku láká v létě nejen na příjemný chládek podzemí, ale také na novou fotografickou soutěž. Návštěvníci mohou svými snímky bojovat o víkendový pobyt nebo rodinné vstupenky do některé ze zpřístupněných jeskyní v České republice. Soutěž trvá do konce prázdnin.
1: V Blansku mají nový bazén, ale lidem stále něco chybí.
3: Více než 300 milionů korun stála stavba nového krytého bazénu v Blansku. Největší městská investice v novodobé historii má jednu vadu. Návštěvníci si stěžují na absenci sauny. Starosta možné rozšíření wellness zóny, která nabízí jen parní verzi, připouští. Jenže jde o další investici v řádech několika desítek milionů korun. Luboš Dvořák, Blansko.
0: Sport.
1: Včera začal prodej vstupenek na podzimní domácí zápasy české fotbalové reprezentace v Lize národů. K dispozici jsou jen prostřednictvím mobilní aplikace Fotbal Plus. Na utkání s Chorvaty se ceny pohybují od 590 do 1690 korun. Na zápasy s Anglií a úřadujícími mistry světa Španěli od 690 do 1990 korun. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
4: Country Radio.

0: skupina Hobous, píseň Tunel jménem Čas. Tak lidově řečeno, my jsme vytunelovali 6. hodinu raní, a to z toho důvodu,
1: to
0: že...
1: To ty?
0: Já, ano, přesně tak, že už máme 6 minut po 6. Dnes máme 19. srpna, je středa a svátek slaví Ludvík.
1: Tak Ludvíkům přejeme všechno nejlepší, a nejenom pro Ludvíky, ale pro vás všechny, co dneska budete poslouchat, pro vás máme velké překvapení. To překvapení je tak velké, že Vláďu vyplandá a já jsem se do něj málem nevešla. Tak my vám ho samozřejmě ukážeme, představíme a popíšeme během dnešního rána. Jestli jste na něj zvědaví a pokládáte si teďka otázku, co to může být, tak vám to bude vrtat hlavou minimálně do 10,
0: no,
1: když vám to prozradíme.
0: Pobavíte, jako, jo, ať už mé, nebo v Kačině o sobě. Čeká nás také muzika, podíváme se za chviličku na silnice, jestli tam je nějaká aktualita, no, a nebude chybět ani informace o počasí.
1: Já se těším, jak bude ležet na silnice nějaká aktualita, tak ji sebereme, přečteme vám ji a budete hned vědět mnohem víc.
0: Ano, tak aktuality samozřejmě ty žhavé má náš kolega Tomáš Remec ve zprávách, takže to jsou další aktuality, které vás dnes určitě budou čekat.
1: Ježiši, budete úplně celý přeaktualizovaní. Za chviličku další info. Přejeme hezké ráno. Ruben James.

0: Tam by se mělo zpívat spíš dej mi bundu, budu šťastná. Protože dneska po ránu by se celkem šikla, alespoň nějaká lehčí, protože teploty jsou kolem 15-16 stupňů, ale řekla bych, že pocitově je možná ještě trošku níže, protože včera nám sprchlo, takže ta zem je mokrá, že? Ano. A od toho jako pociťujeme tu nižší pocitovou teplotu.
1: Tak, co pociťujeme na D8? Asi nic moc, protože tady je hlášena nehoda, která se stala u Litoměřic, konkrétně za sjezdem na Litoměřice, a to z Ústí do Prahy, je to na 40. kilometru. Tady se po nehodě projíždí pouze jedním jízdním pruhem, tak počítejte v tomto místě se zdržením.
0: Tak teď už si dáme kočovné herce, čeká nás František Nedvěd v našem vysílání na Country Rádiu.
1: Také se vám dobře poslouchá, přeje Kačka a Vláďa.
0: Jenom připomínáme, že je středa 19. srpna.
1: Hezké ráno.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Dneska sluníčko vstávalo v 5.55, takhle roztáhlo ty svoje zlaté ručky a řekla si, je, tak to bude dneska dlouhý den, do Hajan půjdu až ve 20.11, tak jsem se rozhodlo.
2: Ano, rozhodlo se dobře, protože i dnes se na sluneční svět těšíme i navzdory tomu, že nad naším územím bude zataženo.
1: Jo, úplně?
2: No úplně ne, tak samozřejmě to sluníčko bude mít šanci spoza mráčku sem tam.
1: Takže trošku bude odpočívat jako dneska,
2: ano.
1: Lenošit.
2: Rozhodně lenošilo v roce 1845, kdy bylo naměřeno nejnižší teplota, to 8,2 stupně Celsia. Pro změnu krásně se rozehřálo v roce 1892, kdy teploty díky jejímu světu vystoupaly až na 35,6 stupňů Celsia.
1: Ještě se sluníčko rozehřálo, víš, tak to je jako máslo prostě, když se rozehře. Tak dobře, tak takhle pěkně se rozehřálo i slunce. My se podíváme na teploty, které jsou aktuálně po venku. Nejsou tady vůbec žádné, jako musím říct, že výrazné jako rozdíly. Teploty 15-16 stupňů, v podstatě vůbec žádná jiná tady není, tak maximálně dobře na Sněžce je 8 stupňů, ale to je taková prostě jakože výjimka.
2: Ano, malinké rozdíly budou přes den, protože teploty na našem území budou v rozmezí od 23 do 27, na Moravě 30 a v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů Celsia, tak vy díky těmto informacím můžete zvolit, kam byste se třeba eventuálně dnes chtěli vypravit. Ovšem, obecně u nás bude oblačno až polojasno, ojediněle se slabými přeháňkami.
1: Na čtvrtek očekáváme převážně velkou oblačnost, místy déšti nebo přeháňky a teploty zase malinko jako klesnou. Budou se pohybovat mezi 23 až 28 stupni Celsia.
2: Rozsíly v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává. Univerzální pranostika.
1: Vládě, běž se podívat na tu trávu, jak to tam s ní vypadá. Když srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko slunce vysuší.
2: Tolik informace o počasí.

0: Cestáři Praha, kapkam si déšť. Ano, Cestáři Praha, tak to od nás evokuje, že za chviličku je to doprava. Kapkami si déšť, to byly informace, které jste před chviličkou měli možnost poslechu Country Rádia zaznamenat. No a já, když se třeba podívám na Kačku, tak kolikrát člověk má takový jako výraz ve tváři, kterým chce mnohé naznačit nebo něco říct. Ano, všichni známe takové ty grimasy u lidí, které mnohdy naznačují situace, na které bychom se teoreticky nebo eventuálně mohli připravit. Usmějeli se žena, máme otevřené dveře.
1: Je to taková ta jiskra, jo, a hned si jako říká, jo, a je to dobrý. Ale někdy člověk kouká takzvaně do blba, ano. Že? A má takový jako tupý výraz a přitom vlastně ale je spokojený, šťastný, jenom se tak zamyslel a tak hloupě vypadá.
0: Co je můj případ?
1: Tak mně se to taky děje, jo, musím říct. Děkuju. Jak když se někdy jako vidím potom na fotkách, tak si říkám, ježiš, co jsem jako dělala.
0: A snažila se zbyt neutrálně.
1: No přesně, člověk pak někdy vypadá fakt děsivě. A podobně to mají, představ si, i jako pejskové, ty taky jako vnímají prostě nálady svých páníčků anebo vůbec jako lidí v okolí. A úplně nejvíce v jejich mozku prostě propojují všechny ty drátky, když vidí člověka, který se usmívá, si představ, že ten pejsek to dokáže vnímat. Samozřejmě, když se na něj zlobíš a říkáš, a to zase to, ale jako zase si se tady tohle.
0: No, ty se u toho smějete?
1: A když, to se u toho, když se u toho smějete, prosím vás, když pejskovi vyčiníte, jo, tak ne, že se u toho budete smát, on si to prostě potom špatně propojí v té hlavice, bude si na vás vrtět ocáskem. Tak takhle ne. Prostě pejskové velmi vnímají, jestli se prostě nějak jako zlobíte, jestli se usmíváte. Teď na to vědci přišli, že v mozku jim to funguje úplně jinak, když vidí usmívajícího se člověka, si představ.
0: Tak hezký. Vidíš to, než jako u lidí.
1: No, prostě pochopí to. A nemusíš se smát jako nahlas a nemusíš mu nic říkat, ale když se směš, tak on to chápe, že prostě jako legrace a že je všechno dobrý.
0: Tak, smějte se nejenom na vaše miláčky doma, co máte ty čtyřnohé na pejsky, smějte se i na sebe. Věřím, že k pláči vám nebude u dopravy, která nás čeká po písničce od Martyho Robinsa.
1: Já myslím, že trošku, jo, tak si připravte, když tak kapesníky. Tady je Marty Robins, Big Iron.
0: Tak se vám dobře poslouchá a smějte se.

0: S Country rádiem na cestách.
1: A na těch cestách se ocitáme krátce před 6:30. Ovšem nejenom na cestách, také na kolejích, tak jak to vypadá s těmi výlukami. Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Nymburk, Kopidlno, anebo také Budišov nad Budišovkou, Otry, to jsou krátkodobější vlakové výluky. Silnice i v tomto ohledu, i v tomto čase nám bohužel nabízí nějaké problémy. Jeden z nich se stal v Teplicích, konkrétně v ulici Duchcovské se havarovalo. Další dopravní problém je hlášen z D6, 119. kilometr na trase Cheb, Karlovy Vary. Je to u Karlových Varů. Louny hlásí havárku v ulici Benátky. Tak, tolik stručná informace o dopravě, za chviličku počasí a zprávy, no a pak už se podíváme do kalendáře. To dnes má důvod k oslavě.
2: Country Radio.
0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: 3 Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Studenti si letos za nájmy v bytech opět připlatí. Ti, kteří chtějí na místo studentských kolejí najít ubytování v samostatném bytě nebo ve spolubydlení, musí počítat s tím, že oproti minulému roku zaplatí za nájem i o 14% více. O sdílenou dopravu na zavolání je v Rožnově pod Radhoštěm velký zájem. Airbus jezdí měsíc a skoro pořád je plný. Město tak přidává další zastávky. Na Teplicku našli celníci skoro 10 kg drog, heroinu, kokainu a metamfetaminu neboli pervitinu. Pachatelům teď hrozí až 12 let vězení, jsou ve vazbě. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude oblačno až zataženo, později místy polojasno, ojediněle počítejte s přeháňkami, výjimečně s bouřkami. Teploty 23 až 27, na Moravě až 30 stupňů Celsia. Hezkou středu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Dnešek v kalendáři.
2: Tak dneska je v kalendáři Ludva. Pamatuješ si nějakýho Ludvu? Co si vybavíš?
3: Nějakou filmovou postavu Ludva. Teď si
2: takovej hubenej, vysoký.
3: Jo.
2: No.
3: Napověz mi.
2: Nenapovím.
3: Nevím. Já si
2: zase... taková rodinka bláznivá.
3: Jo, aha.
2: Helenka Růžičková tam hrála. Tak, no tak
3: jasně,
2: Ludva.
3: Homolkovi.
2: No jasně, jo, takže tak. Homolkovi.
3: Mě se zase pro změnu promění vybavil Louis de Finé v jednom z těch dílů Četník se žení, kdy si vzal tu bohatou paní generálovou a ona mu říkala Ludvíku, Ludvíčku, Ludovíte, když se na něj zlobila.
2: Vážně, no,
3: vidíš. Takový zkroušený výraz vždycky.
2: No tak dneska slaví tedy Ludvík. V Česku jich máme 9,5 tisíce. Tohleto jméno má německý původ. Vyvinulo se z germánského jména Ludvík, psáno s dvojitým V, které se překládá jako ten, kdo byl slavný bojem. No a stejně tak se vykládá jméno tedy Ludvík s krátkým I. Ludvík.
3: Ano, kolik máme v České republice.
2: Už jsem řekla.
3: Jo, já jsem to nějak nevnímal.
2: No, ale všichni ostatní to slyšeli.
3: A co když ne?
2: Tak ty si to přečteš.
3: Dobře.
2: Další jméno, které je v kalendáři, je Luisa.
3: Ano, Luisa, věřte nebo ne, ale vychází z jména Ludvík. Jedná se, a teď je to trošku kostrbaté, o křestní jméno s germánskými kořeny, odvozené z latifizované podoby starogermánského jména Ludviga s dvojitým V. A ženská varianta samozřejmě je v podobě Ludvigy, to znamená, má hodně společného s Ludvíkem. No a dá se vykládat jako slavná bojovnice.
2: Mm-hmm. Podíváme se i na den, který právě dneska slavíme, a tím máme Světový humanitární den.
3: No a to není zdaleka všechno, protože mimo jiné také máme Světový den fotografie. Připomíná se od roku 1893, kdy francouzská vláda zakoupila patent na daguerreotypii a věnovala jej jako dar zdarma celému světu.
2: No, vida. Dneska také máme Mezinárodní den pirátů, Mezinárodní letecký den a Mezinárodní den orangutanů.
3: Tak, to je velmi nabitý den, ten 19. srpen, tak věříme, že všichni si najdete nějaký důvod k oslavě, ať už patříte do jakékoliv kategorie, nejenom oslavenců, ale jestli třeba jste piráti a slavíte dnešní den pirátů.
2: Já myslím, že můžeme hlavně všichni slavit den fotografie, protože ano, každý z nás určitě někdy vyfotil nějakou pěknou fotku.
3: Tak ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka a Vláďa.

0: vidíš a je po mně. Tak vidíte, Prachovské skály, dneska může být optimální počasí k tomu, že byste si mohli vyšlápnout někam do přírody. Žádné velké vedro, ale na ty skály přece jenom opatrně, protože má na mnoha místech České republiky pršet. No a nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Teď po ránu se pohybují kolem 17.
1: Podíváme se na D6 z Prahy do Karlových Varů. Za velkou dobrou se nám to začalo pěkně štosovat. Zhruba na 18. kilometru si postojíte zhruba 20 minut. No postojíte, pojedete úplně krokem, protože je nějaká dodávka, které buď došel benzín, nebo se prostě porouchala, tam stojí. A jako částí je na mimo komunikaci, částí je v komunikaci, takže zejména velká vozidla tam mají
0: problém
1: projet, protože prostě se jede jenom tím jedním jízdním pruhem.
0: Tolik stručně z dopravy, tolik stručně o počasí, stručně také o tom, že za chviličku někoho z vás budeme probouzet, ale ještě předtím Kamarádi táborových ohňů na osadě hráli.
1: Tak hezké dobré ráno v 6.46.

0: na Country Rádiu.
1: Vidím to dobře, dneska prostě to vidím dobře. Nezakřikni to, Vláďo, dovoláme se, je to jasná věc.
2: Určitě ano, budeme volat dnešnímu oslavenci. My už jsme před chviličkou hovořili o tom, že svátek slaví Ludvík a jednoho takového Ludvíka budeme právě teď probouzet. My ho probudíme.
3: Ano, prosím.
1: Já to věděla.
2: Já taky.
1: Dobré ráno, milý Ludvíku, přejeme vám všechno nejlepší z Country Rádia.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den. A vy jste trochu zaskočen a teď si říkáte, již jak to vědí, kde na mě získali telefon.
2: My to víme díky Evě.
3: Aha.
2: No.
1: Evička na vás myslí, kdo to je Evička? Prozradíte nám.
3: No, to je moje manželka.
1: Je to vaše manželka, tušili jsme to trošku. Tak myslí na vás a chtěla by vám popřát stejně jako my taky všechno nejlepší, ale konkrétní vzkaz je tady přímo napsaný, tak my ho budeme citovat.
2: Ať ví, že na něj v práci myslím. Takže vaše Evička je v práci a vás teprve máme probudit. No tak máte svátek, užíváte si to, je to tak, že?
3: No jo, je to tak. No.
1: Je to tak, dobře. Tak máme pro vás připravenou písničku od Ladislava Vodičky, která se jmenuje Teddy Bear. To je písnička, kterou Evička pro vás vybrala. Tak i my se připojíme tady s přáním všeho dobrého, nejenom pro ten dnešní den.
2: Ať se vám daří a pozdravujte vaší paní.
3: Je, moc vám děkuju. A jí taky hlavně.
2: Ano, určitě.
1: Tak hezký den.
4: Už skoro 8 hodin já na dálnici byl. A v dohlednu se začal zdát můj cíl. Dízel řval a já měl dobrý čas. V tom z vysílačky uslyšel jsem ten klukovský hlas. Reprák praskal jako přibůh. Já snad už z té cigárovy kouřil. A cítil jsem, jak slunce do skla pere. Když ozval se tady kanál 1.4, slyšíš, mluv s Teddy Bearem. Vzal jsem teda mikrák do ruky, dělám to tak vždycky. Já nemám pověst náfuky. Tak povídám, halo, ahoj, volám tě Teddy Bearem. Zvopáknu dílku blny a jakým jedeš směrem. Pak bylo ticho a já chtěl vypnout ten krám. Potom uslyšel jsem zas jeho halo a já, že poslouchám. Vzal jsem si cigáru a škrtnul benzíňákem a kluk jménem Teddy Bear vyprávěl příběh nehledajaký o tom, že nechodí a žije v kolečkovém křesle. V tom hlase byl smutek, ale vůbec ne tom skleslej. Táta, že se zabil na traku a vlna 1.4 byla jeho značka. A jediný, co po něm zbylo, je tahle vysílačka. O tom, že máma přes den pracuje a po nocích jim pláče. Že ví, jak je to těžký nedat se neuvláčet. Že je přes den sám, tak vlny trakerů mačká. A jeho jediný spoj se světem je tahle vysílačka. Že když takhle mluví s chlapama, jako by mluvil s tátou. A zdá se mu, jako by tátu zachránil před dámou s kosou, před zubatou. Ví, že už na slíbenou trasu s tátou nepojede. Chtěl jí prej daleko jet. A trasa s vozejčkem od okna ke dveří je teď jeho celý svět. Tak jeho smutek za mě můj trak zastavil. A nezačít brečet, mě stálo spoustu sil. Řekl jsem si, kašlu na trasu, já cítil jsem, že to nesnesu. Tak jsem se zeptal Teddy Beara na jeho adresu. Pak jsem hned tím směrem svůj trak hnal. A když jsem dojel, zdálo se, že se zázrak stál. Šňůra traků stála v řadě v ulici. Ulice hrála všema barvama a já byl snad. A tak autáky vozili Teddy Beara sem a tam. Ta jeho vysílačka byl snad božský telegram. Já jako poslední jsem ho do kabiny vynes. A když na mě svítila jeho šťastná tvář, já byl nějaký jiný. On si hrál s houkačkou, já se matil s plynem. Lezli na mě myšlenky o věčný pravdě a o věčný vině. Držel mě za ruku a řekl mi, že mě pozná podle hlasu. Já mu řekl, že je dobře a oni měl jsem pod úžasu. Když jsem ho odnes do domu a štval auťák, abych nahnal čas, tak z rádia se ozval ženský hlas. Já myslel na to, jak osud všechno zamutá, když říkala tedy Bér měl dneska nejvyšší den života. Přála mi, aby na cestách byl se mnou Bůh, že jsme dnes prorazili ten její bludný duch. A já už vím, že ať pojedu, který chci směrem, budu v duchu vždycky sedět v kabině s tím malým teddy bearem.
0: Písničky k probouzení každý všední den od 6 do 7 hodin

duši, když život patří katům, katům jím v polích s pavou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj důvod, duši, když život patří katům.

0: Skupina Rangers Pole s bavlnou. Teď jsme si vzpomněli na Honzu Vančuru, našeho kamaráda, který hrál také mimo jiné v Pikovicích na našich 35. narozeninách.
1: No, jasně, ty zavěděl, Vláďo.
0: Já jsem ho slyšel z záznamu.
1: Jo, neříkej. No a bylo to moc pěkný samozřejmě a byl taky na Parníku Country Rádia. Jestli se nepletu, tak to bylo včera, taky tam ano. Pěkně hrál. No prostě je třeba si užít muziku i naživo, nejenom z rádia, je to hnedka prostě takový trošku jiný rozměr.
0: No a my si užijeme muziku z rádia v těch nejbližších chvílích, nás čeká kapela Hoptrop, písnička Štěně, no a ještě tu máme nabídku po celé, co tu bude?
1: No, Mirek Hofmana Zelenáči, Pastor z Little Fort.
0: Hezký poslech přeje Kačka a Vláďa.

0: Country počasí.
1: Dnes očekáváme oblačno až zataženo, později místy polojasno, ujediněle musíme počítat s přeháňkami nebo také bouřkami. Teploty vyšplhají na 23 až 27, na Moravě až na 30 stupňů.
2: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
3: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu naladí

0: Aj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. DAB+, to je i Country Rádio.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, žně jsou u konce. Letos postup sklizně urychlilo slunečné počasí. Úroda obilovin dosahuje skoro 6,316 milionů tun. V porovnání s loňskou sklizní je letošní úroda nižší. I přesto bude podle ministerstva zemědělství letošní sklizeň základních obilovin pro zajištění domácí spotřeby obilovin dostačující. Řepky je sklizeno také méně. Průměrné nájemné vzrostlo ve druhém čtvrtletí oproti prvním třem měsícům v roce o 1,2% na 343 korun za metr čtvereční. Výrazněji ale rostlo pouze ve třech krajských městech, a to v Pardubicích, Ostravě a Olomouci. Ve Středočeském kraji stagnovalo a ve zbývajících největších městech nájmy zlevňovaly. O pomoci pro potřebné teď Blanka Holoubková.
2: Rodiny, které se potýkají s finančními problémy, mohou i v příštím školním roce využít podporu na školní stravování. Jihočeský kraj prodloužil program Obědy pro jihočeské děti 2 a od 17. srpna začne přijímat žádosti na školní rok 2026-27.
1: O parkování v Brně na nových, placených, modrých zónách teď Luboš Dvořák.
3: Brněnské modré parkovací zóny se dočkají dalšího rozšíření. Po Bohunicích přichází řada i na Starý Lískovec. Rada města rozhodla, že parkování kolem Dunajské ulice bude koncem září fungovat v režimu zóny C. S příchodem podzimu tak začnou lidé i v této části platit za noční parkování. Parkovné lze uhradit přes mobilní aplikaci. Luboš Dvořák, Brno.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě do zákulisí fotbalu. Fotbalový klub Artis Brno podal protest proti několika verdiktům rozhodčích v nedělním utkání čtvrtého ligového kola v Ostravě. Podle představitelů nováčka nejvyšší soutěže měla rozhodnutí zásadní vliv na průběh i konečný výsledek zápasu, který domácí Baník vyhrál 1-0. Tolik fotbal, tolik zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tak to byl Pastor z Little Ford ve vysílání Country Rádia, tak písnička, kterou všichni dobře znáte od Mirka Hofmana a Zelenáčů. My jsme se dostali až k 7. hodině a taky 9. minutě. Přejeme vám hezkou středu. Už je tady polovina týdne, je to možné?
1: Je to možné, utíká to samozřejmě jako voda. Také se nám chýlí čas letošních prázdnin.
0: Ježiš, nepřipomínej to pořád, chudáci děti.
1: 19. srpen, já si myslím, že teď už všichni by měli myslet na začátek školního roku. Všude se na nás objevují nebo vyskakují na nás takové ty tašky různě a penály.
0: No právě, a ty ještě děsíš prostě z rádia, Vladimíre, nech toho, že jo, ať toho nechá.
1: Milé děti, máte ještě spoustu krásných volných dnů, věříme, že si je užijete ta dostitosti, stejně jako jste si je užívali během předcházejících prázdninových dnů.
0: Vidíte, jak se polepšili, jak se bojí.
1: Ono záleží na tom, jak se ta informace prezentuje, samozřejmě.
0: Tak užívejte i krásnou středu, ať už je pro vás prázdninová, dovolenková nebo pracovní.
1: My vám dáváme muziku nebo nabízíme, tady je jedna z těch krásných písniček hned po ránu.
0: Hezký den.

0: Michal Tučný, za chvíli už budu v dáli, no tak jestli budete za chvíli v dáli, pak když jste na D1 z Vyškova do Brna, no, tak počítejte s drobným zdržením, protože na 211. kilometru v okolí Holubic se nám to zhušťuje ten provoz a hodně se zpomalil. Ovšem radostná zpráva je ta, že můžete zase krásně šupajdit za Rohlenkou už. Je ten provoz svižnější. Co počasí?
1: No, počasí je taky velmi svižné. Teploty se už hodinu drží prostě na těch stejných hodnotách. 15-16 stupňů Celsia.
0: Tak my si dáme kapelu Buty nad stádem koní a pak už pohled do historie. Budou tu dnešní, tedy středeční data v datech.
1: Tak si hezky užijte. Pěkné ráno.

0: Data v datech aneb významné události dnešního dne.
1: A jedna z těch velmi významných událostí se vztahuje k roku 1909, kdy právě dnešního dne v Indianapolis, sjel první automobilový závod na 500 mil. No a abychom si to malinko přiblížili, tento závod je nejslavnější vůbec v Americe a spolu se 24 hodinovkou v Le Mans a velkou cenou Monaka Formule 1 je vůbec nejproslulejší na světě. A vězte, že letos slaví 110 let, takže moc a moc gratulujeme.
2: Tomu závodu,
1: ano, vůbec jako organizátorům a tomu, jak se tam jezdí na tom okruhu, prostě je to úžasný závod.
2: Dobře, já si představuji, jak mu podáváš ruku. Tak, rok 1938, tehdy se narodila Věra Galatíková, česká divadelní a filmová herečka a také daberka. Byla manželkou herce Ladislava Freje a také matka herce Ladislava Freje mladšího a herečky Kristýny Frejové.
1: Pro změnu v roce 1883 se narodila Coco Chanel, francouzská módní návrhářka, která je považována za klíčovou osobnost v oblasti utváření šatníku moderní ženy.
2: Ano, ta, která na to má, že? Coco Chanel je trošku drahá značka. Podíváme se do světa. V roce 1662 zemřel Blaise Pascal, francouzský matematik, fyzik, spisovatel, teolog a také náboženský filozof.
1: V roce 2023 bohužel nás opustil slovenský zpěvák, báječný člověk Vašo Patejdl.
2: Tolik dnešní data v datech.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak, jak to vypadá na silnicích, si pojďme říct v 7 hodin a více než 27 minut. Máme tady nějaké problémy, co se týká nehod, také uzavírek. Začínáme v Teplicích, tady se havarovali v ulici Duchcovská. Další dopravní problém je v Opočně, silnice 816, je to v okrese Rychnov nad Kněžnou a havarovalo se také v Lounech v ulici Berátky. Co koleje, je to veselější? Není, určitě ano, ale až na ty krátkodobější výluky, Nymburk, Kopydlno, Frýdek, Místek, Frýdlant nad Ostravicí, anebo také Budišov nad Budišovkou, Odry. Tolik doprava, za chviličku počasí a zprávy, no a po zprávách už se podíváme, co se nevešlo do včerejšího ranního otazníku. Krásné ráno.
2: Country Radio. Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jirou.

0: Fajn rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Státní galerie a muzea budou každou první neděli v měsíci pro veřejnost od 6. září zdarma, zatím do konce roku. Dříve ministerstvo oznámilo volné vstupy na všechny státní hrady a zámky 30. srpna a 27. září. Šumavský národní park zastavil do konce sezóny splouvání a možnost registrace pro splouvání Teplé Vltavy, a to v úseku Soumarský most Pěkná. Důvodem je nízká hladina řeky, která klesla na historické minimum. Lidé v Kouřimi na Kolínsku se vzbouřili proti ukládání odpadu za obcí. Sepisují petici a upozorňují na skládku. Pražská firma sem naváží materiál z výstavby metra D, ale i další odpad, za což dostala od inspekce skoro milionovou pokutu. Z navezeného materiálu má být golfové odpaliště. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude oblačno až zataženo. Později místy polojasno, ojediněle počítejte s přehánkami, výjimečně s bouřkami. Teploty 23 až 27, na Moravě až 30 stupňů Celsia. Hezkou středu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

nakonec nic na tom není, zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení, seš tulák a co víc můžeš chtít.

0: místo se nevešlo do ranního otazníku.
1: Otevíráme znovu naše téma, které jsme takzvaně vykopli včera jako po 9. hodině. My jsme zvolili takové, jakože docela bych řekla, zásadní téma, jo, bylo to takové trošku, řekněme, nadřeně, aby chtěli jsme trošku z vás dostat, jestli jste někdy našli nějakou tu kačku.
2: A vy jste našli. A udělali jste dobře, když jste ty peníze, ať už se jednalo jakýkoliv obnos, měli v dobrém úmyslu chuť vrátit. Zdali se tak zrealizovalo, to už je otázka pro vás a vy jste na to odpovídali.
1: No jasně, Vít napsal třeba, že našel na ulici 100. Ono by se řeklo odevzdat jí, ale komu? Zeptejte se na ulici náhodných lidí a každý druhý vám řekne, že jí zrovna hledal, nebo úřad, a tam by s ní dělali co? Někde by to leželo a když by se o to nikdo nepřihlásil, tak by si za to úředníci koupili kafe. No víte, tohle já jsem právě zjišťovala, jak to vlastně ano. Je. A když takhle najdete nějaký kačky, tak je máte samozřejmě odevzdat na policii. A já jsem třeba, jak jsem včera zmiňovala, našla tu 2000 v obchodním centru, tak tam je jasné, že musíte odevzdat v obchodním centru. A tam je prostě potom nějaká lhůta, po kterou vlastně oni tam uchovávají ty peníze. No a když vlastně se o ně nikdo asi do 2 let nepřihlásí, tak to skutečně jako teda propadne tomu obchoďáku jako, a může si za ní koupit třeba to kafe, jo? Ale no. Zase jako prostě musí se to. Jo? Co kdyby vás někdo viděl? Ha? Někdo viděl, jo, že vy jste si to zbalili?
2: Já si myslím, že by bylo fajn, kdyby se tam udělal nějaký úzus, udělala se smlouva mezi nálezcem a tím, komu ty peníze odevzdáš, s tím, že pokud se někdo nepřihlásí do hodiny, tak ty peníze jsou tvoje a musíš zase přijít pěkně vyzvednout.
1: Jo, no tak to bylo, ty bys si tam přišel, tak nikdo nepřišel, že jo, tak děkuju.
2: Ne, pak by to mohlo také dopadnout tak, že ten, kterému jste tu částku odevzdali, jako kterou jste našli, tak by mohl říct, je to jsem zrovna ztratil já, že?
1: No jasně, a já mimochodem teda jenom takovou novou vsuvku, já jsem včera v tom obchodním domě byla a byla jsem se zeptat, jestli se tam ten nálezce jako objevil. Ano. A už je to teda pár dnů zpátky a prý se neobjevil a stále ta 2000 je tam v trezoru.
2: No tak vidíš to.
1: Tak teď to říkám takhle do rádia, tak si pro ní někdo přijde.
2: Nebylo by dobré tam třeba z tvé strany poslat nějakého rodinného příslušníka. Dobrý den.
1: Že já to vidím, to mě nenapadlo.
2: No, to mě napadlo
1: hned. No, tak nejsem takhle prozíravá.
2: To nevadí. Pošli tam dcerku zítra.
1: Tak Vladě asi za chvilku v dalším stupu nebude.
2: Našel jsem vyhozený stírací los a výhrou bylo 10 000, napsal nám Michal. Bylo mi 11 let, rozum daleko, tak jsem si je ponechal. Ovšem zase se nabízí otázka, kam odevzdat ten stírací los.
1: No jasno, to jo, no. To, jako my vás vůbec neodsuzujeme za to, ne, že si prostě nějakou kačku necháte. Člověk jako fakt v tu situaci neví. Jako co udělat, když najdeš peněženku, můžeš tam najít samozřejmě adresu, to už se samozřejmě dá nějakým způsobem pořešit, ale když najdeš jen tak na zemi prostě nějaký obnos, třeba je to fakt jako 1000, není to 500 000, tak nevíš jako úplně, jak se zachovat. Tak správná cesta je odevzdat ji na policii.
2: A já ještě jeden příběh můj ze života se svým synkem, když byl malý, tak jsme v Olomouci našli peněženku, kde bylo 8 000 korun, občanka, adresa. Sedli jsme do auta, přísahám, to se stalo, zajeli jsme tam, otevřela paní a reakce, říkáme dobrý den, našli jsme tuhle tu peněženku, evidentně vašeho manžela, a ona řekla napřed děkuji a pak já ho zabiju. No, takže asi tak nějak, ale odevzdali jsme to a měli jsme z toho velmi dobrý pocit. Valdemar Matuška s Bohem lásko, to už je nejbližší hudební téma.
1: Tak děkujeme za vaše příspěvky, další jsou na Facebooku Country Radio.
2: Já ho zabiju, to fakt byla reakce, hrom.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Babi Daněk, písnička Mávej, tak my jsme si tady taky krásně zamávali a de facto jsme se dopídili k tomu, že je téměř 7:45 a my se podíváme na dopravu a také si malinko přiblížíme počasí, které nás toho dnešního dne bude čekat a jaké je vlastně po ránu.
1: No, jaké je tedy počasí po ráno, Vláďo? Je zima? Zalézá za prsty? Za nechty?
0: Za prsty nezalézá, ale zatím je to na nějakou bundu nebo alespoň košili s dalším rukávem, protože teploty jsou kolem 17 stupňů. Přes den by se měly vyšplhat o 10 stupňů víc, tedy na nějakých 27, abychom byli přesní, 23 až 27 stupňů Celsia. Bylo by to také na mnoha místech České republiky na nějaký deštník nebo pláštěnku, protože očekáváme i dnes nějaké bouřky anebo občasný déšť.
1: Já myslím, že na dnešek by se náramně hodil takový ten svetřík, který byl populární podle mě takových v 80. 90. letech. Jak se doma pletly ty svetříky. Byla to vlastně taková vesta a mělo to ty přidělávací rukávy na ty knoflíky. Že teďka si to vezmete s těma knoflíkama, s rukávama a potom odpoledne si to sundáte.
0: Jo, takový variabilní.
1: Já myslím, že to bude stačit. K tomu deštníka jste úplně fešáci největší.
0: No a co doprava?
1: D1 ve směru na Prahu, tak tam máme dopravní kolizi na 196. kilometru. Srazil se tam osobní vůz s nákladním, aktuálně na místo míří policie České republiky. Je to u takové té obrovské křižovatky, tak tam dávejte pozor.
0: Tolik tedy informace z dopravy, informace o počasí. Teď si dáme Tomáše Linku píseň Půlnoční kauboj. Vy už se můžete připravit na dnešní první soutěž, kde budete hádat, o jaké osobnosti si budeme povídat.
1: Tak za chviličku čekáme na váš telefonát.
0: Hezké ráno přeje Kačka Vláďa.

0: Poznáte, kdo jsem?
1: Tak jdeme na to. Jdeme na to, jsme připraveni.
2: Já jsem tě pozval, Kačko, už od rána, ale já si myslím, že o tebe ani o mě v tuto chvíli nepůjde.
1: Vážně?
2: Ano.
1: Dobře, tak kdo se ptá, kdo odpovídá?
2: Ty se budeš ptát, já budu odpovídat a věříme, že vy se chytíte a že nám zavoláte na telefon 210 323 333 a užijete si dnešní soutěže a podaří se vám vyhrát.
1: No, držíme palce. Začínáme jednoduchou otázkou. Kdo vůbec jste?
2: No tak to nemohu prozradit hned v úvodu, to by bylo příliš jednoduché, ale napovím, že jste to vy, Kačko. Byl jsem americký zpěvák, ale pozor, také herec.
1: No ale tak něco jste byl víc, ne? Víc zpěvák nebo víc herec?
2: No, v obou případech, teď to bude znít chlubivě, jsem byl docela úspěšný, ale více jsem byl asi zpěvákem.
1: Dobře, a získal jste za své zpívání pěvecké výkony nějaké ocenění?
2: Tak určitě nebylo jich málo, to je zase ta přirozená skromnost. Například v roce 2004 jsem byl uveden do Country Music Hall of Fame, tedy český síň slávy country hudby, a pro změnu v roce 2006 jsem získal cenu Johnnyho Mercera ze síň slávy písničkářů.
1: No a měl jste třeba nějaký hudební vzor?
2: Tak přiznám se, že od mládí jsem byl velkým ctitelem jednoho z klasiků žánru americké country hudby, Henka Williamse.
1: No a hrál a zpíval jste i s nějakou kapelou?
2: Určitě v letech 1985 až do roku 1995 jsem byl společně s Johnny Cashem, Waylonem Jenningsem a Willie Nelsonem členem super skupiny The Highwaymen. A některé mé písně byly dokonce naspívány i v češtině a hrajete i na country rádia. Třeba Sunday Morning Coming Down v interpretaci Pavla Popka. No a u vás v České republice se jmenuje Nedělní ráno.
1: Jestli byste nám toho neprozradil až moc. V podstatě ani na to jsem se vůbec neptal, ale vy jste se nějak rozpovídal.
2: Víte co, já mám rád vaše country rádio a mám rád i vaše posluchače a chtěl jsem jim to malinko usnadnit. Tak povedlo se usnadnit nebo ne? Country rádio, dobrý den. Halo? Tak nikdo, zkusíme další telefon. Country rádio, dobrý den. Halo, slyšíme se?
1: Halo, halo.
3: Halo, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Slumte si rádio, prosím, ať tam nemáme takovou tu časovou prodlevu. A rovnou nám můžete říct, o jaké osobě tu byla řeč.
3: Tak já jsem přesvědčená, že to je Kristofferson.
2: Ano.
1: Byl to Chris Kristofferson, ano, v našem vysílání. Já si myslím, že to byl normálně životopis, jo. O něm to jako kdo nevěděl, teda, tak teda jako měl by si teď poslechnout písničku, kterou dělá, nebo které zpíval, protože my tady pro vás jednou budeme mít, pro vás, pro všechny, co posloucháte, a to si řeknete, ježiš, toho znám, přesně toho pořád tak hrajete.
2: Ne, jste moc šikovná, samozřejmě ty telefony se tady natrhly, protože opravdu ty otázky a ty odpovědi byly velmi zavádějící. A myslím si, že už od začátku vás navedl ke správné odpovědi.
1: Ano, takže navádějící odpovědi, vy jste vyhrála u nás dnešní country rádia. My gratulujeme.
3: Já děkuju.
2: No nemáte záč, máte evidentně radost.
3: Mám. Já mám radost.
2: To my taky. Tak děkujeme, zůstaňte na lince. Sunday Morning Coming Down, to je ta jedna z písní těch slavných, kterou si pustíme právě teď, o které byla řeč.

0: Country počasí.
1: Dnes očekáváme oblačno až zataženo, později místy polojasno, ojediněle musíme počítat s přeháňkami nebo také bouřkami. Teploty vyšplhají na 23 až 27, na Moravě až na 30 stupňů.
2: Haló, jsem ztracen a bloudím.
3: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura.venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
6: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
7: Tereza.
0: Znáte je.
7: Jedině Tereza.
0: Jsou ve vaší duši.
8: Řeky lásky proud, kolem nás to dál.
0: Každý tón, každé slovo.
9: Toulám se klínem skal, tam u nebeských brán.
0: Písničky, které dobře znáte, vám hraje Country Radio.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Češi patří mezi štědré národy. Každoročně do různých dobročinných fondů z našich kapes putují desítky miliard korun.

0: Lidská částka se přehoupla přes 20 miliard. Občané ve velkém také dobrovolničí. Bez nároku na odměnu pomohl loni každý třetí dospělý. Aplikace Záchranka oslavila letos 10. výročí své existence. Za tu dobu si ji stáhlo už 3,5 milionu lidí a 220 tisíc z nich ji také někdy aktivně použilo. Od původně jednoduchého tlačítka pro nouzovou komunikaci se z ní stal komplexní nástroj, který může pomoci v řadě situací. Postupně přibyla elektronická kniha tur, propojení s Českým hydrometeorologickým ústavem, lavinová předpověď nebo přímé napojení na tísňovou linku 112. V současné době aplikaci využívá kromě Česka a Maďarska už také Bavorsko, Finsko a Moldavsko. Do jeskyně nás pozve Blanka Holubková, pokud jste soutěživí. Je to zpráva právě pro vás.
1: Chýnovská jeskyně na Táborsku láká v létě nejen na příjemný chládek podzemí, ale také na novou fotografickou soutěž. Návštěvníci mohou svými snímky bojovat o víkendový pobyt nebo rodinné vstupenky do některé ze zpřístupněných jeskyní v České republice. Soutěž trvá do konce prázdnin.
0: V Blansku mají nový bazén, ale lidem stále něco chybí.
2: Více než 300 milionů korun stála stavba nového krytého bazénu v Blansku. Největší městská investice v novodobé historii má jednu vadu. Návštěvníci si stěžují na absenci sauny. Starosta možné rozšíření wellness zóny, která nabízí jen parní verzi, připouští. Jenže jde o další investici v řádech několika desítek milionů korun. Luboš Dvořák, Blansko.
0: Sport. Včera začal prodej vstupenek na podzimní domácí zápasy české fotbalové reprezentace v Lize národů. K dispozici jsou jen prostřednictvím mobilní aplikace Fotbal Plus. Na utkání s Chorvaty se ceny pohybují od 590 do 1690 korun. Na zápasy s Anglií a úřadujícími mistry světa Španěli od 690 do 1990 korun. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
3: Country rádio. Klidné rádio do neklidné.

0: během této hodiny se budeme povídat o jedné české divadelní a filmové herečce a také dabérce, kterou jste určitě všichni dobře znali. Budeme ji mít v pořadu Pod lupou, který nás čeká zhruba za 15 minut.
1: No a kromě jiného si také budeme hrát báječnou muziku. V nejbližších chvílích tu bude Lucka Vondráčková a její píseň Stanice svět a nebude chybět třeba ani John Denver.
0: No a to nebude všechno. Tak kromě muziky je také informace o dnešních oslavencích. Nevíme tedy, kdo dneska slaví narozeniny toho 19. srpnového dne. Možná nám můžete rád vědět a zahrajeme vám písničku stejně jako Ludvíkům, o kterým si budeme povídat po 8:30.
1: No a také nás čeká doprava a počasí. Tak ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka a Vláďa a v tuto chvíli i Lucka Vondráčková.
0: Přejeme krásné dobré ráno s Country Radiem.

0: vámi je Country Radio. Teď 13 minut po 8 se od nás dozvíte, jak to vázne v Brně. Tak to si představte D1, jo, dlouhá D1, tam jsou problémy permanentně v podstatě. Ano. I od té doby, co to opravili, tak bych řekla, že se to příliš nezměnilo. Ale teď konkrétně D1, trasa Vyškov Praha, je to těsně před Brnem. Od 201. kilometru, tak tam si celkem postojíte, vytvořila se tam kolona a je docela dlouhá, zhruba na 20 minut.
1: 17 stupňů Celsia je teď převážně nad Českou republikou. Polojasno až oblačno by mělo být během dne, a to s teplotami 23 až 27 stupňů Celsia.
0: Tyjo, nad Českou republikou. A kolik je teda, když vyjdu ven před domem?
1: A kolik budeš chtít?
0: Fakt?
1: Já jsem benevolentní.
0: Jo, takhle. Takže nad Českou republikou 17 a před vašimi dveřmi tolik, kolik budete chtít. To je ale hezká informace.
1: No, protože jsme country rádio, rádio, klidné rádio do neklidné doby. Můžete si vybrat.
0: Jasně, tak jo, super.
2: Já vždycky

0: pod lupou.
1: 19. srpna roku 1938 se ve Zlíně narodila Věra Galatíková. Dneska by tedy slavila své narozeniny, bohužel už od roku 2007 není mezi námi. Šlo o českou divadelní a filmovou herečku a dabérku. Byla manželkou herce Ladislava Freje, matka herce Ladislava Freje mladšího a herečky Kristýny Frejové.
2: Věra Galatíková po maturitě na pedagogickém gymnáziu rok učí v Jihomoravském Vracově. Následně vystupovala v vystudovala činoherní herectví na Janáčkově akademii muzických umění v Brně. Absolutorium měla v roce 1962. Poté působila ve Východočeském divadle v Pardubicích, činoherním klubu, divadle SK Neumana a v městských divadlech pražských.
1: Od roku 1993 až do svého skonu byla členkou činohry Národního divadla. V roce 1994 získala výroční divadelní cenu Thálie, spolupracovala s filmem, rozhlasem a také televizí.
2: Věnovala se také dabingu. Hlas propůjčila například francouzské herečce Annie Girardotové. V roce 1988 byla jmenována zasloužilou umělkyní a za celoživotní mistrovství v dabingu obdržela v roce 2000 cenu Františka Filipovského. A to není všechno. Od roku 1993 byla pedagogicky činná jako docentka herecké tvorby na DAMU.
1: Jako silná kuřačka bojovala posledních 5 let života s nádorovým plicním onemocněním, kterému nakonec v prosinci 2007 podlehla.
2: Tolik tedy vzpomínka na úžasnou dabérku a herečku Věru Galatíkovou. Teď už si dáme další muziku. Vandr do 50. Trampe kamaráde.

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak jak nám to jezdí, respektive kde jsou, jaké problémy, si pojďme říct v tuto chvíli, ale ještě předtím se podíváme na koleje, na nějaké důležité vlakové výluky. Linka S5 Praha Kladno Ostrovec do 24.8. bude bez klasického spojení, což je příští pondělí. Ovšem je zavedena náhradní autobusová doprava, a to z Veleslavína. Další problémy v rámci výluky jsou na tratích na trasách Frýdek Místek Frýdland nad Ostravicí, Budišov nad Budišovkou Odry, Brno Ivančice a nebo také Branice Tábor. No a jsme na silnicích, dopravní nehody u závěrky, tak to pojďme vzít pěkně z jedné vody na čisto. Havarovalo se na D10 na 5. kilometru ve směru na Prahu. Další dopravní problém je ve Zlíně na silnici 724. Brno jih D1 nám hlásí dopravní nehodu na 196,5 kilometru ve směru na Prahu. Tolik ve stručnosti doprava. Přejeme šťastnou cestu. Country
2: Radio. Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6. a 7. hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
3: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
2: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
3: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
2: Aha, takže probouzeného, ne?
3: No, vždyť to říkám.
2: Aha.

0: Agri Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Studenti si letos za nájmy v bytech opět připlatí. Ti, kteří chtějí na místo studentských kolejí najít ubytování v samostatném bytě nebo ve spolubydlení, musí počítat s tím, že oproti minulému roku zaplatí za nájem i o 14% více. O sdílenou dopravu na zavolání je v Rožnově pod Radhoštěm velký zájem. Airbus jezdí měsíc a skoro pořád je plný. Město tak přidává další zastávky. Na Teplicku našli celníci skoro 10 kg drog, heroinu, kokainu a metamfetaminu neboli pervitinu. Pachatelům teď hrozí až 12 let vězení, jsou ve vazbě. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude oblačno až zataženo, později místy polojasno, ojediněle počítejte s přeháňkami, výjimečně s bouřkami. Teploty 23 až 27, na Moravě až 30 stupňů Celsia. Hezkou středu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak kdo pak je dneska v kalendáři? Je tam Ludva nebo není tam Ludva?
2: Je tady Ludva, je tady konkrétně Ludvík a na to jméno se budeme teďka zaměřovat a nejenom na něj.
1: Jak jsme se tady bavili o těch Homolkových, tak přece tam říkali Ludánku.
2: Jo, přesně.
1: Tím možná vám taky říkají Ludánku doma. Také milí Ludánci, je vás v Česku 9,5 tisíce a my vám z Country Rádia přejeme všechno nejlepší. Vaše jméno má německý původ. Vyvinulo se z germánského jména Ludvík, které se překládá jako slavný bojem. Jeho česká varianta se označuje i jméno Alois, které bylo odvozeno od francouzské podoby jména Ludvík a překládá se jako Ludvíkův syn.
2: Tak vidět, v kalendáři máme další jméno. Je to ženské jméno, jmenuje se Luisa a velmi úzce koresponduje právě s dnešními oslavenci, kterýmiž to jsou již zmíněný Ludvíkové nebo Ludánci. Luisa je ženské křestní jméno s germánskými kořeny odvozené z latinizované podoby starogermánského jména Ludviga. No a ten význam tohoto jména je úplně totožný stejně jako u Ludvíků.
1: Takže slavné bojovnice. OSN dnešním dnem vyhlásila jako humanitární den.
2: No a také nesmíme zapomenout, že máme Světový den fotografie. Připomíná den roku 1839, kdy francouzská vláda zakoupila patent na daguerotopii a věnovala jej jako dar zdarma celému světu.
1: My víme, co to je ta daguerotopie.
2: Ano, to víme, to jsou prvopočátky fotografie samozřejmě, které se vztahují k tomu roku 1839 a byl to v podstatě jako patent, který nám umožnil v pozdějších letech věnovat se takové té klasické fotografii.
1: No, prosím tě, je to úspěšná fotografická technika, kdy obraz vzniká expozicí na postříbřenou měděnou desku, vyvoláním v parách, rtuti a ustálením. Každý snímek je naprostý unikát, který nelze kopírovat a podle úhlu pohledu se jeví jako pozitiv nebo negativ.
2: Tak vidíte, teď jste to dostali i s odborným výkladem, to byl pohled do kalendáře, teď už pohled na muziku. Čeká nás Flám.
1: No a to už je Míša Lecht a kapela Forehand.
2: Ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka Vláďa.
1: Hezké ráno.
3: Jo, dnes bude velký flám, kdo to neví, ať jde dám.

0: Doprava, počasí, jdeme se na to podívat právě teď krátce před 8:45. No a jak to vypadá s počasím, to možná bude zajímat vás, kteří zrovna aktuálně neřídíte, Kačko?
1: No, já si myslím, že jako úplně aktuálně nejchladněji je na pradědu. Tam mají kolem 7 stupňů Celsia, ale nemusíte se bát, že všude je jako na pradědu. Nebojte se, venku už je kolem 17 stupňů Celsia. A nejsou tu jako opravdu výjima nějakých jako vyloženě jako opravdu vyšších horských oblastí výjimky. Jako skutečně od západu po východ, od severu po jih 17 stupňů.
0: Jinými slovy křížem krážem. A my to vememe letem světem.
1: Nebo napříč
0: letem světem z dopravy. Máme tu aktuální informaci z D10 směrem z Turnova do Prahy. Před Počernicemi se stala nehoda. Kolona od Brandýsa z 10. kilometru. Tady si počkáte zhruba 20 minut.
1: No, prostě doprava. No.
0: Ano. No a náš telefon 210 323 333. Budete-li si chtít s námi zaspívat, máte jedinečnou šanci, takže už teď se připravte na to, že za chviličku tu bude krátká ukázka. Nakonec to znáte.
1: Ano, tak těšíme se na telefonát. Pokud jste s námi ještě nesoutěžili, nezaspívali jste si o deštník, tak teď je ta unikátní příležitost na Country Rádiu.
0: Držíme palce.

0: Dospíváš to?
1: Všechno je tak, jak má být. Na lince už máme Aničku. Anička bude dneska zpívat, nebo se o to pokusí, nebo prostě my jí pomůžeme. Jak to teda bude? Hezké dopoledne, Aničko.
2: Dobrý den.
3: Hezké dopoledne, no, zkusíme to.
1: Ano, zkusíme to.
2: Společně.
1: Tak nejdřív, společně nebo sama?
3: No, záleží na tom, co vy pustíte.
1: Hejte, my vám pustíme úplně parádní písničku, kterou určitě znáte. Myslím, že bude docela vysoko, co?
2: No, jako Kačka myslela polohou, jo, na to zpívání. Ano. Tak jste, že na to dáte.
1: Bude to úplně snadné. Nebojte se ničeho, kdyby náhodou tam byla nějaká prodleva, tak...
2: My jsme připraveni,
1: jo, zachytit vás za háček a táhnout vás sebou a vy se pak přidáte. Domluveno?
2: Tak jdeme na to. 3, 2, 1, včil.

0: inženýři. Kdo je tu inženýr, ať nám ji zpívá.
1: Promovaní inženýři, no vy jste báječná. Vy jste zpívala už prostě, jo, už jste se chytala, jak začali prostě
0: já kluci zpívat. Já ji totiž miluju, já mám doma svého milovaného inženýra.
1: No, tak, ježíš, tak to ještě, abyste to neuměla, ano, tak to je přesně, nádhera. Přesně tak. Krásně vám to šlo.
2: Opravdu, pozdravujte vašeho promovaného inženýra.
0: Vyřídím, no, děkuju.
2: Takže on v podstatě, nejenom on, ale samozřejmě ten váš krásný zpěv vám přivodili krásnou cenu z Kantine rádi.
1: Musíte mu počovat Deštník, prostě je to inženýr, ano. Jo, vy jste zpívala inženýrskou, je to tak nějakou půl na půl, bych řekla.
0: Ano, ano.
2: Jste skvělá. Aničko, děkujeme za telefon a teď si tu písničku můžete zaspívat od začátku do konce, včetně našich posluchačů. Jdeme na to.
1: Tak velké gratulace pro vás, jste parádní hvězda.
2: Hezký den. Děkuju.

0: Kapela Alabama ve vysílání Country Rádia. Tě nás čeká Pavel Bobek a o muziku nepřijdete ani v hodině další.
1: Pacific, Blátivá cesta nebo Willie Nelson, Many Long, Long Time Highway.
0: A také tu přivítáme jednoho vzácného hosta.

0: Antri počasí.
1: Dnes očekáváme oblačno až zataženo, později místy polojasno, ojediněle musíme počítat s přeháňkami nebo také bouřkami. Teploty vyšplhají na 23 až 27, na Moravě až na 30 stupňů.

0: rozdělit více než 3,8 miliardy korun. Podporu dostanou farmáři během prvního pololetí příštího roku. Zemědělci se kvůli suchu potýkají s nedostatkem krmiva pro hospodářská zvířata i s nižšími výnosy. Lesy České republiky ruší neoficiální zvířecí pohřebiště v Turnově. Pohřebiště s desítkami hrobů se totiž nachází na pozemku Lesů České republiky a není oficiálně povolené. Lidé proto musí do konce listopadu odstranit všechny náhrobky, svíčky, nápisy i další vzpomínkové předměty. Co je nového na Ještědu, to zjistila Blanka Holoubková.
1: Odborníci před plánovanou rekonstrukcí zkontrolovali vnější plášť Ještědu. Liberecký kraj chce při obnově zachovat maximum z původního díla architekta Karla Hubáčka. Současně pokračuje v další velké ambici. Dostat Ještěd na seznam světového dědictví UNESCO.
0: Některé řeky a jejich stav monitoruje Luboš Dvořák.
2: Letošní léto se projevuje i na životě v českých řekách. Povodí Moravy už eviduje větší úhyny ryb v tocích kvůli nedostatku kyslíku. Dopady jsou patrné také na Břeclavsku. Například v Dyji pod nádrží Nové Mlýny letos první polovině července uhynuly odhadem asi 3 tuny ryb. V Zámecké a Staré Dyji je to až 6 tun. Luboš Dvořák, Povodí Moravy.
0: Sport. Ještě fotbal. Kapitán fotbalistů Pardubic Vojtěch Patrák si v sobotním ligovém utkání s Mladou Boleslaví přetrhl skřížený vaz. Příští týden čeká 26-letého útočníka operace. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
3: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Willie Nelson ve vysílání Country Rádia. Krásná píseň, která bez pochyby navodila takovou tu příjemnou atmosféru vztahující se k dnešnímu 19. srpnovému dopolední. Ano, máme 9 hodin a 10 minut. No a u té příjemné muziky ještě zůstaneme a nezůstaneme pouze u ní.
1: My tu totiž máme jednoho hosta. Řekni jenom dvě slova třeba nějaký.
2: Boša. Dobrý den.
1: Já jsem čekala, přesně. Takže dobrý den, řekl hlas, který patří našemu Vlastíkovi Šindelářovi, což je pan inženýr, který se stará o zahrady, o kytičky, ví o nich všechno, co my nevíme a možná, že ani vy ne. A dneska si s ním opět budeme v takovém mimořádném čase povídat o tom, jak třeba zadržovat vodu v krajině a obecně třeba na vašich zahrádkách. To si myslím, že je takové docela rezonující téma. Jak toho docílit?
2: No tak samozřejmě je to pracný, musíme proto něco dělat. První věc je, že když furt pěstujeme, tak tu půdu vyčerpáváme. A nestačí jenom prostě průmyslový hnojiva nebo tadyhle tyto, že jo, naši předci to věděli, dneska k tomu jsme zase se dostali vědecky, že nejlepší hnojivo bývalo ten chlévský hnůj. Nebo, ale hlavně je to organická hmota. Jo, kterou do té půdy bychom měli dodávat, čím víc jí tam bude, tak tím ona pak spíš zadrží tu vláhu. Mm-hmm. Takže třeba ideální teď už spoustu věcí sklízíme, nebo už nám to teď uschlo a máme prázdný záhon. A teď je úplně ideální doba provést takové to zelené hnojení, což jsou různé rostliny, ať je to luskobylní směska, ale hořčice. Můžeme posy nazbírat semena z Afrikánů, kterých je spousta, vysejte tam prostě Afrikánů narostou. A všechny tyto rostliny nečekáme, až jakoby dozrajou nebo dovyrostou, ale když budou třeba 20 cm velké, tak je posekat a zarejpat do té půdy, aby se tam dostala ta organická hmota. A příští rok nám bude to daleko líp tam růst všechno, ale i to zadržovat vodu. A další věc, třeba teď, když zapršelo, tak ten povrch půdy se uplácá, když to řeknu laicky.
1: Tak je a třeba, nenasaje tu vodu.
2: No, on ji třeba nasál, ale jako ta, tím, že zůstane jako slepenej ten povrch, tak ta voda vlastně tím kapilárním zlínáním se zase dostává rychle pryč. A když potom dešti vememe motičku a pěkně ty záhonky, jenom lehonce ten povrch nakypříme, tak vlastně ty kapiláry přerušíme a ta voda nám v té půdě zůstane.
0: No, z vlastní zkušeností jsem se přesvědčil, když byla ten minulý týden opravdu obrovská sucha, zalíval jsem stromek, tak ta voda samozřejmě stekla. Tak jsem si vzal, ty jsi řekl trefně, motičku, rejpnul jsem do té země a opravdu zhruba 8 až 10 cm to byla prostě betonová vrstva, pod kterou jsem se musel dostat. Až teprve potom jsem narazil na tu klasickou půdu a dalo se to zalít, což je právě velký problém pro ty zahrady. Takže teď nám pršelo nějaké 2, potažmo 3 dny. Mohla se ta půda za tohoto deště nějak narušit sama od sebe?
2: Ano, ne, samozřejmě. Že jo, ta voda se trošku vsákla, stejně nepršelo zase většinou
1: ale
2: až
1: hluboko,
2: tolik.
1: Ne?
2: A to je to, jako je taková ta moje rada, kterou se lidi tak koukají divně, ale teď zapršelo, tak teď bychom měli ještě zalejt. Jo? A tím tam dodáme hodně té vody, ano. Ona se dostane do větší hloubky, takže to ještě zalejt hodně a pak to právě okopat ten záhon, anebo teď nemáme co, ale když třeba posekáme trávu, tak je ideální kolem třeba stromů, keřů udělat takovou vrstvičku jak toho mulče, který taky nám vlastně tu vodu zadržuje. Jo, ale teď nemáme co sekat, takže ano. To můžeme udělat příští rok třeba na jaře nebo na podzim, že? Až zase to všechno poroste.
1: Co do budoucna? Jak vlastně, protože samozřejmě to suší a horké podnebí nebo počasí samozřejmě asi bude jako častější u nás. Jak do budoucna se starat o tu zahradu, aby jsme tam tu vodu dokázali zadržet delší dobu, než tomu bylo třeba teď, kdy vloženě ta půda na mnohých místech i praskala?
2: No ne, je to právě o té práci, že dodávat
1: celoroční
0: okopávat, že jo?
2: Okopávat prostě a právě tu organickou hmotu se snažit dostat co nejvíc do té půdy, promíchat, jo, takže že mít svůj kompost, ten kompost tam pak přidávat, tady to zelené hnojení.
1: A jak často to máme teda dělat? Jako v průběhu celého roku, teda kromě zimy?
2: No ne, ten kompost se dá většinou na jaře, než to, že na podzim tu půdu zrýt, protože zase, když ji zrejeme, nakypříme, tak pak, když prší, tak ta voda tam se líp vsakuje, než když máme prostě jakoby ten betonový povrch, ano, po kterém ta voda stéká.
0: Je důležité také věnovat patřičnou pozornost zalévání, že jo, někde veme hadici a ten celý jako porost s těmi rostlinami a s těmi výplody prostě postříká a asi to není dobře. Mělo by se chodit třeba s konvičkou a zalívat opravdu jenom ke kořínkům.
1: Vláďa totiž nechce chodit s konvičkou, no, tak chce slyšet, že to chce jenom zalívat prostě hadicí z dálky.
0: No je to pohodlnější. No.
2: Ne, tak samozřejmě je ideální zalívat jakoby přímo jenom k té rostlině, ušetříme si...
1: A ne na listy asi.
2: A tak to až tak nevadí, jo, té rostlině, ale ušetříme si práci, protože když zalejeme celý ten záhon, no tak samozřejmě nám rostou ty rostliny, které tam máme zasazené, ale rostou nám okolo plevele. A třeba v takových těch pouštních oblastech, když se zalévá, tak se zalévá jako tou kapkovou závlahou, kde vlastně ta voda kape přímo jenom k té jedné rostlině. Ideální jsou třeba takové zavlažovací kolíky, které zapíchneme k té rostlině a ta voda vlastně kape kousek pod povrchem. Jo, pak je to jako daleko účinnější. A hlavně, když teda zaléváme, je daleko lepší jednou třeba za 3 dny, ale hodně to zalejt. Jo, opakovaně, protože jo, když to začneme lejt, to, tak ta voda začne stýkat. Ale prostě zalejt, počkáme, až se voda vsákne a znova. A daleko lepší je to prostě jednou za 3 dny takhle vydatně hodně zalejt, než každý den to třeba i dvakrát denně, jakoby pokropit, takže sice ten povrch vypadá hezky tmavě, jako vlhkej, ale nedostane se do hloubky, takže ty kořeny to vlastně nevyužijou a ta voda se nám odpařuje. Takže to stejný, jak když jí vylejem do kanálu.
0: Ani nevíš, jakou si mi udělal radost. Já jsem doma sám, že někam odjela nebo něco. Já jsem dostal za úkol každý den ráno v 6 vstát, zalet, zalít to samozřejmě, což je pravda, ráno by se to mělo dělat nejčastěji, ale dělal jsem to každý den, takže teď díky tobě to budu dělat jednou za 3 dny. Díky, nikdy ti to nezapomenu.
1: Ale musíš konvičkou, Vláďo. Musíš konvičkou.
2: Ale zase musíš ten jeden den tomu věnovat o trochu víc času, než takhle každý den.
1: Vláďa, pozbytek právě těch 2 dnů bude posilovat, aby ty konvičky unesl. Ten třetí den.
0: Inženýr Vlastimil Šindelář hostem našeho vysílání Country Rádia. My si dáme Josefa Šimka, skupinu Greenhorse přes pláně a pak si budeme povídat o jedné báječné výstavě.
1: Jestli máte nějaké otázky na Vlastimila Šindeláře, klidně zavolejte.
3: Teď všichni Kaliforňané.

0: Posloucháte Country Radio 10 minut před půl desátou. Opět vítáme v našem vysílání inženýra Vlastimila Šindeláře. Pane inženýre, dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
2: Dneska jsme tady měli krásnou písničku, kterou od naši posluchači měli odspívat a jmenovala se Promovaní inženýři.
0: No, to byla o Vlastíkovi taky. A teď už tady máme na lince naši posluchačku, která má nějaký dotaz ohledně nějaké rostlinky, kterou má doma. Zdravíme vás.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Štěpánka z Jižních Čech.
0: Dobrý den, Štěpánko. Pojďte, řekněte Vlastíkovi, co vás trápí.
2: A dostaňte ho, schválně, jestli se to povede. Přímo na tělo otázku.
3: No, trápí mě surfínie v truhlíkách za oknem. Mám je tam každý rok, protože se jim tam daří, takže péči jim věnuju vlastně každý rok stejnou. Ale letos nám začaly už od konce července od spoda hrozně žloutnout. Úplně listy jako uschly, ale květy mají pořád krásný. A teda postupně vždycky, když to odkvete, tak to vlastně jakoby odstraňuju ty odkvetlý kvítky a ono tím zase to stane víc energie a zase mají další květy. Ale letos právě to začalo strašně brzo od spoda žloutnout. Tak se chci zeptat, čím to je. Jinak zálivku a všecko dělám každý rok stejně a to žloutnutí začíná až třeba na konci září, někdy i v polovině října. Ale letos to začalo právě už takhle hrozně brzo, už jako před koncem července.
2: Děkujeme za dotaz, Vlastíku, tak co ty na to poraď?
1: Takhle, když to člověk nevidí, je trošičku těžký o tom povídat, ale mohlo by to být, že na ty surfíny občas se dostane jako padlý. Ta chorova, ty listy pak právě začnou jakoby žloutnout. Mohlo to vzniknout právě, protože ta první půlka července byla relativně chladná, a takže to padlý se tam mohlo rozšířit, protože je teď poměrně hodně rozšířený. A říkám takhle, když to člověk nevidí, to se těžko určí.
0: Takhle je těžko léčit na dálku, viď?
1: Tak, ale to, co paní říká, že odtrává ty kvítky, to je samozřejmě to nejlepší, co může dělat, protože každá rostlina vlastně se chce rozmnožit a jakmile začne dělat semena, tak omezí další květení. Že? Takže když ty kvítky budeme odstraňovat, ty odkvetlé, že? Tak ona prostě furt bude se snažit jich vytvořit zase o to víc, aby v pořád kvetla, takže to je dobrý, no ale tady takhle...
0: Když tak pošlete fotku, Vlastík se na to podívá. No, pošlete nám fotku, on se na to mrkne a když vám třeba poradí pan doktor, tady odborník.
2: No, my vás potom vzájemně můžeme skontaktovat nějakým způsobem a pan inženýr Šindelář vám rád poradí.
1: Takhle, když bych si mohl jako přihrát polívčičku, ano. Tak vlastně teďko bude ta výstava v Českých Budějovicích, kde budu radit. A když by paní říkala, že je z Jižních Čech, tak kdyby přišla, tak může kousek přinést, což by bylo úplně nejlepší. Mm-hmm.
0: No, tak i tohle to je samozřejmě varianta.
3: Když bude ta výstava tady u nás?
2: Ano. Co jste říkala, pardon?
3: Jestli můžu vědět, kdy tady budete na té výstavě u nás těch Budějovic.
2: Už ode dneška.
1: No, od zítřka je vlastně ta země živitelka Českých Budějovic.
3: Jo, aha, na živitelce, tak
2: no.
3: Jo.
2: Mm-hmm. Když jste za ním najdete, si ho poznáte podle toho, že je celý zelený od trávy, ale hlavně velký sympatia.
1: A hlavně budu mít tričko z Country Radio.
2: Tak, přesně.
0: A to tam asi nebude mít úplně každý. Tak takhle ho najdete, tak děkujeme za dotaz, snad jsme vám trošku pomohli.
2: Děkujeme. No a my jsme tady nakousli zemi živitelku, když 52. ročník se letos koná právě v rámci agrosalonu Země živitelka, kde inženýr Vlastimil Šindelář bude mít svoji poradnu. Nikoli tedy, když řekneme mezinárodní agrosalon, nebude jezdit s traktorem, ale každý z vás, kdo bude chtít poradit ohledně čehokoliv, co se týká zahrádky, tak tam pro vás bude připraven.
0: Tak vlastně, jak dlouho tam budeš, od kdy do kdy, povídej.
1: Od zítřka vlastně až do toho úterka, co bude probíhat ta výstava.
0: Budeš tam vyspát. Tak,
1: no, spát půjdu někam jinam do lesa, ale...
2: Dobře, ale... kde tě tam naši posluchači najdou, protože přece jenom je to obrovský areál, ano.
1: No, to se...
2: Podle čeho tě poznají?
1: No, jak jsem říkal, podle loga Country Rádia, protože nejen, že budou mít tričko, ale bude i tam prostě vyvěšený a bude to tam napsaný, tak určitě, když v tom programu si to najdou, kde to
0: takže
1: je.
0: Takže ještě neznáš svoje přesné umístění, ale v plánku budeš zapsán.
1: Tak, ale ono je to poměrně velký areál, že jo, takže nejezdím tam jako průběžně, nebo neznám to tak dobře, abych to dokázal takhle vysvětlit a popsat.
0: Já myslím, že kdo chce, tak ten si tě najde. Tak. A žluté logo Country Rádia je dostatečně viditelné. Takže věříme, že na Země živitelce si najdete jak to svoje, tak i Vlastíka Šindeláře.
2: My děkujeme Vlastíku za tvůj krásný dnešní velmi podnětný vstup a samozřejmě budeš nám určitě dávat nějaké informace ze Země živitelky, jak to tam aktuálně vypadá. Děkujeme i naší posluchačce a děkujeme za vaše případné dotazy, které budou směřovat na Vlastíka Šindeláře.
0: Tak děkujeme za prostor a budeme se na sebe těšit zase v září.
1: Tak se těším taky moc a přeju krásný zbytek léta.
2: Teď už písnička od Karla Zicha, Lenky Filipové, Mosty. Tu bychom mohli věnovat Vlastíkovi, je to tak?
0: No určitě, Vlastíku, líbí se ti?
1: Líbí.
0: Já myslím, že řekne, že nelíbí.
1: Ne, mně se hudba na Country rádiu moc líbí.
0: To jsme rádi.
2: To bylo skvěle řečeno, díky.

0: co, kdy, kde a jak. Ranní otazník Country Rádia.
1: No, dneska se těsně před 9:30 budeme věnovat jednomu zásadnímu tématu, jo? Tím ano. Jsou trendy.
2: Já jsem za trenky, promiň.
1: Tak ty se můžeš věnovat trenkám, my se budeme tady s posluchači věnovat trendům. A sice trendům, které jste nikdy nepochopili. Každá doba sebou nese nějaký trend, jo? Ať už je to prostě říkání nějakých slov, já si pamatuju třeba 80. leta, to bylo samý ty vole.
2: No,
1: jo?
2: No.
1: Jako to se strašně, ano. Teď už myslím, že už se to tak neříká, dneska se říká kámo.
2: Jo, kámo se říká velmi často.
1: To zní podle mě jako líp teda. Ale je spoustu různých jiných trendů, ať už modních trendů, jo, to máte kalhoty do zvonu. Co ti napadá, Vláďo?
2: Napadá mě samozřejmě spousta, jako dřív se nosili minisukně, bylo to krásné, tenkrát jsem si to ještě moc neužil, protože jsem byl malé dítě, že jo, ale už tenkrát se mi to líbilo. Teplákové soupravy se nosily.
1: Když ne oblečení, tak co třeba?
2: Tak jídlo třeba, že jo. Každá doba přináší nějaké nové trendy.
1: Jaké bylo trendy jídlo, když ty jsi byl malý?
2: Vepřová knedlík zelí, že jo, nebo koprovka svíčková.
1: Jo, to byly dále. Trendy, jo.
2: Chleba se sádlem se školkama.
1: Aha, no já třeba vím, že třeba trendy pes, jo, byl třeba pudl. V jedné době
2: jo,
1: byli pudlíci
2: ano,
1: a dneska už je moc nevidíte jako pudlíky, jo? Anebo dalmatýni, to už taky dneska jako moc nevidíte. Tak nám dejte vědět, jaký trend jste nikdy nepochopili.
2: No,
1: a je jedno, jestli současný nebo nějaký minulý.
2: Ano, přesně tak. Dá se to také vstávat na jména, že jo? Každá doba spolu přináší víceméně oblíbená jména.
1: Trend je prostě jako velmi rozšířený a dá se vztáhnout na jakoukoliv oblast, tak jsme zvědaví, co si vyberete zrovna vy.
2: Teď už ale Marty Robbins a za chviličku doprava.

0: S Country rádiem na cestách.
1: No a začínáme dopravní nehodu, která se stala tady v Praze na Jižní spojce, konkrétně se to týká Praha Štěrboholy. Další dopravní nehoda je ve Znojmě, silnice 832. Máme také problém s D0, což exit 23, je to Praha 13 a ještě se podíváme do Bruntálu. Tady se havarovalo na silnici 45, co vlakové výluky, Nymburk, Kopidlno, Přelouč, Heřmanův městev, anebo také Budišov nad Budišovkou Odry. Tolik doprava, my vám přejeme šťastnou cestu s Country rádiem a za chviličku si dáme další muziku. Hezké ráno, dopoledne.
0: Country rádio. Noční country jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country rádiu.
2: And come in there, okay. Give me the cue there, like you did.
3: Three, four.

mají šílí a rozum nemají. A v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku, kde léčí český.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Posloucháte Country Rádio, je 9:45, a k tomu 3 minuty, tak co pak jste nám napsali do našeho ranního otazníku? Na co jsme se vlastně ptali, Vláďo?
2: No, ptali jsme se na to, jestli jste schopni přijímat novodobé trendy, anebo jak to s těmi trendy vlastně máte, protože každá ta doba sebou přináší nějaké nové trendy, kterými se buď to řídíme, anebo jsme k ním laxní.
1: No a nebo jsme je nepochopili a třeba ano. Nás jako trošku jako čílí.
2: No,
1: jako,
2: jo? Je to pravda.
1: Si říkáte, že podělák nosí ty kalhoty, ale prostě teď to má u kolen.
2: No a teď poslouchej, když jsme u těch kalhot, tak jeden z trendů, nebo o něm nám napsala Hanička. Kdysi dávno, a tohle se mi líbí, to už Kačka nepamatuje.
1: Ale no tak.
2: No jakože nebyla na světě.
1: Tak ještě to nepamatuje.
2: No ještě to nepamatuje. Se krátce nosily široké kalhoty a pozor, se 4 puky.
1: Ano.
2: Nosilo to jenom pár jedinců, kdyby
1: se... Protože to nikdo nechtěl žehlit.
2: Teď to tady píše, protože jako žehlit 4 puky, to nebyla žádná legrace. Brzy naštěstí tento trend vymizel a v současné době nechápu odrbané kalhoty s dírami. Někde je víc děr než látky. Jo, ale jak se říká, proti gustu. Přeji krásný den.
1: A to je náhodou skvělý trend, jako musím říct, že protože ty kalhoty můžete nosit vlastně jako až do úplného roztrhání, jo, a nikomu to nevadí. Dříve někdo měl někde malou dírku a teď mu to úplně přišlo hloupý, no. A nebo prostě na punčoše díru a teď všichni, ježiš, snad to nikdo neuvidí. A dneska prostě úplně pohoda.
2: No,
1: takže prostě... nějaká dírka na kalhotek prostě dneska nikoho nerozhází.
2: No a navíc to můžete používat třeba ještě jako pracovní oděv na stavbu. Čím víc to bude od malky, tím víc to bude trendy.
1: Ne, počkej, dneska se prodávají i kalhoty, které jsou zacákané barvou, takže prostě takový malíři, ty chodí prostě trendy oblíkání prostě jako i v práci. Myslím si, že to je super. Některé podstatě, trendy jsou vlastně fajn, musíte jim jenom přijít prostě na chuť.
2: Ano, když si u té chutě horší, je to samozřejmě s jídlem, protože nám napsal Pepa, ten napsal. Já se řídím trendy, co se týká stravování od mého dětství. Vím, že v současné době je celá řada trendů zdravé výživy a jak správně jíst, abychom si zachovali dobrou kondici a dožili se vyššího věku. Já na to kašlu, cituji ho, jo? Já na to kašlu, protože jím to, co jsem jedl v mládí a na čem jsem vyrostl.
1: Je mi 13 let.
2: Je mi 13 let. Takže my děkujeme za tento příspěvek proti gustu, žádný dišputár. Jasně, samozřejmě, konec konců, já jsem ze stejně staré školy.
1: No, tak uvidíme, co tady budeš klepat. Tak Vít napsal, že prý nechápe zkrášlování tetováním. Já to chápu.
2: Já taky moc ne, ale tak já jsem o něco starší než ty.
1: Ti nechám něco vytetovat na záda, třeba mojí podobiznu.
2: No a štěstí bude na zádech.
1: Jestli se tam vůbec ale vejde.
2: Já mám malá záda.
1: A já právě mám tak velké tělo.
2: Já jsem chtěl ještě říct jeden příspěvek, ten by mohl být vítězný, napsala nám Emma. Já se přizpůsobím jakékoliv době a všem trendům, které k sobě samozřejmě váží díky tomu, co momentálně prožívám. To znamená, jídlu se přizpůsobím se oblečení a přizpůsobím se i mluvě našich mladých. Sice neříkám ty vole, ale svým kamarádkám v domově říkám kámo.
1: Ono vidíš, no. A tak to je hezké, ale některé trendy se prostě uchytí, i když prostě původně jdou od mladých,
2: ano.
1: Jako jo.
2: No.
1: A nebo i obráceně, myslím si, že to funguje. Prostě no, některé trendy nás míjí a s některými prostě se nedokážeme zžít, tak to asi bude už navždycky.
2: Emičko, ozvěte se nám, posíláme dárek z Country Rádia. Teď už Johnny Horton.
1: Tak hezké dopoledne.

0: Hezky zpíváš takhle před desátou.
1: Johnny Horton zpíval výrazně lépe takhle před desátou.
0: Určitě, já jsem nic nechtěl říkat, no a krásně zpívat budou i Valdemar Matuška nebo Olga Blechová v té příští hodině.
1: Jasně, ale teď si dáme Bounty a jejich bláznivé léto. Tohleto léto je taky takové trošku jako bláznivé.
0: Je takové rozmarné, vančurovské, no spíš horké.
1: Hezký den.
0: Krásný poslech. Je

0: Tantry počasí.
1: Dnes očekáváme oblačno až zataženo, později místy polojasno, ojediněle musíme počítat s přeháňkami nebo také bouřkami. Teploty vyšplhají na 23 až 27, na Moravě až na 30 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, žně jsou u konce. Letos postup sklizně urychlilo slunečné počasí. Úroda obilovin dosahuje skoro 6,316 milionů tun. V porovnání s loňskou sklizní je letošní úroda nižší. I přesto bude podle ministerstva zemědělství letošní sklizeň základních obilovin pro zajištění domácí spotřeby obilovin dostačující. Řepky je sklizeno také méně. Průměrné nájemné vzrostlo ve druhém čtvrtletí oproti prvním třem měsícům v roce o 1,2% na 343 korun za metr čtvereční. Výrazněji ale rostlo pouze ve třech krajských městech, a to v Pardubicích, Ostravě a Olomouci. Ve Středočeském kraji stagnovalo a ve zbývajících největších městech nájmy zlevňovaly. O pomoci pro potřebné teď Blanka Holoubková.
2: Rodiny, které se potýkají s finančními problémy, mohou i v příštím školním roce využít podporu na školní stravování. Jihočeský kraj prodloužil program Obědy pro jihočeské děti 2 a od 17. srpna začne přijímat žádosti na školní rok 2026-27.
1: O parkování v Brně na nových, placených, modrých zónách teď Luboš Dvořák.
3: Brňanské modré parkovací zóny se dočkají dalšího rozšíření. Po Bohunicích přichází řada i na Starý Lískovec. Rada města rozhodla, že parkování kolem Dunajské ulice bude koncem září fungovat v režimu zóny C. S příchodem podzimu tak začnou lidé i v této části platit za noční parkování. Parkovné lze uhradit přes mobilní aplikaci. Luboš Dvořák, Brno.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě do zákulisí fotbalu. Fotbalový klub Artis Brno podal protest proti několika verdiktům rozhodčích v nedělním utkání 4. ligového kola v Ostravě. Podle představitelů nováčka nejvyšší soutěže měla rozhodnutí zásadní vliv na průběh i konečný výsledek zápasu, který domácí Baník vyhrál 1-0. Tolik fotbal, tolik zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

Včera někdo střílel u kojotí hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud.

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél se kýčil k nagetům jako pěst.

Tak to byla hodně příjemná kombinace hlasů. Roman Horký, Petr Kocman, Tomáš Linka a Alan Mikušek a jejich písnička Zlato. Milan Šmid vám přeje určitě krásné dopoledne, je po 10. hodině, takže ve vysílání Country Rádia očekávejte opět tuláckou stezku, která už je připravena, ale také pozvánku na nějakou pěknou muziku. Tentokrát pozvu všechny příznivce dobrého bluegrassu na celkem výjimečnou akci. No poslechněte si více, kukátko Country Rádia bude zasvěceno pozvánkám na bluegrass. Jinak z muziky, to, co jsme vybrali, tak já se těším na Lucy and Hangover, Za svými sny si jít, to je skvělá kapela, která v poslední době na festivalech mi dělá velikou radost. Dáme si i Ameriku, Faith Hill, ale samozřejmě nebudou chybět ani písně z našich Lů a Hájů, konkrétně třeba z Brd od Ivana Mládka. Takže příjemný poslech a hezkou středu.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Mám tady zprávu pro všechny příznivce bluegrassu. Chystá se hezký koncert. Na telefonu je Matyáš Friedl, kterého tímto zdravím. Ahoj, Maty.
2: Ahoj, Milane.
1: Myslím, že příznivcům bluegrassu už je jasné, že hovoříme teď o kapele Young Sparks a právě chci se tě zeptat, co je v kapele nového, jak se vám daří a kde vás můžeme vidět a slyšet, protože nedávno jsme se potkali v Budyni nad Ohří a asi mi dáš za pravdu, ohlas byl krásný.
2: Je to tak, ten ohlas byl super a stejně tak celý léto, který je půlky už za náma, půlky ještě před náma, čeká nás spoustu akcí, ale to hlavní je, že my natáčíme nový EPčko, kde bude 6 písniček a rádi bychom to pokřtili na našem koncertu, který se bude konat na začátku září.
1: Aha, kde se bude konat a hlavně nám řekni, co teda na EPčku bude, budou to vaše samý vlastní věci?
2: Budou to naše vlastní věci, zejména instrumentálka od našeho banjisty Honzy Handýka, podle který se bude i EPčko jmenovat, Forest Fire. Ale mimo to tam budou i převzaté písničky z americké bluegrassové scény, jako I'm Leaving Detroit a podobné.
1: Aha, aha. A kdy se tady chystá koncert, na kterém vlastně můžeme u toho křtu být?
2: Koncert bude 11. září v 7.30 večer v divadle Gong v Praze. Aha. A co je za mě nejdůležitější, že tam nebudeme sami. A vlastně kmotrem té desky bude Ondra Kozák z kapely New Aliquot, a ke kterému se přidal nově teďka i David Benda, mistr světové hry na banjo, takže kdo chce slyšet to nejlepší z akustické a bluegrassové hudby, tak by neměl rozhodně si nechat ujít tady ten koncert.
1: Říká Matyáš Friedl ze skupiny Young Sparks, ještě jednou nám řekni kdy, v kolik hodin, kde?
2: 11. září v 7.30 večer v Praze v divadle Gong.
1: Maty, díky za pozvánku, měj se krásně a brzy ahoj.
2: Taky díky, ahoj, měj se.

jdu takhle po pouti a nevzpomenu si už ani za nic. Ve které vesnici to bylo, a nebo co a jak. V tom zaslechnu píseň, co jsem slyšel u mexických hranic, kde zastavil jsem jednou na noc svůj auták. Seniorita zpívá, bandoleros na kytary hradí. Na stole fazole a potom ještě nějaký divně rozpatlanej hrách. A celá hospoda se otřásá, když s ženskejma tu prachy roztáčejí. Chlap jejich ksichty na zatykačích, všude tady visí po stěnách. Bandoleros hrají, přetískový kolotoč se točí. Od pasu vystřelím ti růži, aby bylo trochu zábavy. Říkám holce, která tady provokuje pohledem svých očí. Beru tři broky z pultu a vyplivuji vajgla do trávy. Posílám první ránu a první kytka v suchu. Zděšeně nadskočí a posadí se níž. Druhá tady ovšem jasně v prospěch cestovního ruchu. Potupně pleskne oplech a nezasáhne již. Barvy se mi před očima slívají jak nějaká divná duha. A bych jim poslední, velmi dobře vím. Když tu třetí sundám, no tak se dá přehlídnout ta druhá. A když ji nesejmu, tak prostě za nic nestojím. Špejly mám před hlavní a celý Texas se mi přes rameno dívá. Spánky se potí a po studené spoušti klouže prst. Nafouknu žvíkačkovou bublinu a seniorita normálně furt zpívá. Zavírám obě oči najednou a poslepu to pálím do těch míst.

0: Ležérně beru dvě kytky a než padám z toho šmelcu, dávám je tý holce, co oči mají, měřím od země. Říkám jí ta žlutá, víš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne. Říkám jí ta žlutá, poslyš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Pojďme se podívat v těchto dopravních informacích do Olomouce. Až do pondělí 31. srpna včetně je prováděna oprava výhybek v přednádražním prostoru a výměna kolejnic na tramvajové smyčce Fibichova. Z tohoto důvodu je vyloučena tramvajová doprava v úseku hlavní nádraží Fibichova Pavlovičky a je zavedena linka X1 až X7, jezdící polookružně k hlavnímu nádraží, nejprve centrem a zpět přes envelopu, anebo nejprve přes envelopu a centrem zpět. Tolik tedy Olomouc a městská hromadná doprava. Pohled na dálnice a místa, kde se můžete zdržet, nám rozšíří pohled na D11. Tam máme poměrně dlouhou trasu, kde se hodně zpomalí. Mezi 25. a 35. kilometrem ve směru na Hradec Králové jsou práce na silnici, je tam zúžená vozovka na 2 jízdní pruhy. Ono to platí i v protisměru, tedy mezi 35. a 25. kilometrem ve směru na Prahu, kde pro práce na silnici je také zúžená vozovka na 2 jízdní pruhy. Připravte se na zdržení na D11, jinak vám přejeme šťastnou cestu.
3: Country Radio. Když spustí housle, zaskejí vrou.
4: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě. Konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obeškeném bol a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Billy Nelson. Tak to musí být pravda.
5: Moon and all your splendor, no only my heart.
4: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
6: Stařičký šerif už líně prlku poláhlý vztah.
4: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
7: Já bych se dneska vypravil sem, ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle, no to je zase daleko.
4: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
7: No jo, tady jsem ještě nebyl.
4: Bonanza. Pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na country rádiu. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
8: Country rádio.
9: Tenhle splín, co tě sráží do kolen jako klín, který v půli lánek men není bůh, jenom vzduch chybný všem, do oplátku všem nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí, bude hej. Kolikrát si v ní viděl drahokam, měli rád. Za všechno platil sám, jenže víc. Než si vůbec v sobě měl, nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí.

Dost krutý žert trefil cíl a bolel jako čert, neměj strach. V srdci žádnou nenávist, nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí, bude hej.

zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe. Až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně tak i dožiju.

škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi. Že tě lásko

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar Tuláci, dneska zamíříme na zříceninu tvrze Leopoldov nedaleko Pohořelic. Ty leží kousek od Napajedel ve Zlínském kraji. Ve středověku stávala východně od dnešní obce Pohořelice ves Podhradí. Měla dvůr, gotický farní kostel a feudální sídlo na pomezí hradu a tvrze. To bylo střediskem samostatného panství. Sídlo patřilo pánům z Podhradí, kteří svůj predikát získali právě po vsi. Poprvé se Podhradí uvádí v roce 1350. V tomto období je sídlo zmiňováno jako hrad. Kromě označení hrad je také zajímavé, že na něm bylo možné sloužit i mše. V roce 1464 se objekt uvádí již jako pustý, což potvrzuje i výrazná požárová vrstva zjištěná archeologickým výzkumem. V uherských válkách navíc zaniklo i předhradní městečko. Ale než se sídlo panství přesunulo do Pohořelic, byla tvrz se vsí velmi pravděpodobně nouzově opravena a dále využívána. Na počátku 16. století tvrz i městečko Podhradí již neexistovaly. Z tvrze zůstaly jen zbytky příkopů a valů u opuštěného kostela svatého Jiří, stojícího v polích. Někdy na přelomu 18. a 19. století vznikla u kostela nová osada Leopoldov. Dobře dochované terénní pozůstatky tvrze jsou vyříznuty do výběžku údolní terasy nad Oldřichovským potokem. Nepravidelný šestiboký pahorek o průměru asi 33 metrů obíhá mohutný příkop, jehož hloubka dosahuje až 5 metrů. Šířka příkopu přesahuje 16 metrů. Po vnější straně příkopu obíhá val, který na jižní přístupové straně chybí a na severu je narušen dešťovou vodou. Průměr celé fortifikace přesahuje 70 metrů. Na východním okraji vystupují dva nepatrné zbytky amorfního zdiva, které dokládají zděné provedení hradby, která dosahovala šířky přes 1 metr. I když se v písemných pramenech sídlo často uvádí jako tvrz, její velikost a kamenná podoba byly patrně podnětem pro pojmenování přilehlé vesnice Podhradí. Další informace o zřícenině tvrze Leopoldov najdete například na webu hrady.cz. Pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.

0: Posloucháte prázdninové vysílání Country Rádia a jak je mým dobrým zvykem, doufám, že dobrým zvykem, zvu vás na muziku, zvu vás na místa, kde se hodně hraje. V této hodině jsme vyrazili s pozvánkou do Gongu, kde nás čeká Bluegrass se skupinou Young Sparks, ale pochopitelně není to jediná akce, na kterou vás chceme pozvat. To znamená, že teď je správný čas zase zesílit rádio, protože hned po předpovědi počasí přijde Tereska s bohatou nabídkou dalších kulturních typů. Blíží se totiž 11. hodina. Příjemný poslech a hezkou středu.
1: Country počasí.
2: Dnes očekáváme oblačno až zataženo, později místy polojasno, ojediněle musíme počítat s přeháňkami nebo také bouřkami. Teploty vyšplhají na 23 až 27, na Moravě až na 30 stupňů.
3: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
6: Definitivní výprodej na www.countryclaim.cz. Country, folk a tramská muzika na CDčkách za neuvěřitelné ceny. Ovšem pouze do vyprodání zásob. www.countryclaim.cz. Členové klubu Country Rádia mají navíc na všechno 10% slevu.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Mezinárodní folklorní festival Červený kostelec můžete navštívit až do neděle 23. srpna v přírodním areálu u divadla Josefa Kajetána Tyla. Vystoupí folklorní soubory z celého světa. Navíc vás čeká bohatý doprovodný program, festival vína a řemeslné trhy. A k tomu všemu koncert Vojtěcha Dyka. V pátek 21. srpna se sejdeme v újezdu u Litomyšle. Tady se chystá koncert našich kolegů a kamarádů Petra Kocmana a Jiřího Vondráčka a kapelou Vokobere. Když se řekne KTO, tak to znamená večer plný písní a vzpomínka na Valdu Matušku. To vše uvidíte v Hořici na Šumavě v sobotu 22. srpna. Začíná se v 18 hodin, tak doražte. Folková ohře 2026 se chystá na sobotu 22. srpna, začíná se v 11 hodin. V Sokolově, v Loděnici, Dronte vystoupí Mandala, Nové struny, Pacifik, Brontosauři.

0: Revival, Xtet a další. Moderují Miloš Keller a Míla Pražák. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné

Tohle byla ochutnávka z nové desky folk týmu Na konci světa, stejnojmenná píseň, stejně tak jako album, a před námi je teď něco trošičku staršího. Pavel Vožňák a Muž se srdcem kovboje. To je písnička, které se opravdu moc rád vracím. Hezký příběh a myslím, že Pavlovi se opravdu povedla tahle ta písnička. Jinak v této hodině i pozvánka na festival, více než tradiční, a sice Újezdské babí léto. Pozve nás Jirka Malý a budeme si taky hrát, dáme si Besony, dáme si Hoptrpáky a dáme si právě zmiňovaného Pavla Vožňáka. Dobrý den.

0: Radkem Country Rádia.
1: Je tady další pozvánka na parádní festival, velmi tradiční festival, a na telefonu je Jirka Malý, jehož jméno jistě znáte v souvislosti s Ujezdským babím létem. Jirka, já tě zdravím, ahoj.
2: Já tě taky zdravím a samozřejmě všechny posluchače.
1: Říkám, že je to velmi tradiční festival a velmi oblíbený festival, ale jak je ta tradice dlouhá vlastně už?
2: Ta tradice má dvě trojky.
1: Tak to je pěkný. 33 let Ujezdského babího léta. No a pochopitelně i tentokrát pro rok 2026 jste připravili skvělý program. Na koho se tam můžeme letos těšit?
2: Tak já to na vás vypálím úplně všechno, podle mě, jak se říká. Pátek 21. srpna Texmeni, Jirka Vondráček, Petr Kocman a Voko Bere. Dále pak Slávek Janoušek s kapelou a COP. V sobotu 22. srpna Jirka Pavlica, Hradišťan, Epidemie, Forfolk, Tabásek a Party. A tohle to je název jako blázen. Sichravo, Žalman a spol, Samson a jeho parta. A připomeneme si tam trošičku jednu takovou věc, co trošičku. Záleží to na vás, možná, že hodně. Žalman a spol slavěj. Samozřejmě Žalman má výročí. Takže asi něco můžete přichystat, něco mu dát.
1: Ale on nám přinese taky svůj dárek, a to znamená jeho vystoupení. Osmdesátiny oslavíme tedy i v Ujezdském babím létě. Teď ještě, prosím tě, možná bychom pro ty, kteří snad za těch 33 let ještě nenašli cestu, mohli říct trošičku blíže, kde to najdeme.
2: Plně nejlepší je to do Litomyšle, na Osík, a z Osíku do Dolního Ujezdu je to dobrých 8 kilometrů.
1: Krásné prostředí, koupaliště, klídek, pohodička, možnost stanovat, všechno to k tomu patří.
2: To tam je, to je pravda.
1: Jirko, takže děkujeme za pozvánku, měj se moc hezky a těšíme se na Ujezdský babí léto, že se uvidíme a že si to moc užijeme. Měj se, ahoj.
2: My se také těšíme, že tam přijedete. Zatím ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dopravní informace začínáme v Brně, a sice v MHD. Z důvodu rekonstrukce tramvajové trati je až do konce srpna tohoto roku vyloučen provoz tramvají v ulici Reneské. Omezení se dotýká linek 7 až 8, které jedou odklonem ulicemi Hybešovou a Vídeňskou. Počítejte s tím, pokud cestujete do Brna. Koukám pro vás teď v tuto chvíli opět na dálnici, a to konkrétně na dálnici D10, kde mezi 7,5 a 8,5 km ve směru na Turnov jsou práce na silnici a je tam zužená vozovka na dva jízdní pruhy. Až do 22. srpna, tedy do této soboty, počítejte teda s možným zdržením. Další místo, kde se opravuje na D10, je mezi 40.5 a 45.5 km ve směru na Turnov. I tady jsou práce na silnici a zužená vozovka na dva jízdní pruhy. I tady se připravte na hustější dopravu. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje, a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

Právě teď dozněla píseň Little Heartbreaker a hrál a zpíval Marty Stewart. Tohle jméno jistě dobře znáte, ale když jsme u toho Martyho, říká vám něco jméno Marty Johnson? Možná někomu ještě ne, možná někomu ano. Jisté je, že právě Marty Johnson, který byl letos na portě v podstatě jako nováček a vedl si více než dobře, tak má také nové album. A to mi přinese do dopolední kávy 21. srpna, to znamená tento pátek v 11 hodin. Takže pokud chcete poznat dalšího sympatiáka písničkáře se jménem Marty Johnson, tak poslouchejte v pátek od 11 hodin dopolední kávu, já ho zkusím vyspovídat a dovíme se o něm něco více a hlavně si zahrajeme písničky z jeho nového alba. Teď nás už čeká další muzika v Country rádiu a pomalu, ale jistě také závěr dnešního dopoledne.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Tak a slibovaný závěr dnešního dopoledne už je tady před námi, 12. hodina, to znamená zase další předpověď počasí, další zprávy Country Rádia a potom další polední menu a také dnes ve společnosti Miloše Kellera, protože já odcházím právě teď. Těším se na slyšenou zítra v 10 hodin dopoledne. Přeji vám krásný poslech Country Rádia s Milošem Kellerem a ať vyhrajete v soutěži, která je připravena samozřejmě po 12. hodině i na dnešní den. Mějte se.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Češi patří mezi štědré národy. Každoročně do různých dobročinných fondů z našich kapes putují desítky miliard korun. Loňská částka se přehoupla přes 20 miliard. Občané ve velkém také dobrovolničí. Bez nároku na odměnu pomohl loni každý třetí dospělý. Aplikace Záchranka oslavila letos 10. výročí své existence. Za tu dobu si ji stáhlo už 3,5 milionu lidí a 220 tisíc z nich ji také někdy aktivně použilo. Od původně jednoduchého tlačítka pro nouzovou komunikaci se z ní stal komplexní nástroj, který může pomoci v řadě situací. Postupně přibyla elektronická kniha tur, propojení s Českým hydrometeorologickým ústavem, lavinová předpověď nebo přímé napojení na tísňovou linku 112. V současné době aplikaci využívá kromě Česka a Maďarska už také Bavorsko, Finsko a Moldavsko. Do jeskyně nás pozve Blanka Holubková, pokud jste soutěživí, je to zpráva právě pro vás.
2: Chýnovská jeskyně na Táborsku láká v létě nejen na příjemný chládek pod zemí, ale také na novou fotografickou soutěž. Návštěvníci mohou svými snímky bojovat o víkendový pobyt nebo rodinné vstupenky do některé ze zpřístupněných jeskyní v České republice. Soutěž trvá do konce prázdnin.
1: V Blansku mají nový bazén, ale lidem stále něco chybí.
3: Více než 300 milionů korun stála stavba nového krytého bazénu v Blansku. Největší městská investice v novodobé historii má jednu vadu. Návštěvníci si stěžují na absenci sauny. Starosta možné rozšíření wellness zóny, která nabízí jen parní verzi, připouští. Jenže jde o další investici v řádech několika desítek milionů korun. Luboš Dvořák, Blansko.
0: Sport.
1: Včera začal prodej vstupenek na podzimní domácí zápasy české fotbalové reprezentace v Lize národů. K dispozici jsou jen prostřednictvím mobilní aplikace Fotbal Plus. Na utkání s Chorvaty se ceny pohybují od 590 do 1690 korun. Na zápasy s Anglií a úřadujícími mistry světa Španěly od 690 do 1990 korun. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem,

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a sazem, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziku ty hraj.

hraj a naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj. A když má děvče střebové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mazec, děda mráz si nepřinese ani jeden pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy,

0: Dobré poledne s Country Rádiem, posloucháte polední meny, já jsem Miloš Keller a tohle je pravidelná úvodní soutěž v poledním meny. Pravidla jsou stále stejná, stále jednoduchá, uslyšíte trojici písniček, které mají nějaké společné téma. Pokud tohle téma uhodnete a po té trojici písní zavoláte a budete jako první, kdo to správné téma budete znát, tak od nás dostanete nějakou hezkou cenu. Pro tentokrát jsem pro vás vybral tuto trojici písniček se společným tématem. Dnes jsem pro vás vybral tyto písničky: Olga Blechová, KTO, Kovbojský bál, Pavel Brimmer a Hanka Mladá a Fešáci, Country bál, a Věra Martinová, Z nudy sudy válet. Když objevíte, nejlépe až po té třetí písnice společné téma, zatelefonujte a budete-li první, získáte hezkou cenu.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Jirka.
0: Jirko, já vás zdravím, tak co je společné téma?
1: Řekl bych, že společným tématem všech tří skladeb je tancovačka, neboli bal, neboli jakákoliv zábava spojená s tancem.
0: Naprosto správně, jako byste mi to četl přes rameno, protože já tu mám napsáno bal, čili tancovačka. Takže veliká gratulace, je to tak, získáváte od nás deštník. Máte už nějaký deštník, nebo je to první deštník?
1: Je to historicky první.
0: Tak jo.
1: A historicky prvně jsem se dovolal.
0: No vidíte, ono se to někdy povede, budíš to výzvou i pro naše posluchače, že nemá cenu to vzdávat a zkoušet telefonovat stále dokola a dokola. Já vám gratuluji ještě jednou, vydržte mi na telefonickém spojení, domluvíme se, jak si deštník převezmete, ano?
1: Dobře, vydržím.
0: Tak a vážení milí posluchači, zítra bude taky poledne a taky budeme soutěžit, tak to nevzdávejte.
2: Country Radio. Polední menu na Country Rádiu.

Posloucháte nedělní polední mini country rádia, tohle byl Babi Daněk a písnička s názvem První vlak na jejich. Za chviličku Rangers, Ladislav Vodička nebo Kristýna Lídlová a Ráj. I v tuhle chvíli, pokud obědváte, tak nejenom dobrý poslech country rádia, ale také dobrou chuť k středečnímu obědu. I touto hodinkou vás provází Miloš Keller, bude to tak až do 18. hodiny. Já se na to těším, těšte se taky a užívejte si to jako já.

0: den, přátelé. Už zítra po 6. hodině si budeme povídat o chlapíkovi, který natočil jednu z nejznámějších vánočních písní. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. A víte co? Zítra si tu vánoční písničku i pustíme. A nebojte, nebudete připraveni ani o deštníky country rádia, které poputují třeba zrovna k vám domů. Tedy pokud si zavoláte do naší pěvecké soutěže, nebo pokud s námi budete hádat na základě indicií známou osobnost. Tak zítra ráno v 6 hodin. Ahoj!
1: Country rádio.

tyranský rozmar paměti. Zpívat budem, zapomenem na lásku, smrt i prokletí.

Dálnice to je stoka z městských stok. Slídí tam šelmy, slyším jejich krok. Chtějí tě pod mě dostat, stůj co stůj. Tak pámbu a policajt tě opatrují. V půl třetí ráno vidím v záři hvězd. Divnou postavu kráčet prachem cest. Zamává na mě a já dávno vím. Ač mrtvý strachem přesto zastavím. Říká mi dálnice, to je stoka z městských stok. Já měl trochu smůly, zkrátka špatný rok. Taky havárku měl jsem tady u třech skal.

stopař byl ten tam. Já dál páděl dálnicí, co víc než znám. A věděl jsem, že mi zbývá jen pár chvil. Ke třem skalám bylo to tak 9 mil.

0: Dnešní polední siesta je u konce, ne však tak vysílání Country Rádia, to pokračuje dál. Informací o počasí Tomáše Adamce a zpravodajstvím o 13. hodině. A po 13. hodině třeba Miroslav Paleček nebo Mirek Hofman. To další pak už vám prozradím já. Teď Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až zatažená obloha, později místy polojasno. Ojediněle počítejte s přeháňkami, výjimečně s bouřkami. Teploty vystoupí na 23 až 27, na Moravě na 30 stupňů. Zítra bude převážně oblačno. Během dne srážky jen ojediněle a teploty 23 až 28, na Moravě opět 30 stupňů.
3: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
4: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country Rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country Rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže.
0: A jsou vám i

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, žně jsou u konce. Letos postup sklizně urychlilo slunečné počasí. Úroda obilovin dosahuje skoro 6,316 milionů tun. V porovnání s loňskou sklizní je letošní úroda nižší. I přesto bude podle ministerstva zemědělství letošní sklizeň základních obilovin pro zajištění domácí spotřeby obilovin dostačující. Řepky je sklizeno také méně. Průměrné nájemné vzrostlo ve druhém čtvrtletí oproti prvním třem měsícům v roce o 1,2% na 343 korun za metr čtvereční. Výrazněji ale rostlo pouze ve třech krajských městech, a to v Pardubicích, Ostravě a Olomouci. Ve Středočeském kraji stagnovalo a ve zbývajících největších městech nájmy zlevňovaly. O pomoci pro potřebné teď Blanka Holoubková.
2: Rodiny, které se potýkají s finančními problémy, mohou i v příštím školním roce využít podporu na školní stravování. Jihočeský kraj prodloužil program Obědy pro jihočeské děti 2 a od 17. srpna začne přijímat žádosti na školní rok 2026-27.
1: O parkování v Brně na nových, placených, modrých zónách teď Luboš Dvořák.
3: Brněnské modré parkovací zóny se dočkají dalšího rozšíření. Po Bohunicích přichází řada i na Starý Lískovec. Rada města rozhodla, že parkování kolem Dunajské ulice bude koncem září fungovat v režimu zóny C. S příchodem podzimu tak začnou lidé i v této části platit za noční parkování. Parkovné lze uhradit přes mobilní aplikaci. Luboš Dvořák, Brno.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě do zákulisí fotbalu. Fotbalový klub Artis Brno podal protest proti několika verdiktům rozhodčích v nedělním utkání čtvrtého ligového kola v Ostravě. Podle představitelů nováčka nejvyšší soutěže měla rozhodnutí zásadní vliv na průběh i konečný výsledek zápasu, který domácí Baník vyhrál 1-0. Tolik fotbal, tolik zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: dožene čas. Všechny nás jednou dožene čas. Všechny nás jednou dožene čas.
1: I nadále dobré odpoledne a dobrý poslech Country Rádia od Miloše Kellera. Vstoupili jsme do další hodinky vysílání písničkami Mirka Hofmana a Mirka Palečka. Kdo bude dál hrát a zpívat? Petr Spálený, Lenko nebo Creedence Clearwater Revival? Také dojde na Žalmana, Tony Jocha, Zdeňka Vřešťála, Eddieho Rebita nebo Jitku Vrbovou. Pozvánka bude na křest zajímavého CDčka a dopravní informace v půl. Tak ještě jednou dobrý poslech.

0: vlakem Country Rádia.
1: Skupinu Mňau Mňau Band důvěrně znáte z našeho vysílání už nějakou dobu. Proslavili se hitem o motoráku N152 v Bonanze, ale úspěšně soutěžili také s písničkou Kánoje ve folkových stupních. Obě písničky jsou z jejich nového prvního CDčka a tohle CDčko budou také křtít. A na tento křest si připravili i zajímavou veršovanou pozvánku.
2: Osadou mocný nech hlas jíme se nést. Mňau Mňau Band, že má mít CDčka křest. Vcuc, to je plackyté vznešený název a křtění 2. září je v Praze. Já sám si na tu věc mile rád přivstanu, ač je to až v 7 na večer v Kaštanu. Zapijem všecičko, dojde i na kance. Za kmotra pozvem si Míru Ošance. Kdo chce své místo mít ten večer jisté, v SMS tiket nech uchvátí lístek. Zdráv buď, ať na náš křest nešels, či šellis, tím končím zvaní za Mňau Mňau Band šelís.
1: Tak a ještě pro jistotu ten termín zopakuji, pokud by to v tom veršování zapadlo. 2. září od 19 hodin večer v pražském klubu Kaštan, to je na Bělohorské v Praze 6. Přeji hodně návštěvníků.

cestu jinačí, dnes už to vím. Vítr stokrát změní směr, nesmíš na něj dát, jít na jih nebo na sever, volit pravdu,

0: s Country rádiem na cestách.
1: Jitka Vrbová, předtím Eddie Rabbit nás dovedli až k dalším dopravním informacím na Country rádiu. D8 ve směru z Ústí do Prahy, u Lovosic je omezení, počítejte s tím, že se dojíždí až do zastavení. Zdržíte se asi půl hodiny. D1 na dojezdu do Brna, kolona začíná u odbočky na Rosice. Silnice číslo 20 ve Lnářích je dopravní nehoda dvou nákladních aut, momentálně je komunikace neprůjezdná. V Praze počítejte s velmi pomalým provozem na magistrále v obou směrech. Pracuje se jak u hlavního nádraží, tak na Hlávkově mostě. Další doprava za hodinu.
0: Country Radio. Víkendové večery na Country Radio. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s tremskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

Tohle byly Oháři každé ráno, čeká na nás Pavel Bobek a Marie Rotrová nebo Johnny Cash. A já mám pro vás opět jednu informaci o novinkách na televizi Prima. Pokud máte rádi formát takzvaný Late Night Show, tak jistě uvítáte informaci, že se Jan Kraus vrací na konci prázdnin s dalšími premiérovými díly oblíbeného pořadu show Jana Krause. Každé úterý od 25. srpna bude pokračovat premiérově večer na Primě. Právem se tomuto typu talk show říká královský formát, protože kouzlo spočívá v tom, že vedle známých osobností uvede i ty zcela neznámé až bizarní. Takže další televizní comeback po prázdninách, premiérové díly show Jana Krause budou na Primě od 25. 8. Marie Rotrová a Pavel Bobek budou na Country Rádiu právě teď.

0: Poslední písnička v této hodině, navíc líbám tě dnes naposledy, tak to se docela hodí, skupina KTO. Teď Tomáš Adamec informací o počasí a protože máme 14. hodinu, tak se dozvíte něco o kulturních akcích, kulturní pozvánky máme pro vás připraveny právě po té 14. hodině. A potom Nedvědi máme jen sebe, anebo Pavlína Jíšová a Adéla Bohadlo, Uvědomění. Tomáš Adamec nastupuje s počasím.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až zatažená obloha, později místy polojasno. Ojediněle počítejte s přeháňkami, výjimečně s bouřkami. Teploty vystoupí na 23 až 27, na Moravě na 30 stupňů. Zítra bude převážně oblačno. Během dne srážky jen ojediněle a teploty 23 až 28, na Moravě opět 30 stupňů.
3: Čatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve, než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
6: Tereza. Znáte je?
7: Jedině Tereza.
6: Jsou ve vaší duši.
8: Řeky lásky proud kolem nás prdál.
6: Každý tón, každé slovo.
9: Toulám se klínem skal. Tam u nebeský brán.
6: Písničky, které dobře znáte, vám hraje

0: I folklorní soubory z celého světa. Navíc vás čeká bohatý doprovodný program Festival vína a řemeslné trhy. A k tomu všemu koncert Vojtěcha Dyka. V pátek 21. srpna se sejdeme v újezdu u Litomyšle. Tady se chystá koncert našich kolegů a kamarádů Petra Kocmana a Jiřího Vondráčka a kapelou Vokobere. Když se řekne KTO, tak to znamená večer plný písní a vzpomínka na Valdu Matušku. To vše uvidíte v Hořici na Šumavě v sobotu 22. srpna. Začíná se v 18 hodin, tak doražte. Folková ohře 2026 se chystá na sobotu 22. srpna, začíná se v 11 hodin. V Sokolově, v Loděnici, Dronte vystoupí Mandala, Nové struny, Pacific, Brontosauri Revival, Xtet a další. Moderují Miloš Keller a Míla Pražák. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Pavlína Jíšová a Adéla Bohadlo, Uvědomění. To je nahrávka, která právě dozněla, nahrávka z CDčka Matka a dcera. Matka a dcera to opravdu jsou. Gledlie své, Ivan Mládek, také Beyoncé, Jarek Nohavica či Magizon. Tihle všichni budou hrát a zpívat. Jedna zajímavá hudební i nehudební akce bude v Kukátku. Dopravní informace v půl a v druhé polovině Tulák. Vítek Pěkný s tipem na toulání. Tohle všechno vám nabídne Country Radio v této hodince. Pěkný poslech k tomu přeje Miloš Kavér.

se, potom se budeme toulat v nejhezčím obětí, až příběh tý naší lásky se do světa rozletí.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh a vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá, do sýpek se raději už nikdo nedívá.

0: Jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.
1: Kukátkem Country Rádia.
2: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je náš spolupracovník Standa Berkovec. Já tě zdravím, ahoj.
3: Ahoj, přeji pěkný den tobě i posluchačům.
2: A ty víš, co to jsou krylovky. Pozvi posluchače právě na tuto akci.
3: To je takový náš pracovní název. Duší toho všeho je Pavel Foltán, který vlastně po revoluci koncertoval několik let s Karlem Krylem. Napsal o něm taky knížku Karel mezi námi. A my máme ještě spolu s Petrem Bublákem, což je fenomenální kytarista, stejně jako Pavel Foltán, tak máme takový pořád Remember Karel Kryl. A už více než 10 let vždycky na výročí okupace 21. srpna 68 hrajeme tyhle ty krylovky a máme takové, je to takový textepíl, takový komponovaný pořad. No a máme ho i letos. Po loňském velkém úspěchu začínáme v pátek 21. srpna v hasičárně v Lužné, kde jsme loni měli nabito. Potom pokračujeme v sobotu 22. srpna v galerii Ateliér od 14 hodin v Kročelhavech v Kladně a končíme 22. srpna večer v sobotu v klubu Divdýlka hotelu Hejtmanský dvůr u nás ve Slaném. Takže hasičárna Lužná 21. srpna od 20 hodin, galerie Ateliér na Kladně od 14 hodin 22. srpna a ten týden večer v sobotu Dividílko, klub Dividílka, hotel Hejtmanský dvůr na náměstí ve Slaném od 19 hodin.
2: Tam všude je možno slyšet a vidět Pavla Foltána, Petra Bubláka a také Standu Berkovce. Já jsem tě trošku skočil do řeči.
3: Ne, to je v pořádku, No tak kluci dokonce jsou tak odvážní, že mi nechají s nimi si brnknout a zaspívat Anděla, ale já tam hlavně čtu ukázky z té knížky Karel mezi námi. Letos jsem od Kuby Jirouška dostal nádhernou knížku, která vyšla vlastně, když už byl v emigraci nebo v dobách normalizace Karel Kryl a ta se jmenuje Knížka sešel a je to taky poezie Karla Kryla, takže pořád je z čeho čerpat a já mám pocit, že některé věci jakoby řekl nebo napsal Karel Kryl nedávno nebo teď. Stále aktuální.
2: Tak já popřeji hodně návštěvníků, aby se to vydařilo a děkuji ti za tuhle informaci.
3: Taky děkuju a přeju krásné odpoledne na Country Rádiu.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Lagizona, předtím Beyoncé nás dovedly až k dalším dopravním informacím na Country rádiu. D1 z Prahy do Brna, kolony začínají už u Popůvek. D8 z Ústí nad Labem do Prahy, počítejte s kolonou za odbočkou na Velemín. Pracuje se tam na vozovce, dojíždí se až do zastavení. Silnice číslo 50 v Buchlovských kopcích je momentálně neprůjezdná kvůli vážné dopravní nehodě. Neprůjezdná je i 20 v Elnářích, rovněž kvůli nehodě dvou nákladních aut. A také silnice druhé třídy číslo 110 od Sázavy k D1 neprůjezdná kvůli dopravní nehodě. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Radio.
3: Nahlédneme do historie.
4: Chybět nebude anketa.
3: Ani pohled do kalendáře.
4: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar Tuláci, dneska zamíříme na zříceninu tvrze Leopoldov nedaleko Pohořelic. Ty leží kousek od Napajedel ve Zlínském kraji. Ve středověku stávala východně od dnešní obce Pohořelice ves Podhradí. Měla dvůr, gotický farní kostel a feudální sídlo na pomezí hradu a tvrze. To bylo střediskem samostatného panství. Sídlo patřilo pánům z Podhradí, kteří svůj predikát získali právě po vsi. Poprvé se Podhradí uvádí v roce 1350. V tomto období je sídlo zmiňováno jako hrad. Kromě označení hrad je také zajímavé, že na něm bylo možné sloužit i mše. V roce 1464 se objekt uvádí již jako pustý, což potvrzuje i výrazná požárová vrstva zjištěná archeologickým výzkumem. V uherských válkách navíc zaniklo i předhradní městečko. Ale než se sídlo panství přesunulo do Pohořelic, byla tvrz se vsí velmi pravděpodobně nouzově opravena a dále využívána. Na počátku 16. století tvrz i městečko Podhradí již neexistovaly. Z tvrze zůstaly jen zbytky příkopů a valů u opuštěného kostela svatého Jiří, stojícího v polích. Někdy na přelomu 18. a 19. století vznikla u kostela nová osada Leopoldov. Dobře dochované terénní pozůstatky tvrze jsou vyříznuty do výběžku údolní terasy nad Oldřichovským potokem. Nepravidelný šestiboký pahorek o průměru asi 33 metrů obíhá mohutný příkop, jehož hloubka dosahuje až 5 metrů. Šířka příkopu přesahuje 16 metrů. Po vnější straně příkopu obíhá val, který na jižní přístupové straně chybí a na severu je narušen dešťovou vodou. Průměr celé fortifikace přesahuje 70 metrů. Na východním okraji vystupují dva nepatrné zbytky amorfního zdiva, které dokládají zděné provedení hradby, která dosahovala šířky přes 1 metr. I když se v písemných pramenech sídlo často uvádí jako tvrz, její velikost a kamenná podoba byly patrně podnětem pro pojmenování přilehlé vesnice Podhradí. Další informace o zřícenině tvrze Leopoldov najdete například na webu hrady.cz. Pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.

až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

nechtěl znát. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na husonský šíp najmout dá. Jo, ahoj!

jeho. Kdo chce zhrbnout třeba zítra, komu je to všechno chuť, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlconský šípy najmou dá. Jeho. Ahoj, páru tam hoď, a kdo pekla se dříve do hrabem, jo, ho, ho.

0: Skupina Alfa Srnec z Brna s písničkou Los, úspěšnou písničkou, která soutěžila jak v Řevnicích na Portě, tak v naší Country Bonanze, uzavřeli další hodinku odpoledního vysílání Country Rádia. Teď je tu Tomáš Adamec s informací o počasí a také se zpravodajstvím po 15. No a muziku po 15. začnou Michal Tučný a Epidemie.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až zatažená obloha, později místy polojasno. Ojediněle počítejte s přeháňkami, výjimečně s bouřkami. Teploty vystoupí na 23 až 27, na Moravě na 30 stupňů. Zítra bude převážně oblačno. Během dne srážky jen ojediněle a teploty 23 až 28, na Moravě opět 30 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zemědělci kvůli dopadům sucha dostanou mimořádné podpory a úlevy v dotačních podmínkách. Mezi zemědělce by se mělo rozdělit více než 3,8 miliardy korun. Podporu dostanou farmáři během prvního pololetí příštího roku. Zemědělci se kvůli suchu potýkají s nedostatkem krmiva pro hospodářská zvířata i s nižšími výnosy. Lesy České republiky ruší neoficiální zvířecí pohřebiště v Turnově. Pohřebiště s desítkami hrobů se totiž nachází na pozemku Lesů České republiky a není oficiálně povolené. Lidé proto musí do konce listopadu odstranit všechny náhrobky, svíčky, nápisy i další vzpomínkové předměty. Co je nového na Ještědu, to zjistila Blanka Holoubková.
2: Odborníci před plánovanou rekonstrukcí zkontrolovali vnější plášť Ještědu. Liberecký kraj chce při obnově zachovat maximum z původního díla architekta Karla Hubáčka. Současně pokračuje v další velké ambici. Dostat Ještěd na seznam světového dědictví UNESCO.
1: Některé řeky a jejich stav monitoruje Luboš Dvořák.
3: Letošní léto se projevuje i na životě v českých řekách. Povodí Moravy už eviduje větší úhyny ryb v tocích kvůli nedostatku kyslíku. Dopady jsou patrné také na Břeclavsku. Například v Dýji pod nádrží Nové Mlýny letos v první polovině července uhynuly odhadem asi 3 tuny ryb. V Zámecké a Staré Dýji je to až 6 tun. Luboš Dvořák, Povodí Moravy.
0: Sport.
1: Ještě fotbal. Kapitán fotbalistů Pardubic Vojtěch Patrák si v sobotním ligovém utkání s Mladou Boleslaví přetrhl skřížený vaz. Příští týden čeká 26-letého útočníka operace. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: obvykle se s vámi v tuto hodinku vítám, ale protože už jsem tady s vámi o 12 hodin a zítra to bude taky, tak vám prostě popřeji jenom dál krásný poslech Countryrádia od Miloše Kellera. Co a koho budete poslouchat? Ranger s Mirkem Černým, Valdemara Matušku, také Emilu Harris, Marianne, Pavla Bobka nebo Beach Boys. Pozvánka bude pro ty, kteří plánují trošku dopředu na zajímavou sousedskou výstavu. A dopravní informace v půl, pojďme na to, užívejte si to.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnu za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

0: Rokem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je paní Šárka Forgáčová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A vy máte pro naše posluchače pozvánku na sousedskou výstavu. Co to je, kdy to je, co tam mohou návštěvníci vidět a podobně. Máte slovo?
2: Děkuji. Já bych chtěla všechny posluchače Country Rádia pozvat na výstavu do Rybnice, což je obec v okrese Plzeň Sever. Už se to koná po šesté a je to na roubené chaloupce, která je památkově chráněná. Vystavují se tam obrazy, olejomalby, kresby nebo i patchwork, umělecké kovářství. Je to prostě různorodé a vize je taková, že chceme touto každoroční akcí zdát hold předkům, kteří na té chalupě žili. Chceme, aby ta chaloupka krásně ožila, aby se potkali lidé zdaleka i zblízka a mohli si popovídat a pokochat se něčím pěkným.
1: Jasně. Ještě jednou poprosím místo a termín a také čas od kdy do kdy.
2: Dobře, je to v Rybnici. Rybnice, okres Plzeň Sever. A koná se to 29.8. od 14 do 18 hodin a potom 30.8. od 10 do 14 hodin.
1: Akce je to čistě výstavní, anebo třeba je tam možnost si něco zakoupit, pokud by tam se návštěvníkům něco líbilo?
2: Je to koncipováno tak, že je to čistě výstavní akce, protože to nemá přinášet vlastně žádné výdělky, má to být čistě pro radost.
1: Tak já věřím, že tím uděláte radost spoustě návštěvníků. Děkuji za tuhle akci i za tuhle pozvánku. Mimochodem, nějaké webové stránky o tom jsou?
2: Sdílela jsem to na portál Kudy z nudy.
1: Takže tam si to posluchači, když tak najdou. Tak já vám ještě jednou děkuji a přeji hodně návštěvníků. Mějte se hezky, naschledanou.
2: Děkuji vám, naschledanou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tohle byly Beach Boys a Colin Ray a jejich verze nahrávky s názvem Sloop Jambi a tohle jsou dopravní informace na Country rádiu. 50 u Buchlova je stále neprůjezdná kvůli vážné dopravní nehodě. D8 ve směru na Prahu u Velemína začíná poměrně dlouhá kolona, kamiony dojíždějí až do zastavení. V Praze ulice k Barrandovu ve směru nahoru do kopce k Pražskému okruhu tvoří se tam dlouhá kolona z důvodu překážky na vozovce. Počítejte s kolonou také v Plzeňské u Klamovky a dále s pomalým průjezdem po 7, respektive D7 okolo letiště. Od Prahy do Slaného je kolona od Evropské, od Slaného do Prahy je kolona od odbočky na Tuchoměřice. Pracuje se na křižovatce s Aviatickou. Další doprava za hodinu.
0: Country Radio. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Moon and all your splendor, no only my heart. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Staříčký šerif už líně, prlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie. Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
3: A hlavně vám 3 věci si nepamatuju, víte?
4: Jo.
3: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
5: Škoda lásky. Na na na na na na na na na.
6: No to já myslím, že na na na na na na bylo nejlepší.
5: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
7: Country Rádio.
0: DAB+, to je i Country Rádio.
7: Country Rádio.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Tak kdo nám na vlnách country rádia hraje a zpívá? Tohle byl Buck Owens a nahrávka s názvem Act Naturally z roku 1963. Buck Owens je od roku 1996 členem Dvorany slávy. Teď trošku pohled do popu a do historie. Olympic, Bonsoir, Mademoiselle Paris a nebo Mirek Hoffman a Greenhorní písnička Zátoka. Z roku 1970 z mini LPčka Na sluneční straně country and western. Tak si to pěkně užívejte, dobrou pohodu a dobrý poslech.

0: Skupina Flirt a Zafoukané, to je písnička, která právě dozněla. Je už takovou nepsanou tradicí, že vždycky okolo celé hodiny přichází Tomáš Adamec s informacemi o počasí a po 16. hodině potom se zpravodajstvím. A tak to ani teď neporušíme. Po 16. hodině potom Robert Křesťan a poutníci Panenka a také Home Free a The Oak Ridge Boys písní Elvira se zajímavou verzí téhleté písničky. Teď ale určitě také zajímavé verze informací o počasí a zpravodajství Tomáše Adamce.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až zatažená obloha, později místy polojasno. Ojediněle počítejte s přeháňkami, výjimečně s bouřkami. Teploty vystoupí na 23 až 27, na Moravě na 30 stupňů. Zítra bude převážně oblačno. Během dne srážky jen ojediněle a teploty 23 až 28, na Moravě opět 30 stupňů.

0: Aplikace e-doklady z minulého týdne ukázal, že před volbami je potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. Do testu se zapojilo zhruba 30 tisíc uživatelů, kteří provedli téměř 60 tisíc přihlášení. Počty studujících všeobecných sester se díky podpoře škol, která začala loni, zvýšily o 40% a u dalších nelékařů o 30%. U sester je v plánu přes 15 tisíc absolventů, dále přes 3,5 tisíce zdravotnických záchranářů, 1700 radiologických asistentů a 1200 nutričních terapeutů. Také na Sokolovsku přijímají málo lékařů.
1: Nedostatek lékařů se týká také Sokolovska. Karlovarský kraj se proto snaží přilákat budoucí mediky do regionu prostřednictvím stipendií. V poslední vlně podpořil dalších 18 studentů. Celkem už jich má stipendium schváleno 129. Na program dosud vyčlenil více než 19 milionů korun.
0: Dobrou zprávu pro cyklisty z jihu Moravy přináší Luboš Dvořák.
2: Nové spojení přes řeku Moravu se dočkají cyklisté a pěší u obce v Norovi. Původně se tu plánovala stavba přepravníku. Nakonec tu vznikla lávka, jejíž hlavní zhruba 60-metrový oblouk instaloval mnohatunový jeřáb. Most se na jaře stane spojnicí, která v současnosti ukřížení plavebního kanálu a řeky cyklistům chybí. Luboš Dvořák, Baťův kanál.
0: Sport. Dalších 8 fotbalových celků dnes začne bojovat o slavnou Ligu mistrů. Mezi nimi i Slovan Bratislava. Pokračuje Petr Plintovič.
3: Bratislavský Slovan vede jako trenér Jaja Touré a jeho svěřenci v úvodním duelu čtvrtého předkola hostí slovinské Celje. Skotský Celtic narazí na rakouský LAS Klinec, izraelská Berševa na azerbajdžanský Sabah Baku a nizozemský Nijmegen se utká s Bodø Glimt z Norska. Všechny zápasy mají výkop schodně v 21 hodin.
0: Zprávy jsou u konce. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
4: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Zajímavá verze skladby Elvira z tvůrčí dílny Homefree a The Oak Ridge Boys právě dozněla. Copáci Jiří Zmožek, také Johnny Cash-Tonyoch nebo Naďa Urbánková či Petr Spálený budou zpívat. Jedna zajímavost, Bohumína bude v Kukátku, dopravní informace v půl a dvojice pozvánek v druhé polovině hodiny. Jednak k zítřejšímu rannímu vysílání a jednak dnešnímu večernímu vysílání. Ještě jednou dobrou pohodu a dobrý poslech s Country Rádiem.

0: Vlkem Country Rádia.
1: Nejenom cyklostezky, ale také pěší stezky se staví. A Bohumín právě dokončil stezku pro pěší podél výpadovky na Karvinou. Co to pro místní obyvatele znamená, nám poví paní magistrána Končítková, tisková mluvčí města Bohumín.
2: Čtvrt kilometru dlouhá stezka pro pěší vede po pravé straně výpadovky na Karvinou ve směru na Dolní Lutyni a spojuje Polní a Úvozní ulici ve Skřečoni. Stavbou jsme vyřešili dlouholetý problém, který trápil obyvatele místních rodinných domků. Ti museli při každé cestě z domova chodit po krajnici a míjet proud aut na jedné z nejvytíženějších silnic v regionu, ať už mířili na autobus, do školy, do města nebo jen na procházku.
1: Tolik paní magistra Jana Končítková, tisková mluvčí města Bohumín. A já ještě doplním, že ještě před 2 lety se zdálo, že záměr ztroskotá na byrokracii. Dneska už se obyvatelé Skřečany dostanou bezpečně po nové pěší stezce z Polní ulice až k autobusové zastávce na kopci. Aby ale Bohumín mohl postavit, musel změnit původní projekt a najít trasu mimo státní pozemky podél silnice číslo 67. Dobrá věc se podařila.

0: co jsem.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Kde máme problémy na dálnicích a silnicích v okolí Prahy? D4 ve směru na Příbram od Prahy. Kolona je od Zbraslavy a rozjíždí se to až za Jílovištěm, kde se jezdí v obou směrech jedním pruhem. Ve směru do Prahy je kolona kratší. Jižní spojka má kolonu od Zahradního města ve směru k Černému mostu. Těsně před Černým mostem je dopravní nehoda. Další porouchané auto je na nájezdu na D11, takže tam najíždí velmi pomalu a velmi obtížně. Počítejte také s velmi pomalu jedoucí kolonou v Novopatské a Vekbelské. A v opačném směru na dojezdu D8 do Prahy se také zastavíte u Kbelské. Další doprava za hodinu.
3: Country Radio.
4: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country rádiu. Ahoj, Kuba.

prostoru nad krajinou. Volací zde Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má. Když se k času přidá štěstí a vrtulník

máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vráka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. Tu nepřerazej drahý šminky,

tě za pár týdnů vrátím zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

Krásný den, přátelé. Už zítra po 6. hodině si budeme povídat o chlapíkovi, který natočil jednu z nejznámějších vánočních písní. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. A víte co? Zítra si tu vánoční písničku i pustíme. A nebojte, nebudete připraveni ani o deštníky country rádia, které poputují třeba zrovna k vám domů. Tedy pokud si zavoláte do naší pěvecké soutěže, nebo pokud s námi budete hádat na základě indicí známou osobnost. Tak zítra ráno v 6 hodin. Ahoj!

0: Aby byla tato hodina kompletní, zbývá pohled na podvečerní a večerní vysílání Country Rádia. Po 17. hodině písničky na přání, po 18. hodině čaj o 6. V druhé polovině hodiny Rostě Čapek a pohled na tuzemskou bluegrassovou scénu, potom také country pod kapotou Vítka Pěkného a koně na Country Rádiu Milana Šmitá a Barry Hejhlové. V 19 hodin premiéra pořadu Country Time, v první polovině hodiny hit parády aktuální i historické, v druhé polovině hodiny potom legenda Leanne Rimes. No a ve 20 hodin už kolega Petr Kocman se svým večerním vysíláním navídne vám třeba skupinu Eagles nebo Chrise Reu, či Lucii Vondráčkovou, či skupinu ZZ Top. Tady je jasné, na koho bude vzpomínat. Teď ale Tomáš Adamec a informace o počasí a potom zpravodajství.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až zatažená obloha, později místy polojasno. Ojediněle počítejte s přeháňkami, výjimečně s bouřkami. Teploty vystoupí na 23 až 27, na Moravě na 30 stupňů. Zítra bude převážně oblačno. Během dne srážky jen ojediněle a teploty 23 až 28, na Moravě opět 30 stupňů.
3: Haló, jsem ztracen a bloudím.
4: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
5: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
6: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
7: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
8: Na konci světa.
9: Folk Team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne, zprávy začneme ve světě, protože rekordně nízká hladina Dunaje v severním Bulharsku přinesla před několika dny nečekaný archeologický a paleontologický objev. Z vyschlého říčního dna se vynořily pozůstatky mamuta, které byly po tisíce let ukryté pod nánosy sedimentů. Podobné objevy, odhalené vlivem sucha, se letos objevují i v dalších částech Evropy. Popelářům v Jihlavě komplikují práci vosy. V popelnicích na bioodpad si často dělají i celá hnízda. Služby města Jihlavy, které se o svoz odpadu starají, proto požádali obyvatele, aby popelnice nechávali otevřené. Také Jižní Morava hlásí nedostatek povrchové vody.
2: A hladiny povrchových i podzemních vod závisí na tom, kolik naprší, respektive v zimě nasněží. A někde spadlo od začátku roku jen 50 až 70% dlouhodobých průměrů. Vysoké teploty zvyšují vypařování vody z krajiny, což dále snižuje stavy toků. Státní podnik tedy svolal pracovní skupinu s názvem Sucho. V nádržích je i přes kritické sucho podle státního podniku dost vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Na webu Povodí Moravy o tom informovala mluvčí Jana Kučerová. Nejkritičtější stav panuje podle Povodí Moravy v oblastech odkázaných na mělké podzemní zdroje. Jde o zásoby podzemní vody uložené těsně pod zemským povrchem. Naopak výrazně vyšší míru spolehlivosti mají skupinové vodovody, které odebírají vodu z vodárenských nádrží, uvedla ČTK. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Začal prodej vstupenek na českou fotbalovou reprezentaci. Na jaké zápasy konkrétně, to nám prozradí náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Od včerejška si můžete kupovat vstupenky na utkání české fotbalové

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou, nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, anebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kovou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Prosíme o zahrání písničky pro vašeho dlouholetého a věrného posluchače. Zahrajte prosím písničku Zelené pláně od Spiritual Quintetu. Písnička je k uctění památky muzikanta srdcem i duší pro Ivana Bindíka, který už zpívá v nebi. Budeš stále s námi, tvá milující rodina, píše naše posluchačka Kateřina.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Ježiši, dobrý den. Já volám ze Sezimova Ústí.
0: Ano, a voláte do písniček na přání, takže co byste si přála a pro koho?
1: No, bylo by to pro nás, pro manžela, pro mě, sedíme na verandě, máme kafe a chtěla bych zahrát Horskej tymián.
0: Dobře, zahrajeme za chviličku, mějte se hezky, naschledanou.
1: Děkuju moc, naschledanou.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Prosím o zahrání písničky pro paní Marii Bažantovou k narozeninám. Všechno nejlepší od Nedvědu. Milá maminečko, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, lásky k tvým dnešním narozeninám do Brňan u Litoměřic. Máme tě moc rádi a užij si svůj dnešní den, jak nejlépe to jde. To ti přejí Pepča s Martinou a Jirka, měj se krásně, myslíme na tebe.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Country Radio. Nad ránem svítalo, já zrovna umřít chtěl, jenže to nevyšlo, přiznávám bohužel. Smrt asi nejspíš doma dnes nebyla, nebo se jinde líp zabíjet učila. Zlepším si náladu, když jsou ti svátky, vrátím se do dětství na místo zpátky, kde jako malý kluk schovával hračku a nad ní do stromu vyřezal značku.

babiček a taky dědečku, tak poznal pohodlí suchýho zadečku. Vím, že už odmala na chatu v Nížboru, nejraději vzpomínám, běhal jsem nahoru. Za potok po lávce, tam kolem ke stránku, pěšinou věhličí, naproti chodzámku. Pak kolem hvězdárny, lesem výš do polí, čas, který uplynul, schoval mi za křoví. Už dávno starý plot, blízko výkeře, stačí vzít za kliku, otevřít dveře. Kde první kroky s rodiči spolu, zkoušel jsem pilovat okolo stolu, s pomocí babiček

Staly se chyby a vrátit je zpátky, to člověk neumí, na to je krátký. Alenka z pohádky zamává obrátek, tak aby krásný byl konec i začátek, nevezme nikdo.

0: je to dávno pryč a hlavně k steku.
1: Písničky na přání na Country Radio.
2: Pro Alenku Ali Alču i pro za přestupného data narození Markétkou písničku Evening Star posílá Román.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Miloši, moc vám zdravíte.
0: Taky zdravím, tak písničky na přání, pro koho to bude a co to bude?
1: Děkuji vám moc, já vás také zdravím a já bych vás dneska hrozně rád poprosil Pokáče, písničku Cowboy. No a já bych písničku věnoval všem kamarádům, přátelům, protože pane Miloši, tenhle ten víkend to budou perfektní oslavy na rozek, takže to bude mega kastačka, mega party, samozřejmě Country Radio nám do toho určitě bude perfektně hrát, takže kamarádi, maso už je připravené, koupené, všechno, takže už máme pomalinku všechno připravené, pivečko se chladí, víkend už může začít, moc se na vás těším. No, děkuji vám, pane Miloši, moc.
0: A no, my zahrajeme kovboje. Tak jo, mějte se hezky, nashledan.
1: Jo, hodnej, díky, nashledanou.
2: Já musím holky.

legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíha!

0: na přání na Country Rádiu.
1: Zahrajte prosím našemu Mirkovi k jeho 62. narozeninám, a to 19. srpna v podvečer, což je splněno. Píseň Michala Tučného Ještě mám fůru času píše a písničku posílají máma a bratr Honza. A já doplním pro příště, písnička se jmenuje Spím v obilí.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Stručné dopravní informace, je zavřená D8 u Petrovic ve směru do Německa. Na německé straně došlo k dopravní nehodě dvou kamionů a uzavírají se už i tunely Panenská a Libouchec. D6 ve směru z Prahy do Karlových Varů u Lokte je dopravní nehoda. Počítejte s kolonou, opatrně do ní dojíždějte. Místo D8 můžete použít třeba D7 přes horu svatého Šebestiána. Další doprava za hodinu.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: důž. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbraně,

0: zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
1: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
1: No jo, tady jsem ještě nebyl.
0: Prý to lidem nejvíc spálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
2: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
3: Jo.
2: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
4: Škoda lásky.
5: No to já je super. Myslím, že na bylo nejlepší.
4: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio. Na přání na Country Rádiu.
6: Druhou část písniček na přání zahájíme několika takzvanými všeobecnými přáními. Trutnováci zdraví Country Rádio. Moc bychom poprosili zahrát Eagles Hotel California ke konečně dýchatelnému počasí i ke krásně vychlazenému pivku. Děkujeme, píší. Renča moc zdraví Country Rádio. Poprosila bych si u vás nechat zahrát Olympic slzy tvý mámy pro všechny milovníky této vynikající skupiny.

ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl jsi prachy na mejdán, byl to hloupý špás, když jsi v noci vyšel ven, snad ses trochu třás.

0: přání na Country Rádiu.
1: Nejmilovanější rádio, udělali byste mě velkou radost, kdybyste zahráli Why My Lord od Chrise Christophersna jako léčivku v mém velkém marudění. Moc děkuji, vaše stálá věrna posluchačka Petra ze Stodůlek, to bude jedna písnička. A druhá, prosím o zahrání písničky od Martyho Johnsona pro všechny fajn lidi, co poslouchají Country Rádio a užívají si zbytek léta, píše Pavčám.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Prosím, zahrajte mému spolupracovníku z jedné prototypové dílny Ludvíku Štekerovi k jeho dnešnímu svátku nějakou nádhernou skladbu od Tonyho Rice, píše kytarista Fejkl.

Tak ještě na závěr něco stihneme. Chtěl bych zahrát písničku od Ditky Vrbové Údolí oddechu pro Jardu, který nás včera náhle opustil, a přejeme mu do nebíčka, ať je ti fajn, jako vždy bylo s námi. Ahoj, Jirka a spol.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až zatažená obloha, později místy polojasno. Ojediněle počítejte s přeháňkami, výjimečně s bouřkami. Teploty vystoupí na 23 až 27, na Moravě na 30 stupňů. Zítra bude převážně oblačno. Během dne srážky jen ojediněle a teploty 23 až 28, na Moravě opět 30 stupňů.

0: Radio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je pravidelný zpravodajský souhrn. Studenti si letos za nájmy v bytech opět připlatí. Ti, kteří chtějí na místo studentských kolejí najít ubytování v samostatném bytě nebo ve spolubydlení, musí počítat s tím, že oproti minulému roku zaplatí za nájem i o 14% více. O sdílenou dopravu na zavolání je v Rožnově pod Radhoštěm velký zájem. Airbus jezdí měsíc a skoro pořád je plný. Město tak přidává další zastávky. Na Teplicku našli celníci skoro 10 kg drog, heroinu, kokainu a metamfetaminu neboli pervitinu. Pachatelům teď hrozí až 12 let vězení, jsou ve vazbě. Státní galerie a muzea budou každou první neděli v měsíci pro veřejnost od 6. září zdarma, zatím do konce roku. Dříve ministerstvo oznámilo volné vstupy na všechny státní hrady a zámky 30. srpna a 27. září. Šumavský národní park zastavil do konce sezóny splouvání a možnost registrace.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar Tuláci, dneska zamíříme na zříceninu tvrze Leopoldov nedaleko Pohořelic. Ty leží kousek od Napajedel ve Zlínském kraji. Ve středověku stávala východně od dnešní obce Pohořelice ves Podhradí. Měla dvůr, gotický farní kostel a feudální sídlo na pomezí hradu a tvrze. To bylo střediskem samostatného panství. Sídlo patřilo pánům z Podhradí, kteří svůj predikát získali právě po vsi. Poprvé se Podhradí uvádí v roce 1350. V tomto období je sídlo zmiňováno jako hrad. Kromě označení hrad je také zajímavé, že na něm bylo možné sloužit i mše. V roce 1464 se objekt uvádí již jako pustý, což potvrzuje i výrazná požárová vrstva zjištěná archeologickým výzkumem. V uherských válkách navíc zaniklo i předhradní městečko. Ale než se sídlo panství přesunulo do Pohořelic, byla tvrz se vsí velmi pravděpodobně nouzově opravena a dále využívána. Na počátku 16. století tvrz i městečko Podhradí již neexistovaly. Z tvrze zůstaly jen zbytky příkopů a valů u opuštěného kostela svatého Jiří, stojícího v polích. Někdy na přelomu 18. a 19. století vznikla u kostela nová osada Leopoldov. Dobře dochované terénní pozůstatky tvrze jsou vyříznuty do výběžku údolní terasy nad Oldřichovským potokem. Nepravidelný šestiboký pahorek o průměru asi 33 metrů obíhá mohutný příkop, jehož hloubka dosahuje až 5 metrů. Šířka příkopu přesahuje 16 metrů. Po vnější straně příkopu obíhá val, který na jižní přístupové straně chybí a na severu je narušen dešťovou vodou. Průměr celé fortifikace přesahuje 70 metrů. Na východním okraji vystupují dva nepatrné zbytky amorfního zdiva, které dokládají zděné provedení hradby, která dosahovala šířky přes 1 metr. I když se v písemných pramenech sídlo často uvádí jako tvrz, její velikost a kamenná podoba byly patrně podnětem pro pojmenování přilehlé vesnice Podhradí. Další informace o zřícenině tvrze Leopoldov najdete například na webu hrady.cz. Pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.
0: Posloucháte Čaj o šesté. Country.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Ahoj, pěkný podvečer u čaj o 6. Velmi rychlý a velmi dobrý recept od paní Dany z Unoště na ďábelská kuřecí křidelka mám pro vás dnes. Takže kromě těch křidelek budeme potřebovat cibuli, česnek, sůl, pepř, máčku na stejky, mletou sladkou papriku, trošku chili, podle toho, jak si troufáte, na ostré věci olej. Ten postup je velmi jednoduchý. Všechno to smícháme, do toho naložíme ta křidelka na několik hodin a klidně to můžeme udělat i přes noc, do chladu. No a pak už pěkně grilujeme ze všech stran do zlatova. Dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: Country rádiem na cestách.
1: Nepřetržité železniční výluky nejen na zítra. Ve výluce je linka S5 Praha Kladno Ostrovec až do 24. srpna. Náhradní doprava je z Veleslavína a s tím souvisí i výluka Hostivice Noutonice a Rudná u Prahy Praha Zličín. Další nepřetržité výluky. Nymburk, Kopydlno, Frýdek, Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Přelouč, Heřmanův Městec, Budišov nad Budišovkou Odry, Brno Ivančice, Dolní Poustenava Čandau a Vsetín Půchov. Šťastnou cestu i přes výluky.
2: Country Radio.
3: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Radia probudit toho, koho máte rádi.
4: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
3: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
4: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
3: Aha, takže probouzeného, ne?
4: No, vždyť to říkám.
3: Aha,

0: bluegrassový tip Rosti Čapka. Český bluegrass na Country rádiu.
1: Od mikrofonu vás zdraví Iva Čapková a Rostě Čapek. V létě 2016, tedy před 10 lety, vznikla kapela Dobrý struny. Založila ji parta kamarádů, které spojila láska k bluegrassu a country. Někteří z nich se na své nástroje v té době teprve učili hrát, ale chuť muzicírovat a užít si společné hraní byla od začátku silnější než zkušenosti.
2: Dnes už Dobrý struny pravidelně vystupují na festivalech, městských slavnostech a dalších akcích. V jejich repertoáru najdete především oblíbené bluegrassové a country písně, které často doplňují i vlastními českými texty. To je případ i první písničky české verze hitu Wagon Wheel.

0: Kapela Dobrý struny hraje od svého vzniku ve stejné sestavě. Jirka Maťátko na kytaru, Zorka Cvrková na basovou kytaru, Míša Křížová na dobro, Míra Kříž na mandolínu a Míra Pácha na banjo.
1: Pokud si chcete nejen kapelu Dobrý struny poslechnout naživo, máte příležitost třeba už 22. srpna na skvěle obsazeném festivalu Country Kanina Fest, který se již po desáté koná v Kanině u Kokořína a letos bude ve znamení vzpomínky na Michala Tučného. A kapela Dobrý struny tam jistě zahraje i písničku Obzorem pádí, kterou se s vámi loučí i bluegrassové typy a Rostě a Iva Čapkovi.
0: Ahoj!

0: Country pod kapotou.
1: Je tu pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás, Vít Pěkný. Dnes se podíváme na správné používání bezpečnostních pásů. Podle platné legislativy, tedy zákona číslo 361/2000 sbírky o provozu na pozemních komunikacích, je používání bezpečnostních pásů v motorových vozidlech povinné pro všechny cestující, kteří sedí na sedadlech, které jsou pásy vybavena. Tato povinnost má oporu v evropské legislativě, která klade důraz na bezpečnost silničního provozu a snižuje tak rizika vážných zranění při dopravních nehodách. Odpovědné chování za volantem tak zahrnuje nejen dodržování rychlosti, ale právě i používání všech bezpečnostních prvků, a to i včetně pásů. Mnoho lidí význam bezpečnostních pásů stále podceňuje, přestože patří mezi nejúčinnější prvky pasivní bezpečnosti. Statistiky ukazují, že připoutání při nehodě výrazně zvyšuje šanci na přežití. Každá jízda by tedy měla začínat kontrolou, zda jsou všichni cestující připoutáni. Bez ohledu na délku trasy je pás základní ochranný prvek, který nelze ničím nahradit. Správné připoutání je jednoduchý krok, který chrání život řidiče i spolujezdců. Pás musí být veden přes rameno a hrudník, nikoli přes krk. Spodní část pak přes pánev, ne přes břicho. Důležité je také správné utažení, aby pás nebyl volný nebo zkroucený. Děti musí být vždy přepravovány v adekvátních a homologovaných dětských zádržních systémech odpovídajícím jejich věku a výšce. Každý řidič by měl jít příkladem ostatním cestujícím a zejména dětem. Tím se vytváří kultura bezpečné jízdy, která pak chrání životy nás všech. Bezpečnostní pás tedy není jen povinnost, ale především základní ochrana zdraví a života. Proto dbejte na jejich správné použití a připoutejte se vždy ještě před rozjezdem vozidla. A jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Svoje dotazy nám pište na e-mail podkapotou@countryradio.cz. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Koně na Country rádiu.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítejte u dalšího pořadu o koních, u kterého vás zdraví Milan Schmidt.
2: A Bára Hyhalová.
1: No Baru, vidím, že nás chceš pozvat do Chile a já se přiznám, že když se řekne chilský kůň, tak stejně jako většina posluchačů asi vůbec nedokážu si nějak vybavit nějakého slavného nebo jiného chilského koně. Nikdy jsem tam nebyl, takže povídej, jak ti to koně vypadají a čím jsou výjimeční?
2: Chilský kůň patří mezi nejstarší národní plemena Jižní Ameriky. Přestože není příliš vysoký, bývá označován za jedno z nejlepších pracovních plemen pro práci s dobytkem. Ve své domovině je ceněn především pro svou obratnost, rychlé reakce a mimořádnou ochotu spolupracovat s jezdcem.
1: Jak říkám, v Chile jsem nikdy nebyl, nevím o tom vůbec nic, takže pojďme od začátku. Jak tohle plemeno vzniklo?
2: Jeho historie sahá až do 16. století, kdy se do Jižní Ameriky dostali první koně dovezení španělskými dobyvateli. Díky dlouholetému a poměrně uzavřenému chovu se v Chile podařilo vyšlechtit koně, který je dokonale přizpůsobený místním podmínkám a způsobu práce.
1: Mm-hmm. Jak vypadá? Jak se máme představit?
2: Chilský kůň je menší až středně velký, velmi dobře osvalený a kompaktně stavěný. Má silný hřbet, pevné nohy a hluboký hrudník. Nepůsobí tak elegantně jako některá sportovní plemena, ale už na první pohled je vidět, že byl vyšlechtěn především pro výkon a praktičnost.
1: Výkon, praktičnost, práce a tak dále, je to opravdu jeho jediné poslání nebo čím je proslulý ve své domovině?
2: Je neodmyslitelně spojeno s chilským národním sportem, zvaný chilské rodeo. Na rozdíl od známějšího amerického rodea, zde kůň a jezdec společně prokazují svou obratnost a schopnost práce s dobytkem. Právě v této disciplíně patří chilští koně k naprosté světové špičce.
1: Jakou mají povahu?
2: Chilský kůň je velmi inteligentní, energický a odvážný. Má výbornou pracovní morálku a silnou ochotu spolupracovat s člověkem. Díky své učenlivosti a vyrovnanému charakteru si získal oblibu nejen mezi profesionálními jezdci, ale i rekreačními chovateli.
1: Tak děkujeme za představení, přestože jsem ještě nikdy nebyl v Chile, tak už si umím představit, jak takový kůň vypadá a pojďme se podívat na to, na co se ptají naši posluchači. Kolika let se kůň dožívá nebo jak dlouho vydrží kůň živý, ptá se Martin.
2: Průměrná délka života koně je přibližně 25 až 30 let. Někteří koně se však při dobré péči dožívají i více než 35 let. Svou roli hraje plemeno, způsob využití, zdravotní stav i kvalita péče, kterou kůň během života dostává. Například naše teplokrevná klisna oslavila v červenci 29. narozeniny.
1: Tak to jsou krásné narozky, přejeme všechno nejlepší a teď nám prozrať, jestli třeba můžeme někdy vidět, případně kam můžeme za koňmi vyrazit.
2: Tento víkend od 21. do 23. srpna můžete vyrazit na parkourové závody do Zemského hřebčince v Písku nebo v sobotu na dostihy do Mostu. A pokud dáváte přednost pohodové atmosféře mezi minikoňmi, zveme vás k nám do Přehvozdí na Letní soboty u minikoní, kde můžete vidět i tu naši krásnou babičku.
1: Tak děkujeme za pozvánku, měj se hezky a za týden opět naslyšenou. Od mikrofonu Country Rádia se loučí Milan Schmidt
2: a Bára Hyhalová.

0: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
1: Stařičký šerif už líně, prlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Country Radio. Naladíte i v den.

Vítejte u sledování pořadu Country Time. První polovina je věnována aktuálním i historickým americkým country hitparádám. V druhé polovině se seznámíme s jednou countryovou legendou. Dnes to bude Leanne Rimes. Pořadem vás provede Miloš Keller. Začali jsme aktuálním 5. místem americké country hitparády. Minule ještě první Jason Aldean, Don't Tell Me. A je tu místo 4. Na něm je minule 2. Bailey Zimmerman, She Whistled Radio.

Doznělo místo třetí, Liu Combs, Be By You. A máme před sebou dvě nejvyšší místa americké country hit parády. Na obou se podílí Morgan Wallen, druhé má společně s Ellou Langley a songem I Can Love You Anymore a na prvním je sám s písní Don't We. Morgan Wallen se narodil v roce 1993 v Tennessee. Debutové album vydal v roce 2018, další pak v roce 2021. Zatím poslední je kompilace z roku 2025. I on se několikrát dostal do křížku se zákonem. Naposledy poté, co se v baru pokusil hodit židli po zpěvákovi na pódiu a trefil dva policisty. I přesto je držitelem několika cen ACM a také jako jediný umělec měl hned dvě alba celých 100 týdnů na čele albové hitparády.

To bylo aktuální první místo americké country parády. A kdo byl na vrcholu americké country parády touto dobou v minulosti? Jedním z hitů roku 1978 byl song Do You Know You Are My Sunshine v podání Statler Brothers. Willie Nelson měl hit Georgia On My Mind a do třetice z roku 1978 jsem vybral vítěznou píseň z podzimu toho roku. Natočila ji Dolly Parton a jmenovala se Heartbreaker.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Country Time, legenda.

A jsme v druhé polovině pořadu vyhrazené legendám. Dnešní legendou je Leanne Rimes. V roce 1996 se Leanne Rimes vynořila jakoby odnikud a okamžitě upoutala na sebe pozornost celých Spojených států, když naspívala píseň Blue. Nejen tím, že její silný a plný hlas tolik připomínal Patsy Cline, ale také tím, že jí bylo teprve 13 let. Podobně jako Tanya Tucker nebo Brenda Lee, i kariéra Leanne Rimes začala bleskově hned prvním singlem, natočeným ještě v dětském věku.

Úspěch písně Blue nebyl náhodný. Po několika pěveckých soutěžích si 11-leté Lien všiml DJ a skladatel Bill Mack, který kdysi v historii písničku Blue napsal pro Patsy Cline. Ta ale zemřela dřív, než ji stihla natočit. Rozhodl se talent Lien kultivovat a dvouletá práce přinesla už zmíněný úspěch. Bill Mack zamýšlel Lien směřovat spíše do středního proudu. Podobnost Patsy Cline však byla silnější.

Leanne Rimes se narodila 28. srpna 1982 v texaském Garlandu a zpívat začala již jako dítě. S chutí se účastnila pěveckých soutěží a jak již bylo uvedeno, vyplatilo se jí to. V 11 letech vydala dokonce své první demo album u malé místní firmy. Ani to nebylo úplným propadákem, byť úspěch mělo zejména v okolí zpěvačky na rodiště. Po písni Blue měla Leanne v roce 1995 na stovku koncertů a televizních vystoupení po celém Texasu a její popularita hranice země rychle překročila. Podepsala také kontrakt s firmou Curb a ta znovu vydala single Blue s poznámkou, že to je hlas, na který skladba 30 let čekala. Píseň před Leanne i po ní naspívalo několik zpěváků, ale pozornost neupoutala. Stejnojmenné album pak vyšlo v roce 1996 v létě. Debutovalo na třetím místě Country Top 40 a prodalo se o 123 000 výlisků během prvního týdne po vydání.

Leanne Rimes pochopitelně začala sbírat i ceny. V roce 1996 byla nominována na cenu Horizon pro objev roku i na cenu za nejlepší ženský vokál a stala se nejmladší zpěvačkou, která tuto nominaci dostala. Další alba následovala v roce 97 i 98. V roce 2001 si odskočila k popu, ale album z roku 2005 už bylo zase plně countryové.

Dnešní vydání Country Timeu připravil a komentář přečetl Miloš Keller, pořad zaznamenal a smontoval Kuba Jiroušek. Oba se těšíme na slyšenou opět ve středu v 19 hodin, anebo v repríze v úterý hned po půlnoci.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory, a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country Radio. S námi nikdo nikdy není sám.
1: Patříš mezi nám. Mlčel a hrál.
0: Velký nebo malý.
1: Malý přítel z města N.
2: Kam tak spěcháš, trempe kamaráde, kam?
0: Tak pojďme to dát dohromady.
2: Když svým pár přátel mít.
0: Na Country Radio.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Mezinárodní folklorní festival Červený kostelec můžete navštívit až do neděle 23. srpna v přírodním areálu u divadla Josefa Kajetána Tyla. Vystoupí folklorní soubory z celého světa. Navíc vás čeká bohatý doprovodný program, festival vína a řemeslné trhy. A k tomu všemu koncert Vojtěcha Dyka. V pátek 21. srpna se sejdeme v Újezdu u Litomyšle. Tady se chystá koncert našich kolegů a kamarádů Petra Kocmana a Jiřího Vondráčka a kapelou Vokobere. Když se řekne KTO, tak to znamená večer plný písní a vzpomínka na Valdu Matušku. To vše uvidíte v Hořici na Šumavě v sobotu 22. srpna. Začíná se v 18 hodin, tak doražte. Folková ohře 2026 se chystá na sobotu 22. srpna, začíná se v 11 hodin. V Sokolově, v Loděnici, Dronte vystoupí Mandala, Nové struny, Pacific, Brontosauri Revival, Xtet a další. Moderují Miloš Keller a Míla Pražák. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Přeji vám, milí posluchači, krásný středeční večer s datem 19. srpna. Vítejte ve večerní vysílání Country Rádia. No a vítejte samozřejmě také v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. A co by to bylo za pravidelnou hodinku středeční bez pravidelného hosta, kterého tady teď opět velmi rád vítám, paní Marcelu Jurčíkovou. Marcelo, dobrý večer.
3: Přeju krásný večer.
2: Jsem moc ráda, že jste dorazila, že Indiáni nevytrhali koleje, i když to tady stále vypadá před naším domem jako po válce trošku, ale je to den o den lepší. Už ty koleje přibývají a dokonce se viděl ostrůvky, už tady vytváří pro čekatele na tramvaj, takže bude to lepší a lepší. Tak jsem moc rád, že jste dorazila. Abyste si vydechla, tak si dáme jednu píseň ještě. Připravil jsem Roberta Křesťana s Druhou trávou, no a pak se dáme hnedka do díla. Jste pro?
3: Toho já ráda.
2: Ano, tak pravila Marcela Jurčíková.

0: No, Marcelo, znáte ten pocit, když vás nějaká aktivita uchvátí, takže zapomenete na celý svět?
1: No, no je.
0: To je štěstí, to je zkrátka štěstí, to je člověk přešťastný. No a pokud si myslíte, že to pravé nadšení pro věc teprve objevíte, dobře poslouchejte, knižní rádci jsou tu.
1: Psychologové, takový stav mysli, o kterém jste mluvil, kdy člověk nevidí, neslyší a jen dělá to svoje, nazývají hezky flow, neboli žití v přítomnosti, takový pocit štěstí. Spolehlivým způsobem, jak být flow, čili šťastný, je tvořit. Cokoliv prostě vytvářet vlastníma rukama, vlastní hlavou. A to byl hlavní důvod, proč Tereza Rack shromáždila přes 170 receptů a návodů na různé kreativní činnosti pro každý měsíc v roce. Ve výpravné obrazové publikaci nazvané Rok plný tvoření najdou inspiraci malí, větší, ještě větší, i ti dospělí, postupy na výrobě dárků a další super nápady.
0: No, když to tak poslouchám, tak by mě zajímalo, jaké tvoření nabízí autorka teď, aktuálně v srpnu.
1: Ještě ty prázdninové tvoření, že jo? Tak podle návodu Terezy Rack si můžeme vyrobit sluníčko nebo věnec z travin a tahle dekorace prý vydrží zdobit i několik let. Malým parádnicím přijde vhod barevný copánek z bavlnek do vlasů, ti větší dostanou recept na pečený kečup, mnohotvárné využití levandule v domácnosti a dokonce, jak si udělat venkovní kino pro celou rodinu. V srpnových typech v publikaci Rok plný tvoření ovšem mají hlavní slovo letní oslavy, nejlépe narozeninové, včetně výzdoby, dárku a slavnostních dortíků. Jako je třeba, ten mě zaujal proce, Amálčin méďovník, který chutná po medu a má skutečně tvar meďánka.
0: Mm-hmm. No, na oslavách i u nás zdomácněna takzvaná piňáta. Děti se zavázanýma očima mají zavěšenou dutou figurínu, tyčí rozbít, aby se vysypaly sladkosti, hračky a různé bonbonky, prostě laskominy. No a tato tradice však nepochází z Latinské Ameriky, nýbrž. No a to je otázka pro vás, milí posluchači, odkud pochází piňata? Pokud budete znát správnou odpověď, tak si poznačte číslo sem k nám do studia 210 323 333, abyste mohli volat, ale volejte samozřejmě nejlépe správnou odpověď a nejrychleji. Tak a hliněné nádoby plné dobrot se zavěšovaly na stromy původně za A v Itálii, za B v Irsku a nebo za C na Maltě. A volat můžete právě teď.

0: No přátelé, volali jste, volali, víte Marcelo, volali hodně, ale bohužel tedy správné odpovědi pořád nezněly až do chvíle, kdy se dovolala Marie z Uherského Hradiště, až z Velké dálky. Marie, já vám přeji ještě jednou krásný dobrý večer a vítám vás ve vysílání Country Rádia.
1: Ano, dobrý večer.
0: Tak já jenom zopakuji tedy otázku. Ptal jsem se,
1: ano.
0: Odkud pochází piňáta, tedy hliněná nádoba, která se plní dobrotami, zavěšuje se na strom a rozbíjí se k velké radosti všech dětí. Tak možnosti byly tyto. Pochází z Itálie, z Irska, anebo pochází z Malty. A vy jste správně odpověděla, že to je...
1: Itálie.
0: Ano. Tleskáme.
1: Děkuji moc.
0: Já samozřejmě k tomu doplním, že takovou teorii, že piňata pochází z Itálie, potvrzuje už samotný název, protože italský výraz piňata označuje křehký hrnec a ta tradice zaujala Španěly, no a ti přivezli do Ameriky, jako ostatně mnoho dalších věcí, no a tam se spojila s podobnými indiánskými rituály a teď je z ní hravý symbol oslav po celém světě.
2: Zajímavé bylo, že nejvíce posluchačům líbila Malta.
0: Ano, ta zněla v podstatě ve všech případech, ano.
2: Ale u těch oslav ještě zůstaneme, vlastně nezůstaneme, protože patřičné občerstvení slavnostní není každý den.
0: Ano.
2: Jaké možnosti mají tedy páni kluci, když jim zakručí v bříšku a odhodlají se vkročit do kuchyně? Tak tuto otázku si položila Veronika Zemanová a sestavila speciální, bohatě ilustrovanou kuchařku pro mého syna. Jak ovšem zdůrazňuje, hodí se krásně i pro holky. Na výběr 90 do detailu popsaných receptů, od jednoduchých, jako je volské oko, přes těstovinové variace až po vychytávky typu babičino, kuře na paprice nebo banánová bábovka. Připojila také tipy, jak se v kuchyni nestratit, nezranit a vaření, nebo i ten následný úklid si pořádně užít.
0: Ah, tak to je krásný.
2: Takže doufám, že máte nějakého syna nebo nějakého pána kluka poblíž, který může začít vařit.
0: Slyším smích, to znamená, že to je ano nebo že ne. Asi je tam ticho, tak mlčení znamená souhlas, takže asi tam nějaký kluk bude, ano.
1: Tak já, no, tak ano, jsou kolem kluci nějací.
0: Ano, tak já teda musím říct, že já tu kuchařku mám taky a mám 10letého syna a už vím, co budeme spolu vařit v pondělí. Já jsem to Marcele tady říkal, budeme dělat to kuře na paprice, to je jeho oblíbené jídlo, takže já se na to moc těším. Tak když tak vám pak do vysílání řeknu, jak to dopadlo s mým synem, jestli to funguje tak nějak. Tak Marie, my vám ještě jednou gratulujeme.
1: Ano, děkuju moc.
0: Přejeme vám krásné počtení, mějte se hezky, budu se těšit na slyšenou. No a Marcelo, vám děkuji opět za milou návštěvu, děkuji za krásné knihy. Já tady na ně pořád po očku pokuku, protože na obalu té kuchařky pro mého syna je obrovský sandwich.
2: Že a se ani nevejde do rukou.
0: Nevejde se do rukou, no je to nějaký třípatrovej takovej a já jsem dostal najednou hlad, to je malér. Když dostanete večer v rádiu hlad, není nic horšího. Tak vám Marcelo pěkně děkuju teda. A budu se těšit příště na návštěvu. Už vlastně bude takovej, no nebude konec prázdnin úplně, ale skoro vlastně, že jo. Už,
2: tak nebudem vyhrožovat, já vyberu něco takového, ano, neškolního.
0: Tak, to jsem vás chtěl poprosit a ty děti moc nevyděsíme, tak nic ze školou, prosím vás. Mým dnešním velmi milým hostem byla paní Marcela Jurčíková a já vám přeji i nadále krásný poslech večerního vysílání Country Rádia. Marcelo, mějte se hezky a naschledanou.
2: Naslyšenou.

Teď vám pustím jedno z největších současných country mazáků, Morgana Wallena, což je 33-letý rodák z Tennessee, z města Sneedville. Ten zažívá opravdu velký muzikantský sen, a to už několik let, protože jemu se podařilo to, co ne mnohým, není teda jediný a asi ani poslední, už se to podařilo několika zpěvákům před ním, ale jemu se to podařilo, řekl bych, v masovějším měřítku, protože jeho písně se dostávají na první místa hitparád, na Billboardu, na první místo velmi často, ale nejenom v tom countryovém žebříčku, ale v jednu chvíli měl současně asi 6 písní na hitparádě popové i countryové v první desítce, což je opravdu nevídaná věc. Něco podobného se povedlo třeba Luke Combsovi, ale jinak nikomu dalšímu ne. On vydal v roce 2021 skvělé album Dangerous, The Double Album. Mimochodem loni vydal také desku s krásným názvem Já jsem ten problém, ze kterého vzešly taky singly a písně, které hraje na svých koncertech. No a nutno podotknout, že fanoušci a zejména tedy mladé ječící faninky berou stadiony útokem, když přijede někam do města, a je toho opravdu hodně. On třeba vyhlásil před 2 lety turné, které čítalo asi 40 zastávek, a tak se ty stadiony vyprodávaly, že přidal ještě dalších 30 během jednoho měsíce, takže podle toho můžete usoudit, že se jedná opravdu o velikou hvězdu. Já jsem od něj pro tuto chvíli vybral krásnou letní píseň z jeho repertoáru, mě nejbližší, a jmenuje se Seven Summers.

No, kdo by to byl řekl, že takovouhle nádhernou countryovku složila a nahrála rocková kapela Vanastovy věci. Mám pro vás teďka další hudební raritku, je to písnička Pennies from Heaven. Jedna z největších klasik jazzových, jeden z největších jazzových standardů. Píseň, kterou v 30. letech složili pánové Arthur Johnston a John Burke. A tuhle tu písničku jako první naspíval skvělý Bing Crosby, což byl pán, ke kterému s velkou úctou zhlížel i slavný Frank Sinatra a Dean Martin. No a tu píseň nahráli později právě i Dean Martin, i Frank Sinatra, dokonce Tony Bennett, nebo Guy Mitchell, nebo Big George Turner a mnoho, mnoho dalších, také Billy Holiday samozřejmě. A je to píseň, která dodnes zní samozřejmě, když zavítáte na nějaký jazzový koncert, kde se budou hrát především standardy, tak tam na ně 100% narazíte. A já vám ji teď pustím od country velikána Mel Haggarda, který kdysi vlastně splnil svůj velký sen, který měl, podle toho, co jsem četl a poslouchal v několika rozhovorech s ním, tak ten sen už měl asi od svých 28 let, kdy chtěl natočit album z jeho oblíbených jazzových standardů, takže tahle ta píseň tam rozhodně nemohla chybět. Tak pojďme si poslechnout, jak to vypadá, když country zpěvák a co tím slavný country zpěvák zaspívá jazzový standard. Mel Haggard.

Teď udělám určitě velikou radost všem fanouškům Briana Adamse, který mimochodem teďka na sklonku tohoto roku vystoupí v Praze opět. Jeho koncerty jsou vždycky velkolepá záležitost. Hraje tam většinou ty největší fláky ze své dlouhé muzikantské dráhy. Má hlavně výbornou kapelu. Už leta hraje se stejnými muzikanty Keith Scott, jeho vynikající kytarista, ten ho doprovází už od mládí. Spolu jsou taková dvojka a nejenom na jevišti, ale oni spolu často píšou i písničky a ty největší hity pochází právě z jejich autorské dílny. Píseň, kterou uslyšíte teď, je také z autorské dílny. Brian Adamson napsal ji s Gretchenem Petersem. A ta písnička se zalíbila jednoho dne také Trisha Yearwood, country zpěvačce, a ona ji zařadila, myslím si, že to bylo v roce 2001, na své album, které tak i celé pojmenovala, Inside Out. Jinak Brian Adams tu skladbu zařadil na svoji desku v roce 2000, Ono Day Like Today, výborné album. No a Trisha Yearwood si do té písničky, ku podivu, jak bych očekával, nepozvala jejího autora a původního interpreta Briana Adamse, ale dalšího rockového matadora, kterým byl Don Henley, bubeník a zpěvák kapely Eagles. No a společně tuhle tu nádhernou písničku zase malinko posunuli někam jinam, protože ta aranžma Briana Adamse je trošičku jiné, oni to posunuli, no řekl bych, víc ke country. Tak pojďte si poslechnout a zazpomínat na rok 2001 a skvělé album Trisha Yearwood.

V roce 1967 vydal Frank Sinatra, kterého jsem dneska už jednou zmiňoval, krásné album s názvem The World We Knew. Na tom albu byla spousta písní, ale jedna z nich je opravdová perla. Řekl bych dokonce, že to je jeden z největších světových šlágrů. Písnička Something Stupid. Tu píseň napsal jistý C. Carson Parks. A když se dostala nahrávka od tohoto pána, tedy demo snímek, do rukou Franka Sinatry, tak ten oslovil manažera jeho dcery Nancy, kterým byl Lee Hazelwood. Mimochodem sám skvělý interpret, ale hlavně autor takových hitů jako These Boots Are Made For Walking, který u nás propagovala a proslavila Ivone Přenosilová jako Boty proti lásce a napsala spoustu dalších písní, dokonce Honza vyčítal z jeho repertoáru, velmi často čerpal. Tak Lee Hazelwood kromě své dráhy zpěváka se tehdy věnoval manažerské činnosti a dělal osobního manažera Nancy Sinatra. No a Frank mu to jednou pouštěl, když byl u něj doma, ten demo snímek a říká, hele, poslechni si to a řekni mi, co si o to myslíš. Co kdybychom to naspívali z Nancy? No a Lee Hazelwood si to poslechl a během asi půl minuty, kdy tu píseň slyšel, tak říkal, skvělý, jdu zamluvit studio. No a tak vznikl jeden z největších světových šlágrů. Takhle prosté to bylo. No a od té doby tahle ta píseň zazněla v mnoha různých úpravách. Ve svých pořadech jsem vám pouštěl minimálně takových 5 různých verzí. A dneska vám pustím tu, která je v podání dvou opravdových hvězd. Poprokového, nebo chcete-li popového, rockového zpěváka Robbieho Williamse, který kdysi natočil dokonce 2 swingová alba. No a do téhleté písně si přizval velikou hollywoodskou hvězdu, herečku Nicole Kidman. Mimochodem ještě donedávna manželkou slavného country zpěváka Keith Urbana, abych tedy byl konkrétní. No a představte si, ono to vyšlo, to kouzlo se povedlo a naspívali Something Stupid úplně báječně. Pojďte si to poslechnout.

0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
1: Tak to byl rocker Robbie Williams a hollywoodská filmová hvězda Nicole Kidman a veliká klasika Something Stupid. No, když jsme tedy u těch zvláštních verzí nebo jiných verzí známých písní, tak na závěr dnešní hodinky country je všechno, co se mi líbí. Mám pro vás tedy ještě jednu. Je to nádherná balada, kterou kdysi složil a zpíval Petr Hapka. Pro mě osobně jeden z nejlepších autorů hudby tady u nás, široko daleko, který si troufnu tvrdit svojí muzikou překročil dálece hranice České republiky. A je to písnička Kocour se schoulil na tvůj klín. Já mám teďka pro vás speciální verzi z jednoho koncertu, kdy po odchodu do hudebního nebe několik zpěváků vzdalo mistru Hapkovi hold tím, že udělali koncert a zpívali tam jeho písně. A tuhle tu nádhernou baladu na tom koncertě zaspíval folkový bard Jarek Nohavica. A jak vždycky říkám, když to Jarek zpívá, tak mám pocit, jako by to pánové Hapka s Horáčkem napsali pro něj. Je to skvěle zaspíváno. Tak to je poslední píseň dnešní hodinky, no a já se na vás samozřejmě budu těšit po 21. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidný středeční večer.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín.

znám tu lest. Ach, má krásko s přetěžkými víčky, i když má víčka tíží prach, tak po tvé krajce od spodničky teď už bych

0: To byl skvělý Valda Matuška a písnička z LPčka Johoho z roku 74. Je 21 hodin 13 minut, posloucháte středeční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a v této hodině určitě zazpomínáme na některé osobnosti, které dneska slaví narozeniny. Budou to osobnosti nejenom tedy z hudby, to všechno, ale až samozřejmě do půlnoci v různých vstupech, abychom to hezky rozpoložili, ale především bude znít muzika. Z toho, co zazní v této hodině, to bude třeba Johnny Cash, nebo kapela Camelo, Derringer, Spiritual Quintet, Darius Rucker a mnoho, mnoho dalších skvělých zpěváků a zpěvaček. Teď už je připraven Honza Vyčítal a jedna velmi pravdivá píseň. Vzpomínám si, že vznikla v době, kdy u nás začaly být populární botičky na auto. Určitě s tím máte mnozí přímou zkušenost. A Honza Vyčítal, si pamatuju tehdy, že byl z toho naprosto rozlícen, protože sám jednu takovou botičku dostal. Ale musím teda říct, že neoprávněně. Byl jsem u toho, takže mohu potvrdit, že v tom byl skutečně nevinně a toho tak rozhořčilo, že napsal tuhle tu píseň, ve které se o té botě zpívá, ale jinak se zpívá o tom, že když někdo krade, tak by za to měl být nějak postižen. A o tom, jak to myslí, o tom už vám zaspívá sám. Petr Kocman vám přeje hezký večer.
1: Měl jsem auto s alarmem, co kvílel, jak početná zvečka šílených psů na měsíc.

I dnešek je samozřejmě plný narozenin mnoha známých osobností, tak třeba v roce 1938 se narodila herečka Věra Galatíková. V roce 1871 pak průkopník letectví Orwell Wright. V roce 1946, a tudíž dneska slaví kulaté narozeniny, 42. americký prezident Bill Clinton. Vzpomněl jsem si na něj minulý týden, když jsem byl v Redutě, jak tam hrál na saxofon, a vzpomínají na to dodnes všichni, nejenom jazzmeni. V roce 1969 se narodil americký herec Matthew Perry, no a v roce 1945 se narodil britský zpěvák, člen kapely Deep Purple, Ian Gillan. On byl členem Deep Purple v letech 69 až 73 a zpíval na velmi slavných albech Fireball a Machine Head. To jsou dvě opravdu velmi oblíbená alba. No a v té době také hrál například v představení Jesus Christ Superstar, respektive naspíval part Ježíše Krista na koncepční dvojalbum Lloyda Webera, téhleté slavné rockové opery. No a po odchodu z Deep Purple se stáhl úplně z hudebního světa a ku podivu se vrhl do světa obchodu, ale bohužel, jak se později ukázal, neúspěšně. No a povzbuzen tedy vřelým přijetím na Butterfly Ball v roce 75 se rozhodl pokračovat v pěvecké kariéře a založil Ian Gillan Band. Ten fungoval od roku 75 tři roky. A ten zvuk kapely původně tíhl ku podivu k výraznému jazz roku, ale nebyl příliš populární, no a tak byl nahrazen takovým tvrdším hard rockovým zvukem, přičemž Gillan obměnil sestavu a zkrátil název kapely pouze na Gillan, což byla doba mezi lety 78 až 83, no a na britské žebříčky se vrátil s vydáním alba Mr. Universe a po několika dalších změnách sestavy vydal řadu hitů a velmi úspěšných alb, například Glory Road nebo Future Shock, Double Trouble a nakonec také skvělé Magic. Poté kapelu rozpustil s tím, že jeho poškozené hlasivky potřebují odpočinek. No a v roce 83 se stal členem slavných Black Sabbath a nahrál s nimi album Born Again. No a krátce po ukončení turné k albu na začátku roku 84 se připojil ke znovu sjednoceným Deep Purple. No a v roce 89 je pro změnu opět opouští, ale vrátil se o tři roky později, a to v roce 92, a od té doby zůstává členem až dosud. No, je tedy pravda, že on v loňském roce prozradil při jednom rozhovoru, že do toho odchodu do důchodu není daleko, protože jeho zrak se bohužel nějak nelepší a vidí pouze na 30%, což je samozřejmě velmi nepříjemné, když máte stát na obrovském jevišti a dělat rockovou show. Takže já bych rád Ianu Gillanovi popřál hodně zdraví, a má dneska 81 let, to je neuvěřitelné. Popřál bych mu hodně zdraví, no a popřeju mu také písní. A bude to slavná skladba Deep Purple Soldier of Fortune, kterou samozřejmě znáte v mnoha různých úpravách. No a jelikož Ian Gillan vždycky měl zástupy mladých faninek, líbí se mu samozřejmě krásné ženy, tak pustím cover verzi téhleté slavné skladby Deep Purple od jedné velmi půvabné zpěvačky a bude to taková akustická country verze. Takže k narozeninám Iana Gillana.

každé ráno cítil vání ze Sibiře do čelistí vlka. Dal by vlastní hlavu za jediný pohled i nepatrnou zprávu, až spálil všechny mosty pevné do nedávna. Letěl tam, kde vojí.

0: Bonanza. Pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu.
1: Ta zem je...

Dneska slaví 75. narozeniny muzikant, zpěvák a skladatel, člen světově proslulé kapely Queen, pan John Deacon, který se narodil jako John Richard Deacon. S muzikou začal už v prudkém mládí. Když mu bylo 14 let, tak začal hrát na kytaru, potom až na baskytaru teprve, a hrál v kapele The Opposition, která měla celkem velký úspěch na veřejnosti a vystupovala i na vojenských základnách. No ale přesto dal Deacon roku 69 přednost studiu v Londýně a kapelu opustil. V Londýně pak navštěvovala různé hudební kluby a krátce se spolužáky vedl kapelu Deacon. No a roku 1970 poprvé viděl hrát čerstvě založenou kapelu Queen, ale ku podivu nebyl nijak zvlášť uchvácen, jak vzpomíná ve svých pamětech. Ale počátkem roku 71 byl členům této kapely představen, protože právě hledali baskytaristu, no a přijal pozvání na zkoušku. No a potom byl přijat nejen díky hráčskému umění, ale také pro své technické dovednosti a také vybavení, což v té době nebylo samozřejmé. Ještě toho roku totiž vystudoval s vyznamenáním bakalářský obor elektronika a výpočetní technika na univerzitě v Chelsea. No a roku 75 se oženil se svou přítelkyní Veronikou. Narodil se jim postupně mimochodem 6 dětí, což je nevídané. Deacon totiž vůbec na poměry rokové hvězdy vedl nebývale klidný a spořádaný život. Jedním z mála jeho hříchů bylo v roce 1985 řízení v opilosti, za které dostal pokutu a roční zákaz, ale jinak v podstatě v jeho životě žádné excesy nebyly. No a od roku 1997, kdy ukončil veřejné umělecké působení, žije se svou rodinou v naprostém ústraní a užívá si plodů své úspěšné hudební kariéry, protože má samozřejmě úspory, pak má taky různé investice a samozřejmě i nadále mu jdou tantiemy z písní kapely Queen. Mimochodem, podle přehledu vydaném Sunday Times činil v roce 2019 jeho majetek nějakých 130 milionů liber, tak z toho už se dá na stáří vyžít, co myslíte? No, v kapele Queen hrál od roku 71 do roku 97, tedy prakticky po celou dobu jejich slávy. No a na prvním albu Queen, což byl rok 73, je uveden, je taková zajímavost, jako Deacon John, což podle producentů mělo znít zajímavě, ale Deacon byl proti tomu a na dalších albech už je psán správně. V rámci Queen měl dokonce pověst velmi tichého člověka, který se vyhýbal jakýmkoliv sporům a na zkouškách téměř nemluvil, ale basista byl naprosto výjimečný a nikdo nepochyboval, že je pro kapelu tím pravým. To samozřejmě tak bylo. Kromě basové kytary dovedl hrát taky na kytaru a klávesy, na které je slyšet i na některých nahrávkách Queen, no ale i přes tvrdou konkurenci v kapele se prosadil i jako skladatel. No a především to byly hity jako I Want to Break Free, Another One Bites the Dust, nebo You're My Best Friend, nebo Friends Will Be Friends, to jsou všechno obrovské světové hity, takže pod těmi je podepsán právě Deacon. No a v mnoha písních Queen hraje nejen na basovou kytaru, ale i na elektrickou či akustickou kytaru dokonce, a na rozdíl od ostatních členů nebyl zpěvák, jen při živých koncertech se občas zapojoval do sboru. No a po smrti Freddieho Mercuryho v roce 91 se ještě s pozůstalými spoluhráči z kapely, tedy Brianem Mayem a Rogerem Taylorem, scházel za účelem spolupráce na projektech, které souvisely s Mercuryho odkazem. V roku 92 vystoupil na vzpomínkovém koncertě také, který byl na počest Freddieho Mercuryho s názvem The Freddie Mercury Tribute Concert. Do roku 95 se podílel s ostatními členy Queen na tvorbě alba Made in Heaven, které je znamenité, mám ho velice rád. Vyšel k němu i skvělý dokument v televizi. A v roce 97 naposledy veřejně vystoupil s Queen a Eltonem Johnem. No a téhož roku se naposledy sešel s Mayem a Taylorem ve studiu kvůli natáčení nové, poslední společné písně No One But You pro další album Queen Rocks. No, tím pro něj byla kapitola Queen uzavřená, stáhl se z hudební scény a na žádných dalších aktivitách bývalých spoluhráčů se přes veškerá pozvání nepodílel a nepodílí. Mercuryho smrt od začátku považoval za konec Queen, no a tento názor prostě nezměnil. Nezúčastnil se dokonce ani uvedení kapely do rock'n'rollové síně slávy roku 2001, ale nicméně dal svolení k tomu, aby byl jako postava použit ve filmové biografii o kapele Queen. Ten film se jmenoval Bohemian Rhapsody.
doporučuji ke shlédnutí. No, když jsme u Bohemian Rhapsody, tak to je píseň, kterou bych právě rád teď poslal k narozeninám Janu Deaconovi, ale je to samozřejmě jedna z nejslavnějších písní kapely Queen, ale já vám ji teď pustím ne od Queenu, protože tu znáte velmi dobře, ale v bluegrassovém podání skvělé kapely Hazy Dixie. Tak pojďte si poslechnout, jak vypadají Queeni v bluegrassovém kabátku.

To byli Fešáci a Pavel Brimer, starý muž s kytarou, krásná vzpomínka. A dáme si na závěr hodiny ještě jednu vzpomínku, ta už bude novější. Bude to kapela Highway 101 se zpěvačkou Paulette Carlson a jejich veliký hit 90. let Baby, I'm Missing You. Přeji vám hezký poslech a těším se na vás po 22. hodině. Přeji vám hezký nejenom poslech, ale i večer.

hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

Tak tohle byl veliký hit, písnička Wagon Wheel, kterou kdysi složil Bob Dylan, ovšem jednu z dalších slok napsal jeden ze členů kapely Orchard Medicine Show, která ji v roce 2004 vypustila do světa. Ale tohle byla nahrávka z roku 2013, kdy v dubnu na hitparády vypustil Darius Rucker a hochům z Orchard Medicine Show trošičku ji vyfoukl, dá se říct. Byli pak na něj trošku naštvaní, ale pak to vyříkali samozřejmě, protože Darius Rucker z ní udělal obrovský number one hit na hitparádách a ta píseň nabrala druhý dech od té doby, co ji hrál Bob Dylan a zněla opravdu všude po světě a Darius Rucker ji musel hrát a dodnes musí hrát na všech svých koncertech. Stejně tak to činí pochopitelně i Old Crow Medicine Show. Obě ty verze jsou výtečné. Je 22 hodin 13 minut, když počkáme 4, 3, 2... jedna teď, tak už je 14 minut. Posloucháte večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. A já vám musím říct jednu takovou vlastně, ono to není nic úsměvného, já totiž nesnáším jakékoliv mačistické výjevy, jsem na to docela háklivý. A nedávno jsem zaslechl nějaký rozhovor, byl jsem na hotelu, hrál jsem v Tatrách teďka minulý týden a večer na hotelu jsem si pustil televizi a běžel tam nějaký dokument od někud, já nevím, myslím si, že to byla nějaká Brazílie nebo něco takového, byl tam takový typický macho a ten reporter se ho ptal, a nevím, měl jsem to vytrženo z kontextu a ptal se ho, no a jak vy to máte, teda manželství a ženy, a on říkal, víte co, když muž sedí na pohovce, tak regeneruje, ale žena, když sedí na pohovce, tak zanedbává domácnost. A bylo vymalováno, tak jsem říkal, hochu, tebe bych chtěl mít teda doma. Tak nevím, proč jsem si na to zrovna teď vzpomněl, ale musel jsem vám to říct. No, teď je připraven ovšem Karel Hála, král swingu, nejlepší český swingař. To o něm říkal i Karel Gott a myslím si to i já, protože neznám nikoho takového, kdo by byl opravdu fajnšmekr na swing. Tohle to je písnička z roku 72 a českým textem ji opatřil pan Zdeněk Borovec. Jdeme zazpomínat na Karla Hálu. Petr Kocman vám přeje hezký večer.

0: zelení.
1: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

pojďme se teď podívat na to, co zajímavého se událo v historii právě 19. srpna. Roku 1851 byl Karel Havlíček Borovský za své psaní v časopisu Slovan postaven před soud v Kutné Hoře. Porota jej však ale osvobodila. Roku 1889 je v Praze založen první český klub fotoamatérů. V roce 1929 byla na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad zahájena stavba kostela Nejsvětějšího srdce Páně podle návrhu architekta Josipa Plečníka. Vysvěcen byl 8. května 1932. Mimochodem Josip Plečník původně nechtěl dělat tohleto náměstí, byl k tomu přemluven svým žákem, takže to nakonec udělal a možná by se divil, co se tam děje teď v současnosti. Tak, roku 1888 se v belgickém městě Spa konala první soutěž krásy, kterou vyhrála 18-letá dívka z Karibiku. V roce 1900 se na pařížských olympijských hrách odehrál první a bohužel i poslední olympijský zápas v kroketu. No a roku 1848, to je velmi zásadní rok, nejenom tedy v Americe, ale i ve světě, tehdy právě New York Herald Tribune oznamuje objev zlata v Kalifornii, čímž vlastně odstartoval oficiálně zlatou horečku, která vypukla v lednu 1849. Tak a my bychom si teďka mohli dát nějakou tématickou píseň o Kalifornii. To bude zpívat Míša Leitz s kapelou Forehand.

0: vyrazit na tramp.
1: Kam tak spěcháš, trampe kamaráde, kam tak pospícháš?
0: Že je venku zima, prší, anebo už vám nohy tak neslouží? Nevadí, na více než stoletou historii českého trampingu můžete zavzpomínat s Petrem Třebickým. Už tento pátek po 19. hodině

Dneska je velký den pro všechny milovníky módy, protože právě 19. srpna roku 1883 se narodila slavná Coco Chanel. Ona byla vlastně původem prostá venkovská dívka, neměla tedy postavení a peníze a ani vzdělání, ale měla neobyčejnou povahu, která jí umožnila, aby předběhla svou dobu. To tak bývá u těchto prozíravých lidí. No, předběhnout dobu a čas, kdy společnost bránila hlavně ženám projevit svou přirozenost. Byla po dlouhou dobu v podstatě kurtizána, která využívala pomoci a podpory mužů. No a kariéra módní návrhářky byla důsledkem jejího velmi tvořivého ducha i touhy po nezávislosti. Když ve 20. a 30. letech přepracovala pánské střihy na pohodlné dámské oblečení pro volný čas, vynalezla prakticky sportovní oblečení, no a navíc propagovala své kreace, včetně tedy pletených vest a jerseyových kostýmů, svetrů a námořnických kalhot, tím, že je sama nosila, což bylo velmi podstatné. A nezbytnou součástí jejího šatníku se staly takzvané ty slavné malé černé šaty, dámy vědí, o čem hovořím, které vycházely z jednoduché košilové linie. Řada jejich doplňků zahrnovala taky kabelky, pásky, šály, no a spoustu bižuterie. Mimo jiné zavedla do módy i takzvaný pážecí účes. No a prostřednictvím velkoknížete Dmitrie Romanova se seznámila s parfumérem Ernestem Bugzémem z Monte Carla a vytvořila v roce 1921 ten klasický a slavný parfém Chanel číslo 5. Vrchol její kariéry přišel v roce 1954, kdy v 71 letech přerušila odpočinek a vytvořila snad nejtrvalejší a nejznámější typ oděvu, tedy kostým Chanel. Ten se stává z krátkého saka bez límce a sukně po kolena a jeho významným ozdobným prvkem je lemování saka ozdobnou portou. No a díky jednoduchosti, eleganci a samozřejmě kráse ho stále nosí ženy na celém světě dodnes. Ona v časech největší slávy oblékala samozřejmě i spoustu známých osobností, různé hvězdy a modní ikony své doby, mezi něž se řadili třeba Audrey Hepburn nebo Grace Kelly, pozdější moravská kněžna, nebo taky Jacqueline Kennedyová. No a v její dílně vznikaly i mnohé divadelní a filmové kostýmy. Mimochodem, Coco samozřejmě není její jméno, to je přezdívka, kterou získala v mládí. A Coco znamená miláček nebo dušička, což je velmi roztomilé. Tak já bych rád na obláček zamával této významné dámě s velkým poděkováním písní, kterou zpívá pařížská zpěvačka nebo francouzská rodačka Zas. Vzpomínka na Coco Chanel.

To byl Honza Nedvěd a Petrolejky. No, v závěru hodiny bych moc rád vzpomenul dnešní nedožité narozeniny jednoho opravdu fenomenálního bubeníka, kterým byl Ginger Baker. Tohoto rusovlasého ďábla, jak mu přezdívali už v 60. letech v Londýně, jste zaznamenali samozřejmě především díky power triu Cream, kde se potkali ještě s basistou Jackem Brucem a hlavně Ericem Claptonem a vytvořili v podstatě úplně první takzvané power trio, jak se říkalo těmhletěm kapelám, které hrály o třech členech, což je úplně jiné hraní, když máte celou kapelu, tak všichni musí odvést maximální výkon a byla to tehdy jízda, tehdy bylo po Londýně, už vlastně i předtím se psalo na zdi barvou Clapton je bůh a no, byla to nevídaná doba. Ginger Baker zemřel v roce 2019 v 80 letech, takže si života užíval plnými doušky, takhle on to dokonce sám říkal, protože on měl takový život plný událostí a všechno chtěl zvládnout a dělat, což možná také ovlivnilo tu jeho hru na bicí. Já bych na něj rád teda zaspomínal písničkou, nepustím tedy Cream, ale pustím jeho kamaráda a kolegu Erica Claptona, bude to skladba z roku 77 z jeho výtečné desky Slow Hand. Ta skladba se jmenuje Lay Down Sally. A mimochodem, tuhle tu písničku miluje i Honza Nedvěd, který před chvilkou dospíval a dokonce na někdy si napsal český text. Tak vzpomínka na Ginger Baker, Eric Clapton, Lay Down Sally a já se na vás těším po 23. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidný večer.

23 hodin 11 minut posloucháte noční vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a já bych hned na úvodu hodiny rád zaspomínal na jednoho skvělého hudebníka, který nás bohužel teď aktuálně opustil. Světem hudby otřásla zpráva o úmrtí legendárního bubeníka Franka Berda, který zemřel ve věku 77 let. Byl to zakládající člen kapely ZZ Top. No a Billy Gibbons, kytarista ZZ Top, napsal na sociálních sítích kapely, a teď cituji: "Dnes jsme s Elwoodem přišli o skvělého přítele, spolupracovníka a svět přišel o jednoho z nejlepších bubeníků a skvělého a opravdového syna Texasu." Takhle to tedy uvedl Billy Gibbons na Facebooku. No, kapela po Berdově úmrtí zrušila nadcházející koncerty, které měla mít v Salt Lake City a v Colorado Springs, a v turné s názvem The Big One bude pokračovat o víkendu, kdy proběhnou dvě vystoupení v Austin City Limits. Berd se totiž v poslední době potýkal se zdravím už loni v březnu, dokonce odstoupil z probíhajícího turné a zastoupil ho technik John Douglas. No a letos v srpnu bylo fanouškům oznámeno, že dlouholetý bubeník přestane koncertovat kvůli zdravotním potížím a nahradil ho kolega Michael Monahan. No a bohužel to dopadlo, jak to dopadlo. Já jsem z toho velmi smutný, protože ZZ Top je moje oblíbená kapela. Už jsem to i mnohokrát zmiňoval, že je to kapela, kterou jsme milovali společně s Michalem Tučným, zejména v první polovině 90. let jsme jakékoliv naše setkání nemohli absolvovat bez toho, aniž bychom se aspoň hodinu nebavili o ZZ Top, takže já bych na ně rád zaspomínal jednou, řekl bych, stěžejní písní, která se jmenuje Gimme a Little Lovin', byl to jejich velký hit v 80. letech, písnička z alba Eliminator, je k ní i senzační klip, kde je starý Ford a musíte se na to podívat, je to prostě paráda, jsou tam hoši v plné síle a mají tam samozřejmě ty dlouhé fousy. A teď si vlastně uvědomuji, že Frank Berd společně s Dusty Hillem, basistou ZZ Top, který taky nedávno zemřel, už jsou nahoře na obláčku s Michalem Tučným, takže pojďme jim poslat pozdrav prostřednictvím té jejich nejznámější písně Gimme a Little Lovin'.

No a přestože už dneska jedna soutěž proběhla a posluchačka vyhrála dvě knihy, tak mám pro vás ještě jednu soutěž, tentokrát ne knižní, ale mám pro vás naprosto exkluzivní věc, a sice voucher na streamovací platformu Prima Plus, který je platný po dobu jednoho roku. A vy si tedy budete moct celých 12 měsíců pouštět spoustu filmů, seriálů, dokumentů. Dokonce ty seriály a některé vybrané dokumenty můžete shlédnout už v předpremiéře, tedy než budou v televizi, tak už večer předtím se na ně můžete kouknout, takže budete vidět více než vaši kamarádi, sousedi, spolupracovníci a hlavně všechno bez reklam, což je naprostá senzace, takže Prima Plus po dobu 12 měsíců může být vaše, když budete znát odpověď na následující otázku. No a důležitá věc je, že potřebuji, abyste měli mailovou adresu, protože tím mailem vám právě přijde ten voucher v elektronické podobě, takže nutná mailová adresa. No, bude to soutěž telefonická, takže budete volat teď ke mně do studia. Telefonní číslo je 210 323 333, ještě jednou 210 323 333. No a voucher platformy Prima Plus můžete vyhrát, když mi řeknete, a myslím si, že pro vás, milovníky country, to bude malina, kdo naspíval v originále, a tedy jako první, následující píseň. Ještě jednou opakuji. Kdo naspíval v originále, a tedy jako první, následující píseň. Za A. Johnny Cash, za B. Mel Haggard, a nebo za C. Chris Christopherson. Tak dobře poslouchejte. Johnny Cash, Mel Haggard nebo Chris Christopherson?

0: Tak přátelé, myslel jsem si, že to bude snadné, velmi snadné, ale ukázalo se, že úplně ne, ale typovali jste hezky samozřejmě, ale nejrychlejší se správnou odpovědí byla posluchačka Zdena, kterou právě teď vítám ve večerní vysílání Country Rádia. Zdeno, ještě jednou vám přeji krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak mě zajímalo, kdo píseň, která právě teď dozněla, naspíval v originále. A dal jsem tyto možnosti: Johnny Cash, Mel Haggard anebo Kris Kristofferson. A vy jste správně odpověděla, že to byl
1: Kris Kristofferson.
0: Ano, hurá! Tleská vám celé Country Rádio. Já teda jenom doplním, že Kris Kristofferson je nejenom původní interpret, ale také autor celé písně. On ji nahrál už v roce 69, ale vyšla v roce 70. A mimochodem na hitparádu tu píseň přivedla zpěvačka Sammy Smith v roce 71 a zvítězila s ní v USA i v Kanadě. Tak to jenom na úplné doplnění. Já vám gratuluju, jste naprostá country znalkyně. Takže si výhru užijte a myslím si, že na Prima Plus najdete určitě i nějaké hudební dokumenty, respektive viděl jsem jich tam několik, tak doufám, že tam stále jsou a jak říkám, to všechno bez těch otravných reklam. Tak si to užijte hezky. Super. A budu se těšit někdy naslyšenou. Mějte se hezky, hezký večer.
1: Taky, vám taky hezký večer a všem posluchačům.
0: Děkujeme, nashledanou. Tak přátelé, abyste věřili, že to byl opravdu Kris Kristofferson, tak tady je ta původní verze.

víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country, sobotní potlach s tremskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

Do půlnoci zbývá necelá čtvrt hodina, já se s vámi tedy pro dnešní večer loučím. Do zítřejšího večerního vysílání se musím omluvit, protože zítra mé kroky Múza povede až na Slovensko, kde mám koncert, takže jsem poprosil kolegu Vítka Pěkného, který se na vás už těší a bude vás provázet zítřejším celým večerem, ale já se na vás budu těšit opět už zase v pátek od 20 hodin, takže si samozřejmě budeme hrát v úvodní hodince písně z mého hudebního archivu. Užijte si zítřejší den, i ten páteční, podle vlastních představ. Doufám, že příliš nezmoknete někde, že počasí bude tak akorát. A v každém případě nezapomeňte poslouchat Country Radio, protože to se hodí do každého počasí. Mějte se moc hezky a na dobrou noc posílám jednu píseň, která má velmi pravdivý text. Je to písnička Mám radost, kterou Rangers natočili na své LPčko Rangers 3 v roce 71. V originále je to Mel Haggard a ten nádherný český text složil Mirek Černý. Mějte se krásně a dobrou noc vám přeje Petr Kocman.

přemýšlet, jak zvás teď komu prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak zvás teď komu

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu Folkmeny Country Radia.
1: Jsem prezident vesmíru, jsem vesmírný salaton.

Je to další hodinka nedělního folkového večera, nazývaného Folkmeny. I tou vás provede Miloš Keller. Reprízujeme ve čtvrtek hned po půlnoci. Úvodní rubrika gratulační. Xindla X už jsme zmiňovali minulý týden a přáli mu všenej. 16.8.1979 se narodil Ondřej Ládek. Tak jsem si řekl, že mu pogratulujeme ještě jednou. 17. srpna 1954 se narodil Karel Markitán. V trošku neobvyklé sestavě s Vaby Daníkem zaspíval Jak léta, tak čertu jdou. No a protože je to hlavně zakládající člen skupiny AG Flek, tak si AG Flek ještě dáme taky ve Vysokých horách. No a potom další narozeniny. 23. srpna 1958 se narodil Karel Plíhal, držitel několika port a také ceny Anděl 2012. Ten nám dá kluziště a pohádku. No a pochopitelně je tu gratulace od Country Rádia.

takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princesna zářila štěstím, hotelu nad náměstím. Drak lítal u dveří sálu, nakrkl pletenou šálu. Dědové vše vědí okolo popelky, švatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousky úsměvu, dešťový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se sjíždějí k veliké veselce, paprsky lucren metají kozelce a stíny ořechů orvaných do hola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v otřeným barburku kámošku z dětství, prej nějakou sněhurku. Vrátný se zohybá protučné splopitné a k tomu proklouzne, tak tohle chytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a vítr na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha, vysou jste do kapsy a jedno do břicha. Náhle se za oknem objevil skřítek, rozhnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu do ucha zaspíval.

červený obrátky letíme světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už neplatí buchtama za skutky. Sudičky se smolí kádrové posudky. Obložen prošlými dlužními úpisy. Koukám se z okna a vzpomínám na kdysi. Jak se mi za oknem objevil skřítek. Rozhrnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval. A pak mi potichu do ucha zaspíval.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte Folk Memy s Milošem Kellerem na Country Radio. Country Radio.

0: Dnes si v pořadu Folkmedy končíme přehlídku soutěžící v této, respektive v té právě skončivší folkové sezóně. To znamená, podíváme se na folkové stupně říjnové a zářijové v roce 2025. Tak nejprve ten říjen, tohle byla Kateřina Ševidová, Je pozdě. A kdo dál soutěžil v říjnu? Pepa Pelán, Kdo je on a kdo jsi ty? Také Pavlína Jíšová a Adéla Bohadlo, Jídelní lístek. A také The Folks, Libuše nebo Josef Guschelbauer, Nemůžu. Čtveřice říjnová z folkových stupňů letošní sezóny je tady.
1: Zahajuji schůzi poslanecké sněmovny a všechny vás na ní vítám.
2: Klidně

Mince mi se plní klobouk, pokivují sousedé. Takhle kvičet, chrochtat, mlaskat, to žádnej z nás nesvede. Dav ten jása, to jsou triky, hurá, sláva, to je on, hodí se do politiky.

0: Co ty nám tu budeš kázat, lidi, to je podvodník. Zbyli ho a pak to prase vyklopili na chodník. Doznívá poslední sloka, kdo je on a kdo si ty. Není vítěz, kdo má pravdu, leč ten, kdo hraje na city.
1: Můžete se spolehnout, že snížíme daně a zvýšíme...

0: vlastně Chanuka.
1: Posloucháte rekapitulaci soutěžících ve folkových stupních v právě skončivší sezóně, tedy v sezóně 25-26. Tohle byl Josef Guschlbauer, Nemůžu, soutěžil v říjnu a podíváme se ještě na září. Zbytečný luxus a Saša Niklíčková, Šeříky několikrát postoupili. Lednový déšť, to byly Piosenky, a také Blondýna z jejího nového alba, písnička s názvem Žbluňk, to byly záříový soutěžící.

0: Folkmeny. Pozvánka na koncerty.
1: Když jsem se vzbudil, ještě si spala. Cítil na tváři tlumený dech. Ještě si spala a že se smála. Bylo to zvláštní v těch prastarých zdech.

A já si přál, abys byla tolik se mnou. A já si přál, abys byla tolik se mnou. A já si přál, abys byla tolik se mnou. A já si přál, abys byla tolik se mnou. Byl to jen okamžik, jen malá chvilka. Čas mezi první a druhou vteřinou, pak všechno zhaslo, když tramvaj cinkla. A ty přikryla si z hlavu peřinou.

si přál, abys byla tolik se mnou. A já si přál, abys byla tolik se mnou. A já si přál, abys byla tolik se mnou. To bylo dávno jak psaní, co nikdo neposlal. Co je psáno, je dáno, jenže tohle nikdo nenapsal.

0: Míla Pražák je na telefonickém spojení do studia Country Rádia. Já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj Miloši.
0: Bude folková ohře, bude, to je jisté. Kdy, kde a kdo na ní bude, to je tvůj úkol to posluchačům prozradit a pozvat je.
1: Tak folková ohře určitě bude, těšíme se na ní, letos bude jednodenní a bude 22. srpna 2026 od 11 hodin v Sokolově v tábořišti Dronte. Bude možnost i s přespání, je tam i občerstvení, jednak v místním bufetu, jednak budeme mít i na place občerstvení. A teď tvá otázka, kdo tam vystoupí, je tam spousta kapel, ale možná bych tady vybral například Pacific, Nové struny, Echolama, Mňau Mňau Band, potom tam máme třeba kapelu Alison, Xtet a ještě další kapely.
0: V podstatě všechny, které jsi vyjmenoval, tak na ty se těším, takže opět se na folkovou ohři těším vlastně dvojnásobně kvůli atmosféře i kvůli tomu, kdo tam hraje a zpívá a konec konců i kvůli občerstvení. Jak je to se vstupným, psy, děti a podobně?
1: Vstupné bude na místě, není v předprodeji, ale je na místě, pejskové jsou vítáni, pokud budou na vodítku a případně, když si štěkající pejsky někdo uklidní, aby tam tolik neštěkali, a děti do 12 let zdarma.
0: Mm-hmm. Jsou nějaké webové stránky, kde by si to posluchači mohli přečíst, aby pokud by si to nezapamatovali všechno teď od nás?
1: Ano, jako již tradičně www.dronte.cz, tam je potřeba najít sekci festivaly, protože to není jediný festival, který děláme, a tam je folková ohře a tam jsou veškeré informace i veškerý výčet všech interpretů, kteří vystoupí.
0: Mílo, těším se na tebe i na folkovou ohři, děkuji za tuhle informaci. No a v sobotu ve Sokolově se uvidíme a uslyšíme od 11 hodin.
1: Já se také těším na společné moderování, měj se hezky, ahoj.

0: Folkmeny. Pozvánka na koncerty.
1: Ahoj, tady Radim Zenko.
2: A Ondra Kozák.
1: Zdravíme z Ameriky, kde hrajeme na festivalu, ale už teď zveme všechny posluchače na náš koncert v Blansku.
2: Ten se uskuteční ve středu 19.8. od 19 hodin na nádvoří zámku. Těšíme se na vás.

0: vážení, do sedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
1: Koukám, jak celá země vstává, jen dosměl poslední klapot kopyt.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.

tak vlastně krásně, psal jsem jenom básně, že už nikdo nevydá, je to teď vidím jasně. Já jen celý léta dlouhý byl jsem plný touhy,

klaďák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

Snad v země zůstal kus. Vzpomínám si na každý z těch dní. Vzpomínám na chvíle, kdy jsem byl.

0: jsem byl. Tak mi dovolte, abych vám představil vynikajícího sportovce. Je to reprezentant u nás dosud málo známého sportu, Gum Game Plivingu, tedy plivání žvíkací gumy na dálku. Ano, je to přímo neplivající kapitán, inženýr Václav Keňoš. Dobrý večer, Václave. Václave, jak dlouho už závodně pliveš?
1: No, asi takhle. Já plivu závodně již 9. rok. Ale v současné době pro vážné zranění jazyku jsem s aktivní činností musel přestat. Ale věřím, alespoň podle slov našeho sportovního lékaře, doktora Irvina Fialy, že se během příštího měsíce k aktivnímu plivání vrátím a proplivu se zpět mezi naší elitu.
0: No jistě, budeme ti držet palce, Václav, ale řekni nám, jak vlastně k tvému zranění došlo?
1: No asi takhle. Při přípravě přeboru v Příbrami jsem přetáhl nápsah.
0: Počkej, tomu vůbec nerozumím.
1: No, že při přípravě přeboru v Příbrami jsem přetáhl nápsah a jazyk doletl dál než guma.
0: No, tak teď tomu rozumím. Hlavně, že se jazyk našel a že je zase na svém místě. Václave, ty jsi taky trenérem a neplivajícím kapitánem ženského družstva. Řekni nám upřímně, je nějaký podstatný rozdíl mezi mužským pliváním a ženským pliváním?
1: No asi takhle. Čím je závodnice jako žena vyspělejší, tím více handicapována. Protože když stojí za odplivovací čajou, nesmí přečuhovat. Tím se jí totiž logicky zkracuje délka doplivu.
0: Aha. Na Václave, co se stane, když přeci jenom taková vyspělejší soudružka přečuhuje?
1: No, když taková vyspělejší soudružka přečuhuje, tak rozhodčí soudružku zatlačují.
0: A soudružka?
1: Přečuhuje.
0: Ano. A rozhodčí zase zatlačují. Ano. Chápu, dělají to rádi, proč ne, je to zadarmo. Václave, ty jsi nám nečekaně v minulém roce na mistrovství světa vyplivil stříbro. No ne, Václave, skromno stranou, to je úžasný výkon. Co borci z ostatních zemí?
1: Vlastně takhle, proplivat se mezi světovou elitu je skutečně velice těžké. Současný mistr světa, eskimácký borec, vejky plivuje, je skutečně světová jednička.
0: A či myslíš, že je to způsobeno?
1: Tak já bych řekl, jednak tím, že plivuja žije v zemi věčného ledu, takže má možnost plivat prakticky na všechno, ale hlavně tím, že má šťastně narostlou hubu.
0: Jak šťastně?
1: Tak. Jako lauf.
0: Myslíš jako hlaveň? No. A dá se nějak tento přirozený náskok plivuj dohonit?
1: No já bych řekl, že dá. Já osobně každý den po tréninku, když přijdu domů, tak si na 2, někdy na 4 hodiny natahuji hubu na kopyto.
0: Na to přinese výsledky, zatím se mi zdá, že si kopyto nasazuješ obráceně. Václave, co je pro borce Gum Game Plivingu vůbec nejdůležitější?
1: Bezvětří a dobrá guma.
0: Tak bezvětří jistě máme, ale s kvalitní gumou budou někdy trošku drobné potíže. Jakou gumu používáš při závodech a jakou při tréninku?
1: No asi takhle. Já jsem začal plivat s americkými gumama a v současné době plivu s holandskýma gumami. Ale při vlastním tréninku ve vrcholovém středisku gumu nepoužíváme, používáme náhradní střelivo.
0: Náhradní střelivo, asi kvůli úspoře, že?
1: No asi takhle, ano.
0: A Václave, o jaké náhradní střelivo se tedy jedná?
1: Tak zkoušeli jsme všechno možné, co příroda dá. Šípky, trnky, bukvice, ale nakonec vítězili kozí bobky.
0: To je trošku překvapení, to je dokonce šokující. Co tomu říkali závodníci, nereptali?
1: No nejprve mektali, ale po schůzi pochopili situaci, bobky odhlasovali a trénují s nimi rádi.
0: Děkuji ti za rozhovor.

klukem v kostelíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Bařino mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí a těší se zas na doma. Nad ránem se vrací a cesta bývá pitá.

po schodech mi vždycky strhne. Švatlá přitom ty své nesmysly. Prý v kosteličku zvoní, tak aby jsme o nic nepřišli.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme CDčko Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných Chlapský slovo.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.